0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělala, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenín v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
2: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Uhum. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Jen se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Výhradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Buka School Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výzkum

0: Kyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
1: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
0: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
2: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovirok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny, no prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože dennodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.
1: Když měl

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byly po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burgmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně, většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník, takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezírované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek, a to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie a od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive oseti na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první té války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyně šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázku, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo?
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne. Všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období, on samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování, já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možné. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky,
1: aby na ně viděl.
3: Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně.
3: 45.
2: Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Kamenickém Šenově budou 2 roky rozkopaná Palackého ulice. Liberecká univerzita chce zvýšit počet zahraničních studentů. Rekordní počet cyklistů se zúčastní akce Tour de Tripoint. Dnes bude až polojasno, později více oblačnosti a teploty až 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká 2letá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70-milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
2: Pracovat se bude přibližně na 0,5 kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Technická univerzita v Liberci chce zvýšit počet zahraničních studentů. Těch je dnes na univerzitě zhruba 800, a to jak v řádném studiu, tak na výměnných pobytech. Nejčastěji se zajímají o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství nebo pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ongermana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v anglickém jazyce.
3: Máme tady v současnosti 10% studentů, kteří jsou ze zahraničí. To optimální číslo za mě je, dejme tomu, někde kolem těch 15%. Takže je tady možnost díky tomu, že budeme mít připravené studijní programy, nabírat zahraniční studenty ve větší míře než v současnosti.
0: Dnes začíná 3. ročník cyklistické akce Tour de Tripoint. Zúčastnit se má rekordních 400 cyklistů. Jízda poprvé startuje v Česku, a to v 10:30 dopoledne v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Trasa pokračuje do německé Žitavy, polské Bogatyně a zpět na místo startu. Sportovní akce má za cíl posílit vazby mezi 3 zeměmi. Součástí je i dětský cyklistický závod v areálu Kristýna. Ten startuje v 10:30. Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahu po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Uzavírka platí do konce května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Tento víkend jsme si připomínali konec 2. světové války, a tak se za ním ještě jednou ohlédněme. Zatímco celý svět jej oslavoval 8. května, na Liberec ještě o den později, tedy 9. května, dopadaly bomby. A my vám za chvíli povíme, kde a proč.

0: tvých hlasů.
1: Je 10 minut po 5. hodině raní a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Kapitulací Německa skončila 8. května před 81 lety druhá světová válka. A zatímco Evropa slavila, Liberec, hlavní sídlo říšské župy Sudety, se stal cílem bombardovacích letadel Rudé armády. Na město dopadlo přes 80 tun bomb. Studiem rozsáhlých archivních materiálů, které obsahují soupisy škod, se badateli Severočeského muzea v Liberci Ivanu Rousovi podařilo nově zmapovat přesné cíle, kam pumy dopadaly. V Libereckém muzeu natáčela redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
2: S badatelem Ivanem Rousem sedíme nad mapou Liberce, kde jsou vyznačená právě místa dopadu těch leteckých pum. A mě překvapuje, že tady vidím třeba oblast Kristiánova nebo místa nad Libereckou přehradou, kde přece nebyly žádné strategické cíle.
3: Tak to, na co se díváte, tak to je jedna taková zajímavá linie, protože začíná bombardováním dnešního areálu Technické univerzity. Jedna puma mezi Vilky nad přehradou a pak to vlastně pokračuje přes centrum, přes krematorium. Dvě pumy dopadly úplně do centra mezi budovou Libereckého kraje a obchodním domem Fórum, ale dopadly třeba i k dělostřeleckým kasárnám a pak na okrajové části nedaleko Libereckého letiště.
2: Co tedy bylo vlastně cílem toho bombardování?
3: My dneska víme, že to bombardování se soustředilo především na zátarasy, kterých byl Liberec plný. Ty zátarasy, to si opravdu můžeme představit jako veliké barikády. Německé barikády, některé byly betonové, některé dřevěné, jiné byly dokonce ocelové, ale zároveň se bombardovaly vlastně ústupové linie těch německých vojsk.
2: Známe počet obětí toho bombardování, protože vy jste zmínil, že ty bomby dopadaly i do centra města, že dopadaly do blízkosti Technické univerzity, kde byly sběrné tábory.
3: Samozřejmě řádově desítky obětí, které jsou zmíněné dalším archivním zdroji, což je Liberecká kniha mrtvých, třeba i od pamětníků. Víme, že dvě pumy dopadly nad dnešní Libereckou teplárnu a jedna z nich zabila několik zajatců ze Sovětského svazu, kteří tam byli právě v táboře, nedaleko hostince u Votočků. A třeba ve Vesci jedna z těch pum, nebo dokonce letecké palubní zbraně, to znamená kulomety, zabily už slavící Sověty spolu s Čechy.
2: Možná nás tedy napadne, jestli bylo to bombardování tehdy německého Liberce den po kapitulaci ještě nutné z pohledu sovětské armády.
3: Pořád to, ten Liberec, to bylo hlavní město říšské župy Sudety. Bylo opevněno a bylo připraveno na tu pozemní bitvu. Vlastně jako z jejich pohledu to bombardování, i když přišlo těsně po kapitulaci, tak bylo logické. Samozřejmě známe příklady toho bombardování Rudou armádou, které už tak logické nebylo, jako třeba bombardování Mladé Boleslavy a mnoho jiných případů, ale tady u Liberce bych byl s tím hodnocením velmi opatrný a pořád je to ještě předmětem bádání.
1: Pokud vás téma zajímá, můžete navštívit přednášku Ivana Rouse ve středu 27. května v 18 hodin v Severočeském muzeu v Liberci.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes ráno bude v Libereckém kraji převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupají ke 22, na horách k 17 stupňům Celsia.
2: Hečepeč, hrambulice, kulatky nebo sirup z ohničku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: Kapela Činasky na Českém rozhlase Liberec 9 minut před 17:30. Závislost na kratomu se v České republice stává stále závažnějším problémem. Jak připomněla Ivetě Kalátové adiktoložka Adéla Lichková, kratom se na první pohled jeví jako neškodná povzbuzující látka.
1: On má kratom různé barvy, ale má i tu zelenou. A ano, skutečně, jako řada lidí se zmiňuje o tom, že to je přece jenom nějaký jako bylinkový čaj, to přece jako, ono je to taková jako míchanina, jo. Ale to vlastně jako není žádný problém, ale jako prostě řada lidí nezná tu nebezpečnost, hovoří se o tom, dá se to najít na internetu. My máme tady v České republice od, myslím, že listopadu loňského roku, nový zákon o regulaci těch psychomodulačních látek, který se teda jako týká kratomu, a už by ten kratom neměl být tak dostupný a mělo by se vlastně jako i při nákupu toho kratomu by měl člověk získat tu informaci o tom, o té nebezpečnosti, takže věřím tomu, že těch informací už je jako víc.
2: Ovšem, asi by se to všecko nemělo házet na stát, všímaví by měli být hlavně rodiče, prarodiče.
1: Já si myslím, že určitě patří to do rodiny, patří to do mezilidských vztahů, patří to do školy. Je to naše zodpovědnost vlastně, aby jsme s těmi našimi dětmi o těch věcech mluvili. Jo, nelze jenom říkat, stát může za to, že se to tady dá koupit, že si to můžu koupit někde ve večerce nebo v nějakém jako obchodě pod pultem, ale já musím taky s těma dětma mluvit, musím s nima trávit nějaký kvalitní čas, musím mít s nima nějaký jako kvalitní vztah, aby bylo možné o těch věcech mluvit. A samozřejmě i přesto se může stát, že se k něčemu ty děti dostanou, a potom i nadále je to prostor o tom, o těch věcech nějak jako mluvit. Asi by neměla být reakce, že zjistím, že moje dítě něco užívá, tak ho doma přivážu k topení a nebo mu zakážu všechno a teď ho začnu strašně kontrolovat, protože ve chvíli, kdy já na něco takového přijdu náhodou, tak většinou ten problém už nějakou dobu existuje. Jo. A u toho kratomu taky, ono se nějakou dobu jako vlastně to nemusí úplně jako poznat, jsou tam nějaký, jako že ten člověk je jako nabuzenější, energetičtější, třeba zhubné, jo, to se taky jako stane. Takže jsou nějaký jako znaky, kdy to poznat lze. Ještě jste tady citovala ještě během písničky nějaký jako článek, že tam jako jsou změny nálady a třeba ráno se hůř vstává, na druhou stranu to jsou příznaky puberty a dospívání, takže jako odhalit, kdy ten člověk užívá nějakou návykovou látku, nebo kdy je to ještě nějaký jako normální, relativně normální vývojový problém, je samozřejmě jako zapeklité a nejpodstatnější je prostě mít s tím dítětem nějaký vztah, ve kterém se dá o těch věcech mluvit, ve kterém se můžu ptát, hele, jak se cítíš, co se ti děje, co se děje ve škole, ne jaký tam byly známky, nebo co bylo k obědu, ale jaký tam máš vztahy a jak to máš s kamarádama, a co tě baví, co máš rád, co tě štve, co bysme mohli dělat, co by tě mohlo bavit. Jo, to si myslím, že je cesta.
3: Český rozhlas Liberec.

0: A co se děje doma i ve světě, to už je otázka na Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města můžou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. 2 liberecké plavecké kluby dostanou i letos příspěvek od města na dojíždění na tréninky. Kluby musí kvůli rekonstrukci plaveckého bazénu trénovat v jiných městech. Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se pak rozšířila i do Evropy. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Čeští hokejisté prohráli v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Dnes zakončí švédské hry od 12 hodin zápasem proti Švýcarsku. Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemné probouzení s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Na poličkách v mnohých koupelnách najdeme kosmetiku značky Dermacol, která má kořeny na Barrandově a její příběh teď znovu ožívá i ve filmu. A to právě k 60. výročí od založení společnosti. Za chvíli si řekneme, jak se z maskerského experimentu stal exportní hit.

0: Nevím, jestli vstává úplně celá země, jak zpíval Michal Tučný, rozhodně vstáváte vy, kdo právě posloucháte Český rozhlas Liberec. Film je hra světel a stínů. Aby ale tato hra fungovala, potřebuje i herce s ideální tváří. A právě tu začali v barandovských ateliérech dotahovat pomocí make-upu přesně před 60 lety. Tehdy v pražských filmových studiích vznikla značka Dermacol. Její příběh připomene i nový snímek, který ukáže, jak se z původně filmového líčidla stal jeden z nejúspěšnějších českých kosmetických exportů.
1: Jenom žena upravená bude hodna toho jména.
2: Z obyčejné ženy zářivou divou. To je motiv, který se čím dál častěji začal objevovat i na filmovém plátně 60. let. Třeba jako ve snímku Dáma na kolejích, kde se Jiřina Bohdalová proměnila z řidičky tramvaje v oslnivou dámu.
3: Nazdar, Vašku.
4: Co to máš na sobě?
3: Ale to jsem si koupila. Mám přece narození.
2: Podobnou proměnou prošlo i jedno z oddělení v barandovských ateliérech, kde přišla na svět kosmetická značka Dermacol, popisuje filmová publicistka Šárka Jelínek-Gmiterková.
5: Barandov měl k dispozici velký zalidněný maskérský departement. Je čekali dobré časy, ne z toho důvodu, že by ty ženy krášlily, ale z důvodu nějakých technologických změn.
2: Po druhé světové válce se filmový průmysl rychle měnil. Přišla třeba také barva a s ní i nové nároky na líčení. Na Barandově i proto vzniklo úplně původně v roce 1952 speciální oddělení, přezdívané Latex.
5: To latexové oddělení mělo za úkol přicházet s nejrůznějšími emulzemi, právě které se daly použít jak pro výrobu líčidel, ale i třeba pro výrobu různých jako atráp typu třeba ovoce exotického, které by se jinak muselo složitě dovážet, nebo i celého obložení stěn a tak dále.
2: Z filmových triků se postupně zrodila kosmetika a na konci 50. let přišlo i další zadání vytvořit make-up pro profesionální užití. A tehdy se zrodila také myšlenka, že by líčidla mohla fungovat i mimo film. A proto vznikla v roce 1960 a čest i známá značka.
6: Líčidlo samozřejmě pletně léčí. Po filmoch Obchod na korze, Lásky jednej plavovlásky, Diamanty nocí, Žiada teraz svět od Barandova i líčidla.
2: Příběh, který začal u filmových masek a kamer, pokračuje dodnes. A připomene ho na filmovém plátně i připravovaný snímek, ke kterému píše scénář Marek Epstein.
5: Za vznikem toho filmu stojí produkční společnost, která zároveň natáčí reklamní spoty. Takže nevím, do jaké míry se jedná o nějaký zakázkový film. Tu vazbu stoprocentně mezi tím, že ten projekt nevzniká zřejmě jako spontánně nebo nějak živelně, ale zřejmě i na popud té firmy je poměrně jako spekulace, kterou si můžeme dovolit.
2: Dodává filmová publicistka Šárka Jelínek-Gmiterková k snímku, ve kterém se objeví v hlavních rolích Martin Hofman nebo Marika Šopovská. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Dnes se v Libereckém kraji oteplí, ale zároveň bude přibývat oblačnost. Ráno bude převážně skoro jasno až polojasno a teploty vystoupají nejvýše k 22 stupňům, na horách pak 17 stupňům. Povane slabý jihovýchodní vítr.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 minut před 6 hodinou raní nahlédneme do rozhlasového archívu. Manželé v životě, kolegové v práci, Jana Hlaváčová a Luděk Munzar se potkávali také před kamerou a možná si je společně vybavíte i v televizní povídce, na kterou před lety přišla řeč v našem zábavném pořadu. Když Jana Hlaváčová vyprávěla veselé historky z natáčení, vzpomněla si na jednu neobvyklou situaci.
1: To se stalo, když jsme točili Bakaláře, já nevím, jestli jste to viděli, on se to dost opakovalo s tím zipem, jak rupne a jak tam jim ty špagety s Luďkem jsem to zrovna točila. A tam je scéna na nádraží, kdy si kupuje lístek, aby jela domů. No a to nádraží se řeklo, bude se točit v noci. No a samozřejmě, když se točí v noci, tak se všichni snaží, jsou při věci soustředěný víc ještě než obvykle, aby to bylo rychle hotovo a šlo se domů vyspat. Že? No a tak tam sedíme na nádraží, nás líčili a tam takhle seděli dvě řady komparzů. To jsou lidi, kteří zaplnějí obraz, že přecházejí a kupují ve frontě a tak dále, u pokladny a tak dále. No a ten masker přišel, takhle si je posadil ten komparz do dvou řád, měl bedinku a teď je líčil tělkou, tvářičky červený, pusinku, očička, že jo, pudrem přepudrovat jednoho po druhým. Až jim měl všechny hotový, přišel asistent a povídá, prosím, komparz na scénu. 39 lidí se zvedlo, odešlo na scénu a jeden člověk zůstal sedět a takhle zvíral. Tupě před sebe. A ten asistent povedal, prosím vás, nezdržujte, tak víte, že všichni spěcháme, buďte tak laskáv. Ticho. A zíral před sebe zas tím tupým výrazem. Tak on po třetí říká, chlape, nezlobte se, ale už mě neštvete, teda jste hluchý nebo co. Po třetí a naposled říkám, komparz na scénu. Zase šílená pauza. A pak ten chlap povídá, já nejsem komparz, já jedu do Kolína. A teď počkejte, to není konec. A teď ten František Havlíček, který to líčil, a on je hrozně dlouhý, on musí mít takových 190, ten Havlíček, jo, takový vazon. Tam stál s tou bedinkou a teď se zakoukal na toho chlapa, který vypadal hora, jo, taková prostě hora tam seděla. Tak se roztřás a říká, jestli vstane a praští, tak je po mně. A říká, promiňte, ale člověče, proč jste se nebránil? Proč jste mi to neřekl jako? Teď já bych si nedovolil na vás sáhnout, kdybyste řekl, že to... A on povídá, co pak můžu vědět, jestli nevyšlo nějaký nový nařízení? V tomhle státě je možný všecko.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na podání elektronického daňového přiznání zbývají poslední dny. Stavba vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy se blíží ke konci. Sluneční hodiny v Hejnickém klášteře čeká přemalba. Dnes bude až polojasno, později více oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení, nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 000 korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Město Chrastava získalo z fondu Turów dalších 6 milionů korun na prodloužení vodovodu v Horním Vítkově. K projektu se na začátku nepřipojilo několik domů, jejichž majitelé si to v průběhu výstavby rozmysleli. Kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole obyvatelům hrozí ztráta vody ve studnách. Vodovod o délce 5,5 kilometrů se tak prodlouží o dalších 300 metrů. Podle starosty Chrastavy Michaela Canova ze Starostů pro Liberecký kraj se stavba blíží ke konci.
2: Je kompletně hotový ten hlavní řad, ale co se týká těch domovních vodovodů, tak to se různě dokončuje. Přípojky do těch domů a podobně. A já jsem velmi spokojen, že teda ty lidi tu vodu budou mít po celém Vítkově, ale hlavně jsem rád, že se prakticky všichni připojili.
0: Sluneční hodiny v Rajském dvoře bývalého františkánského kláštera v Hejnicích čeká přemalba. Stávající hodiny nejsou původní. Na jižní stěně Rajského dvora se objevily při obnově kláštera v roce 2001. Jejich autorem je akademický malíř Jiří Komar. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heincla by se do Rajského dvora měla vrátit replika původních slunečních hodin z doby baroka.
3: Máme k dispozici černobílé fotografie, ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin.
0: Replika by se podle Heincla mohla na místě objevit ještě letos. V pražském divadle Hibernia dnes zahraje Police Symphony Orchestra. V podání hudebního tělesa z Police nadmetují zazní kromě skladeb z filmu Gladiátor nebo Avatar i současná populární hudba. Zpívat budou Andrea Holla, Josef Fečo a Karolína Soukupová.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice 2/287 ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka bude ulicemi v Aleji a Vrkoslavická. Uzavírka platí až do 9. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné nedělní ráno. Mezinárodní federace novinářů vyzývá českou vládu k přehodnocení navrhovaných změn financování veřejnoprávních médií. Podle ní porušují evropská pravidla a ohrožují nezávislost médií veřejné služby. Federace chce v příštím týdnu poslat kritický dopis premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Více už za chvíli.
1: Dobré ráno s Janou.

0: Je neděle 10. května, 11 minut po 6. hodině raní a vy vstáváte s Českým rozhlasem Liberec. Mezinárodní federace novinářů odsoudila návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní nedodržuje evropská pravidla a ohrožuje nezávislost médií veřejné služby. Shodli se na tom delegáti kongresu v Paříži, který zároveň připomněl 100 let od založení Mezinárodní federace novinářů.
1: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
2: Uvedl člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Novináři na kongresu v Paříži poukázali na to, že navrhované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly, protože nezajišťují ekonomickou ani redakční nezávislost médií veřejné služby. Česká vláda tvrdí, že financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neohrozí jejich nezávislost a že bude valorizované o inflaci. Podle generálního tajemníka Mezinárodní federace novinářů Antonyho Belongera je dobré zachovat systém koncesionářských poplatků.
3: Systém koncesionářských poplatků je dobrý. Znamená službu veřejnosti i to, že jí tato média patří. Jakmile začnete říkat, že už se nebudou platit koncesionářské poplatky, tak vkládáte veřejnoprávní média do rukou jiných aktérů. Je to ohrožení samotného obsahu.
2: V Česku se řeší dvě novely financování veřejnoprávních médií. Ta první počítá se zrušením koncesionářských poplatků. Ta druhá, to je poslanecký návrh a jeho cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Nově zvolená prezidentka Mezinárodní novinářské federace Zuzana Lajnes z Peru potvrzuje, že diskuze o změnách fungování veřejnoprávních médií se vede všude na světě, od Argentiny, Velké Británie a Itálie až po Japonsko. Častým argumentem je, že média veřejné služby jsou drahá, nebo že jim klesá sledovanost a poslechovost.
3: Pamatuji si, že bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy říkal, že se už nikdo nedívá na veřejnoprávní vysílání. Když se ale podíváte na průzkumy sledovanosti, tak to není pravda. Ano, jsou tu jiné televizní stanice, ale u nich je jasné politické i ekonomické směřování.
2: Mezinárodní federace novinářů chce příští týden poslat dopis premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO, ve kterém se postaví proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií.
3: Chceme, aby česká vláda přehodnotila své rozhodnutí. Země jako ta vaše má mít silné a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Čeští obyvatelé ho potřebují. Desítky let jste měli státní televizi a rozhlas. Nevracejte se zpět.
2: Uzavírá Antony Belanger, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů, která zastupuje přes 600 tisíc mediálních pracovníků ve více než 140 zemích. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes se podle meteorologů oteplí, ale bude přibývat oblačnosti. Nedělní ráno bude v Libereckém kraji převážně skoro jasné až polojasné. Přes den pak bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22, na horách mezi 14 až maximálně 17 stupni Celsia. Povane slabý jihovýchodní vítr a co se týká rozptylových podmínek, tak ty budou ráno mírně nepříznivé až přechodně nepříznivé, přes den však dobré. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
6: A now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
5: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
7: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
5: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: půl sedmé. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zhruba 5000 dopravních nehod ročně v Česku se týká jako účastníků dětí do 15 let, nejčastěji jako spolujezdců v autě. Ukazují to data týmu silniční bezpečnosti. Ten ale upozorňuje také na nehody na parkovištích a v obytných zónách. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci získal loni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky. Jde zatím o největší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii nejlepší celovečerní film pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm. Program přehlídky končí dnes projekcí vítězných filmů v Grand Hotelu Zlatý lev. Výletní loď MV Hondius zasažená Hantavirem by dnes měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu jedné námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále, vyřadila Ukrajinku Olejnikovou. Naopak Jakub Menčík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanu Popirinovi. Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Stále dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Už za chvíli vás upozorníme na výluky na železnici mezi Železným Brodem a Starou Pakou a pozveme vás na symbózium Desna 2026.

0: Lešek Semelka a píseň Jednou větou, která rozhodně patří k těm písním, které nestárnou. No, já to jednou větou určitě nestihnu, nicméně mám pro vás teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dvě velmi důležité informace. Na stránkách Železného Brodu jsme totiž našli upozornění na denní výluky mezi Železným Brodem a Starou Pakou. Na trati bude 11. a 12. května vždy mezi 7.30 a 17.30 odpoledne probíhat údržba a vlaky nahradí autobusová doprava. Podrobné informace najdete na stránkách Železného Brodu www.zeleznybrod.cz. Příští týden v pondělí 11. května začíná v Desné na Jablonecku sympozium Desná 2026. Až do soboty čekají návštěvníky filmy a besedy se sklářskými mistry, ale také ukázky práce dřevosochařů nebo hudební vystoupení. To vše na zahradě tamní Rýdlovy vily. Podrobný program najdete na webových stránkách města Desné. Na sympozium pak volně naváže velká desenská pouť, kterou mohou malí i velcí zájemci z Desné, ale také samozřejmě širokého okolí navštívit od pátku až do neděle, tedy od 15. do 17. května. No a bližší informace jak k sympóziu, tak k pouti najdete na webových stránkách www.mesto-desna.cz. No a za chvíli už si povíme, jaké nás dnes čeká počasí. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: John Travolta a Olivia Newton-John vzpomínali na letní noci, tak ty jsou ještě poměrně daleko před námi. My tady máme teprve jarní ráno v Libereckém kraji a to bude převážně skoro jasné až polojasné. Přes den však bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat mezi 19 až 22 stupni a na horách vystoupají maximálně k 17. Povane slabý jihovýchodní vítr. No a pojďme se podívat ještě do historie počasí. Teplotní rekordy rozhodně dnes atakovat nebudeme, protože nejtepleji bylo v roce 1834 a tehdy teplota vystoupala na hranici 28,9 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1838, tedy pouhé 4 roky poté, kdy teplota klesla na 0,8 stupňů Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec, stále vám přejeme dobré ráno a příjemné vstávání.
0: Hečepeč, hrambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Porodem končí období těhotenství, kdy se z lůna matky vypudí dítě. Narozené dítě nazýváme různě. Odborně se mu říká novorozenec, volně pak děťátko nebo miminko. A miminko je i dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Pamatujete si, když jste byli miminko?
2: Jo. A když jsem se narodil, tak moje prapra babička a dědeček umřeli.
1: A když jsi se narodil, kolik jsi vážil?
2: Jedna, protože jsem byl malý.
3: A já se vzpomínám úplně všechno. Když jsem se právě narodila, tak mi dali takový náramek a měla jsem takovýhle nožičky jako moje ručičky a vážila jsem jedna. No a... A jako jsem dostala takovou medusku s čepičkou a jsem s ní tak ňuňala se a spinkolo. No a pak jsem si otiskla jako nožičky, jako na takový sádry. A byla jsem strašně roztomila, měla jsem to i v deníčku.
1: A měli jste vlásky, když jste se narodili?
2: Jo, měla jsem vlasy.
1: A dlouhé, nebo ne?
2: Měla jsem černý vlasy.
1: Co je na miminku nejhezčí?
2: Úsměv. Když maminka ji takhle drží.
4: Český rozhlas Liberec.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Česku se příští týden ochladí a bude deštivo. Rekonstrukce plynovodu v Turnově způsobí další dopravní omezení. V Desné u Rýdlovy vily vznikne replika historické sklářské pece. Dnes bude až polojasno, později více oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů, nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. Další dopravní omezení začne od zítřka v Turnově na sídlišti Výšinka. Důvodem jsou opravy plynovodu. Úplná uzavírka tam začne ve středu, kdy stavbaři zahájí frézování, dodává mluvčí radnice Marcela Jandová.
2: Od pondělí 11. května se začne frézovat v ulici Výšinka, a to v úseku od křižovatky s ulicí Jana Palacha po křižovatku s ulicí Perlová. Je potom potřeba počítat s úplnou uzavírkou. Ta se rovněž dotkne autobusových linek.
0: Autobusy na sídlišti budou jezdit podle výlukových jízdních řádů. Zastávka Turnov-Granátová bude dočasně zrušená. Práce na opravě plynovodu potrvají do konce července. Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně ji pokryje výtěžek ze sympozia.
3: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků stažených z Německa mohla zamířit do Polska. Pentagon přitom potvrdil odchod 5000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravena je přijmout. Polsko by to podle Donalda Trumpa uvítalo. Spojené státy mají podle něj s Polskem skvělé vztahy a on má dobrý vztah s prezidentem, kterému prý pomohl zvítězit ve volbách, řekl novinářům. Stažení vojáků z Německa následuje po jeho sporu s kancléřem Friedrichem Mercem kvůli válce s Íránem. Polský prezident Karol Navrocki slíbil, že bude za přesun u Trumpa osobně lobovat. Premiér Donald Tusk však upozornil, že Varšava by neměla vojáky spojencům přebírat.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat, nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno. Liberečtí fotbalisté v dalším utkání ligové nadstavby nedokázali na trávníku Plzně skórovat a odvezli si ze západu Čech prohru 0-2. Více vám prozradíme už za chvíli v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Tak tuhle píseň přinesl Karel Gott v roce 1976 na bratislavskou Liru. Píseň sama je však o dva roky starší. Pochází z roku 1974, kdy ji naspíval Drupy a byl pod názvem Bela Sara. Českým textem je, jaká je, píseň Bela Sara opatřil Zdeněk Borovec. No a rozhodně patří k těm, které nestárnou. Teď však budeme v Českém rozhlase Liberec sportovat. Fotbalisté Liberce neuspěli ani ve druhém zápase ligové nadstavby. Ve skupině o titul tentokrát prohráli v Plzni 0-2 a v tabulce zůstávají šestí. Utkání rozhodl ve 13. minutě guinejský útočník Touré úvodním gólem, kdy těžil z dobrého napadání spoluhráče Červa. Akci chválil i kouč Viktorie Martin Hiský.
1: Samozřejmě v těchto těch situacích, kdy soupeř se snaží hrát tyhle ty přihrávky na třetího, tak je to potom o tom dobrým odhadu, o rozhodnutí a o té správné agresivitě v tom daném okamžiku. Lukáš Červ je hráč, který tohleto výborně čte, který má tu schopnost takhle tu situaci, ten souboj vyřešit a samozřejmě to před tím prvním gólem bylo klíčový.
2: Chválil napadání svého kapitána trenér Viktorie Martin Hiský. Západočechům pomohlo i to, že před úvodním gólem liberecký brankář Koubek rozehrál na obsazeného Stránského, kterého odzbrojil zmíněný Červ.
3: Myslím si, že jsme měli doskušený stopery na to, aby jsme to hráli daleko víc nahoru, všechno jsme hráli dolů do Koubise, samozřejmě z toho potom vyplynula chyba, která byla absolutně zbytečná. Hráli jsme vlastně do Strání, kde prostě Červík na něm byl úplně nalepený, takže to bylo jako vyhodnocení velmi špatný.
2: Kritizoval liberecký trenér Radoslav Kováč své svěřence za chybu před prvním gólem Plzně. Ze špatného výkonu Slovanu ve Štruncových Sadech byl zklamaný také zkušený obránce Lukáš Masopust.
4: Bylo to vlastně, jak kdyby jsme jako chtěli hrát, ale jen tak napůl, jako byla tam taková jako rádoby nabídka, ale nebyla opravdová, takže my jsme nehráli ani dopředu, ani dozadu.
2: Po změně stran a bouři v kabině se výkon Slovanu sice zlepšil, jeho bodové naděje ale utnul skvěle trefeným přímým volným kopem a svým prvním ligovým gólem v dresu Viktorie Alexandr Sojka.
5: Tak většinou, když jsem kopal trestňáky, tak jsem kopal na stranu golmana, takže jsem to teďka změnil, protože minule jsme hráli doma, tak jsem to netrefil na stranu golmana, tak jsem to chtěl změnit a jsem rád, že to vyšlo. Určitě to byl můj jako velký sen pro kluka, který tady prošel vlastně od U11 mládeží, tak vždycky ten největší sen je si zahrát tady na tom stadionu a ještě když vstřelí gól, tak je to pro mě teďka krásný pocit.
2: Těšilo domácího Alexandra Sojku, který začal na pravém kraji zálohy. Po zranění Karlece ho ale trenér Martin Hiský posunul do obrany.
1: Já jsem nadšený z Alexe. Já bych ho přirovnal k těm africkým hráčům trochu, tím pohybem a tou velmi dobrou technikou, kterou má. A dneska mu skládám kompliment, protože prošel si během toho zápasu několika posty, na každém tom postu hrál velmi dobře.
2: Chválí všestranného Alexandra Sojku trenér Viktorie Martin Hiský. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nedělní ráno v Libereckém kraji bude převážně skoro jasné až polojasné, přes den však bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupají ke 22, na horách pak 17 stupňům Celsia. No a my si teď v Českém rozhlase Liberec dáme dobrý kafe s Lucií Bílou, no a potom nám Martin Písařík prozradí zajímavosti o ledovcích. Tak dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: čase být.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové jamky pro disc golf. Doposud mělo hřiště 9 jamek v oblasti Špičáku, nově je jich 12. 3 nové přibyly v části areálu nad veřejným ohništěm. Zámek v Zákupech na Českolipsku dnes poprvé ukazuje obrazy zkonfiskované v Německu po konci druhé světové války. 15 vystavovaných maleb patřilo přímo do sbírky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Ligové derby mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Utkání fotbalové šance ligy přerušily výtržnosti domácích fanoušků. Vedle policie se incidentem zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli si společně projdeme novou naučnou stezkou Geoparku Český ráj, kterou najdete na pomezí Jablonecka a Železnobrodska. To je známé jako naleziště metabazitu, z něhož se v neolitu vyráběly pravěké nástroje.

0: Je neděle 10. května a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Geopark Český ráj se nově rozšířil nad Železný Brod. Konkrétně do Pěnčína na Jablonecku, kde u Kytlova domu začíná nová geoarcheologická stezka. Připomíná dávnou minulost, kdy se právě v těchto místech těžil metabazit. Hornina, ze které pravěcí lidé vyráběli nástroje pro první zemědělce. Co všechno návštěvníci Kytlova domu a turisté uvidí, natáčela redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
1: Takže oni vlastně vymysleli princip prostě jádrovýho vrtání.
2: S archeologem Petrem Šídou z Hradecké univerzity stojíme před obří maketou vrtacího stroje, kterým pravěcí lidé tvořili první sekirky.
3: Je to naše představa, jak mohl vypadat nástroj na vrtání seker sekeromlatů. Ten vrták samotný byl vysoustružený z kosti, vrták se podsýpal nadrceným křemeným pískem. A vlastně ubrušováním toho vrtáku a kamene vlastně vznikal vlastně jádrový provrt, který potom vidíme na těch archeologických nálezech.
2: V jaké době se tady opracovával ten metabazit?
3: 5400 až 4900 let před naším letopočtem tady na kopci. Tady přímo na místě se vyráběly polotovary štípáním a potom k tomu finalizování, k dobrušování a případně vrtání se odnášely někam dolů do nížin.
2: On se dostával poměrně daleko.
3: On se potom v té finalizované podobě dostává až vlastně 400-450 kilometrů daleko.
2: Maketa je součástí nově otevřené naučné stezky, která vede dál kolem obří sekirky a sekeromlatu až k místům, kde archeologové na základě nedávného průzkumu odhalili těžiště. Popisuje bývalá ředitelka Geoparku Český ráj Blanka Nedvědická, se kterou se vydáváme na zhruba kilometr a půl dlouhou cestu.
4: Je to místo pod černostudničním hřebenem, kde neolitická kultura těžila kámen, který tady vznikl na rozhraní Jizerských hor a Českého masivu. A tato kultura z tohoto kamene vyráběla sekerky a sekeromlaty, protože ten kámen byl velmi pevný a dal se velmi dobře opracovat. A dojdeme ještě na místo archeologického naleziště, kde vlastně ta těžba probíhala skoro 1000 let.
2: Na Jablonecku se metabazit pouze těžil. My tady na stezce vidíme i úlomky, je to vlastně takový druh břidlice a k jeho opracování na sekirky sloužily osady v Turnově, přibližně v místech dnešní Maškovy zahrady, jak na základě archeologických nálezů prozradil Petr Šída. A jak pravěké nástroje vypadaly, tak to už ukazuje expozice nejenom v samotném Turnovském muzeu, ale i podzemí Kytlova domu, kde geoarcheologická stezka symbolicky končí. A tam už mířím v doprovodu ředitele Kytlova domu Richarda Hýbla.
5: Tak archeologická expozice ukazuje průřez tou těžbou v podhůří Černé studnice, právě i to geologické celé členění toho území, tady žula, břidlice, ten geologický zlom, žernovník jako potok, který vlastně protéká tím zlomem a vlastně můžou lidé tady vidět právě ty sekery nebo další sekeromlaty vyrobené právě z toho našeho metabazitu.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A já už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec teď vítám meteoroložku Janu Ehertovou. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak a popište nám, jak to dnes bude vypadat. Bylo dneska hodně chladno někde?
2: No tak konečně se nám ta oblačnost roztrhala, ubyla, takže opravdu ta noc byla jasná. Chladno bylo chladněji než v těch nocích předešlých, ale že by vyloženě úplně mrzlo, to se říct nedá, to je jenom na horách, tam nám ty teploty klesaly -2, -3 stupňů Celsia a v nížinách ta nejnižší teplota byla k 1 stupni, tak jak jsme se povídali, takže konečně nám to vyšlo.
1: Teď to vypadá velmi nadějně, aspoň tady v Liberci.
2: Svítí sluníčko, teploty se aktuálně pohybují nejčastěji kolem 8-9 stupňů Celsia. Jsou stanice, kde máme o něco tepleji, jsou stanice, kde nejchladnější je teď aktuálně Doxy 6,4 stupně Celsia. Vypadá to, že by opravdu v té první polovině dne mělo svítit sluníčko, teploty maximální dneska do 22 stupňů Celsia, což je opravdu nejpříjemnější a nejteplejší a nejslunečnější den v těch posledních dnech.
1: To rozhodně. Ovšem těšit se z toho asi dlouho nebudeme, že?
2: Těšit se z toho dlouho opravdu nebudeme, ale dneska si to užijeme, ale musíme zmínit, že nás bude přecházet výrazná studená fronta během zítřejšího dne, respektive to ochlazení přijde, jak už jsem zmiňovala včera, to ochlazení přijde až během úterního dne, ale zítra už budeme mít zataženou oblohu s četnými přeháňkami, kdy ta teplota ještě bude relativně teplo, maximální teploty do těch 20 stupňů Celsia, ale to, co přijde potom, během vlastně úterního dne, tak to bude opravdu velký skok, bude k nám proudit velmi chladný vzduch od severozápadu a během úterního dne to rozhodně pocítíme.
1: No tak já doufám, že to nebudeme pocitovat příliš dlouho, že se to počasí zase nějak napraví.
2: Tak přece jenom máme už květen, takže to ochlazení na ty ledové muže zkrátka vyjde a potom už zase můžu slíbit oteplení.
1: Tak, dobře, beru vás za slovo. Děkuji za aktuální předpověď počasí a přeju klidný den do Liberce. Totiž do Ústí nad Labem, v Liberci jsem já.
2: Ano, krásnou neděli.
1: I vám, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
4: Ten, kdo nám zlomil křídla.
3: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla kapela Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Do 8. hodiny nám zbývá zhruba 8 minut a než přistoupíme k další reportáži, tak mám pro vás ještě důležitou informaci, tedy spíše pro obyvatele Lomnice nad Popelkou. Tamní Česká pošta bude totiž v pondělí, tedy zítra 11. května, mimořádně otevřená pouze od 10 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin, tak s tím prosím počítejte. U jezera Kristýna v Hrádku nad Nisou se včera večer sešlo několik stovek malých dobrovolných hasičů. Jejich cíl byl jediný. Vytvořit největší dětskou vodní hudební fontánu v Česku a zapsat nový rekord do České knihy rekordů. Jestli se jim to povede, u Kristýny sledoval i reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer.
1: Hučení proudnic, spousta světýlek a hlavně stovky dětí. Tak přesně takhle to vypadá na břehu koupaliště Kristýna, když se tady snaží udělat největší dětskou hasičskou fontánu. Tak za organizátory je tady taky Hedvika Cimrmanová, která má v Hrádku na starosti mezinárodní spolupráci.
2: My tady dneska vlastně pořádáme mezinárodní dětskou hudební fontánu, což je něco, co je takové dost jedinečné, protože my se snažíme ještě o rekord v počtu dětí, v počtu těch hadic a proudnic a toho všeho. Děti na břehu jezera budou mít ty proudy vody pouštět na jezero, u toho bude hrát ta hudba, to jsme vzali dětské písně, a k tomu bude svítit ty různá světla, takže to je něco jako ohňostroj z vody, když byste si to chtěli představit.
1: Kolik tak dětí odhadem a hlavně z kolika zemí, protože nejsou jenom z Čech, tady dnes večer budete mít?
2: Žádným odhadem, protože my je máme spočítaný, protože se nám napsali na prezenční listiny, takže my víme, že máme 473 dětí a k tomu přes 250 dospělých hasičů, kteří jim budou stát v zádech, kdyby bylo potřeba něco pomoci a kteří nám samozřejmě pomáhají v té organizaci. A jak už bylo řečeno, nemáme tady děti jenom z Čech, ale máme tady i děti z Německa.
1: Tak jedni z dobrovolných hasičů, kteří se zapojili, tak ty jsou také z Brniště, já už tady mám starostku sboru dobrovolných hasičů z Brniště.
3: Dneska na hasičskou fontánu sem na Kristýnu do Hrádku přijelo 15 mladých hasičů a 6 trenérů.
1: Proč jste se rozhodli taky zapojit?
3: Nejenom, že pro nás je to velká motivace, ale taky hlavně děti si to maximálně užijí, protože je to pro ně něco novýho, něco jiného, než běhat třeba požární sport.
1: Odchytil jsem tady přijímají děti, tak jak si to užíváte, jak vás to tady baví?
4: No, jako celkem to jde, ale je tady nuda.
1: Je to tím, že mezi zkouškami a pak samotným programem je prostě hodně času?
4: Jo, to.
1: Ale zároveň předpokládám, že vás to asi trochu baví.
4: Jo, trochu mě to baví celkem.
1: Zda rekord opravdu padnul, tak kontroloval Josef Vaněk z agentury Dobrý den z Pelhřimova, která píše taky Českou knihu rekordů.
5: Rekord opravdu padl tady v Hrádku nad Nisou, respektive u jezera Kristýna, protože jsme napočítali 473 dětí z hasičských sborů a spolků nejenom z České republiky, ale i z Německa. A to je téměř pětkrát víc než dosavadní číslo, těch dětí minule bylo 100.
1: Překonat dnešní rekord rozhodně nebude snadné, ale prostoru na březích Kristýny je na to stále ještě dost.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopasky. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT 2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na hlavní pláži Máchova jezera bude venkovní posilovna. O část městské zeleně v Jablonci pečují sami obyvatelé. Rekordní počet cyklistů se zúčastní akce Tour de Tripoint. Dnes bude až polojasno, později více oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. U Máchova jezera na Českolipsku začala stavba venkovní posilovny. Radnice města Doxy chce nové sportoviště na hlavní pláži dokončit do začátku letních prázdnin. Současně s posilovnou město staví i hřiště pro děti, říká nezávislý starosta Dox Roman Fajbík.
4: Konkrétně se tedy na dětském hřišti objeví takzvaný cliff rider se skluzavkou nebo trojitá akční věž s vysutou lanovou dráhou a další tematické 2D a 3D prvky, které budou zakomponované v litém tartanu.
2: Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města můžou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
5: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Dnes začíná třetí ročník cyklistické akce Tour de Tripoint. Zúčastnit se má rekordních 400 cyklistů. Jízda poprvé startuje v Česku, a to v 10:30 dopoledne v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Trasa pokračuje do německé Žitavy, polské Bogatyně a zpět na místo startu. Sportovní akce má za cíl posílit vazby mezi třemi zeměmi. Součástí je i dětský cyklistický závod v areálu Kristýna. Ten startuje v 10:30. V Letech u Písku si dnes v poledne připomínáme výročí deportace více než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim v květnu 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS.
3: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále, vyřadila Ukrajinku Olienkovou. Naopak Jakub Menšík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanu Popirinovi.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia. Pár bude slabý jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 na průjezdu Libercem je kvůli údržbě až do 10 hodin uzavřený levý jízdní pruh. Projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A kromě šťastné cesty vám Český rozhlas Liberec přeje také příjemné nedělní ráno. Neviditelné zemětřesení a přesto jasný vítěz. Letošní Anefilm uzavřel svůj program a hlavní cenu v mezinárodní soutěži získal snímek Olivia a neviditelné zemětřesení. Čím porotu 25. ročníku přehlídky přesvědčil, si řekneme už za chvíli.
3: Dobré ráno s Janou Fričovou.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: To bude asi navěky nezodpovězená otázka, ale rozhodně píseň Co je to láska patří k těm, které nestárnou. Za chvíli se v Českém rozhlase Liberec vydáme naposledy na filmový festival Anifilm. Animace má jedinečnou schopnost zachytit i neviditelné věci, napětí i proměny, které se odehrávají pod povrchem. Právě za takový přístup letos ocenila porota festivalu Anifilm snímek Olivia a neviditelné zemětřesení. Španělský loutkový film získal hlavní cenu v soutěži mezinárodních filmů pro děti a mladé diváky.
1: Nemají peníze na zbyt, účty za elektřinu se hromadí, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru a všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
2: Mama, saluda, que te estoy grabando.
1: Loutkový snímek režisérky Ireny Ibory Rysové ocenila porota za empatický dětský pohled na komplikované problémy a za citlivý přístup k rodinným vztahům.
3: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
1: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
3: Ale nejenom současného Španělska, ale vlastně celé asi Evropy a možná celého světa. Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociální věci špatně a má dvě malé děti.
1: Mezinárodní soutěži filmů pro dospělé pak uspěl animovaný dokument Nekonečná Cookie. Ten natočili kanadští bratři Seth a Peter Scriverovi. Ve výstředním portrétu si utahují jak ze sebe samých, tak také třeba z toho, že nedostali na natáčení grant.
3: Jedná se o animovaný dokument, který vznikal na základě výpovědí těchto dvou bratrů, kdy jeden je bílý a jeden náleží k etniku těch kanadských původních obyvatel. Ten animovaný dokument mapuje ty různé sociální nerovnosti, různé problémy, které v těch komunitách nastávají a je to skutečně zajímavá podívaná, která vlastně i české publikum může být jako hodně zvláštní novinkou nebo novým pohledem na kanadskou kulturu.
1: Funny, beautiful, spiritual, political. Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš.
4: Ty mi dáváš překrásný s Bohem, Pařezy si pískají a u nich pusa na čelo.
1: Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je neděle 10. května, za okny to vypadá velmi nadějně, zatím je tam jasno a podle meteorologů bude dopoledne převážně skoro jasno až polojasno v Libereckém kraji, avšak přes den bude oblačnosti postupně přibývat. I přesto nejvyšší teploty vystoupají ke 22 stupňům Celsia, na horách pak příjemným 17 stupňům a povane slabý jihovýchodní vítr. Tohle příjemné počasí si dnes určitě užívejte, protože už zítra by v Libereckém kraji mělo pršet a teploty se vyšplhají maximálně k 15 stupňům Celsia. No tak taková je předpověď počasí. Já věřím, že neděle bude příjemná s příjemnými teplotami a že ji určitě užijete tím správným způsobem. Český rozhlas Liberec vám přeje dobré ráno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Za necelých 8 minut bude 8:30, je neděle 10. května a před námi je pravidelná rubrika Českého rozhlasu Liberec, která se jmenuje Zdeňku důchodkyně. Je to rubrika, ve které se rozhlasová publicistka Vladimíra Hamalová každé nedělní ráno v tuto dobu zamýšlí vesele i vážně nad životem starobní důchodkyně.
1: Zdeňku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Stáří s knížkami. Už dávno je mi jasné, že i v literatuře platí klasické rčení nevstoupíš dvakrát do téže řeky, v tom smyslu, že z jednoho a téhož románu nás zaujme něco úplně jiného ve 20, 40 či 60 letech, protože v každé životní etapě jsme i my sami jiní, máme jiné problémy, zkušenosti i zájmy a že tedy ten vztah s knížkou je zákonitě v proměnlivém vývoji obdobně jako třeba vztahy s lidmi. Jednou v nich hledáme a potřebujeme to, po druhé ono. Nedávno jsem se po letech vrátila k jednomu autorovi a zjistila, co všechno mi nepozorovaně uteklo, ač jsem jinak docela pozorný čtenář, co poctivě dumá nad novými myšlenkami a je vděčný, že mě ten virtuální knižní svět na chvíli odpoutá od starostí v tom současném dnešním. Tentokrát mě zaujala originálně definovaná gramatika stárnutí. Prý v dětství a mládí máme plno aktivit, takže sloves, která jsou postupně ve středním věku nahrazena podstatnými jmény, tedy důležitými hodnotami, jako rodina, práce, děti. No a stárnutí je prý na přídavných jménech, jakože jsme třeba pomalí, unavení, smutní. Docela trefné, že? No a vedle gramatiky definoval ten bulharský autor Gospodinov také matematiku stárnutí, jakási nepřímá úměra, kde nám prý dochází, že na světě je čím dál víc těch mladších a těch našich povážlivě ubývá. Což znamená, že na stárnutí je potřeba především odvaha a k tomu trocha pokory. No a já k tomu dodávám, že hlavní je, aby ani člověk v letech neztratil chuť do života, protože čeho už moc nezbývá, je přece vzácné a je třeba si to v rámci možností co nejlíp užít. Třeba u dobré knížky. Takže odvahu i radost na každý den vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes ještě jednou s krátkým souhrnem zpráv Miroslav Holubec.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Zhruba 5000 dopravních nehod ročně v Česku se týká jako účastníků dětí do 15 let, nejčastěji jako spolujezdců v autě. Ukazují to data týmu silniční bezpečnosti. Ten ale upozorňuje také na nehody na parkovištích a v obytných zónách. V jablaneckých mateřských školách zbývají po zápisech volná místa. Mohly tak přijmout všechny 3leté děti, které musí zapsat ze zákona. Teď budou dobírat i 2.

0: Evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Cestující ale budou moci loď opustit až po přistavení evakuačních letadel. Liberečtí fotbalisté ve druhém kole ligové nadstavby ve skupině o titul prohráli v Plzni 0-2 a v tabulce zůstávají na 6. příčce. Ve středu se Slovan představí na hřišti Hradce Králové. Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli výstavbě mateřské školy v Jablonci nad Nisou je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici U Přehrady. Objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ani nedělní ráno se neobejde bez pravidelného krimi příběhu Českého rozhlasu Liberec. Ten dnešní vypráví o tom, jak jablonecký policista v osobním volnu pomohl dopadnout zloděje.

0: 8 minut po půl deváté dozněla legendární škatule kapely Rangers neboli Plavci. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my teď máme před sebou krimi příběh. Stejně jako čert nikdy nespí, žádný policista není nikdy úplně mimo službu. Důkazem je i dnešní krimi příběh, ve kterém nám Miroslav Holubec představí jednoho bdělého jabloneckého nadstrážmistra.
1: Krimi příběhy.
2: Zimní neboli lyžařská sezóna pomalu ustupuje a nastává letní turistická sezóna. To znamená, že se rekreační chaty a penziony začínají zvolna zaplňovat výletníky a milovníky přírody. Zatím tedy žádná invaze, ale svařáky a grogy začínají pomalu, ale jistě nahrazovat zmrzlinové poháry a long drinky s ledem. A zloděje lyží, skateboardů a jiného zimního náčiní střídají vykradači stanů, chatek a hotelových pokojů a zloději kol a elektrokol. Zkrátka letní sezóna. Majitelé rekreačních zařízení by proto na ně měli být připravení, protože letní lupiči a lupežníci jsou připravení už od jara. Na Jablonecku udeřili už minulý víkend. Jeden z tamních penzionů navštívila nenápadná dvojice, tak kolem třicítky, na první pohled pořádaný manželský pár, který odložil děti k babičce a přijel si užít romantickou neděli ve dvou. Na stupnici nenápadnosti tak 8 bodů z 10. A jelikož na recepci zřejmě zrovna nikdo nebyl, využili toho, sebrali klíče od několika pokojů a vydali se na lup. Nutno říct, že to pro tenhle pár nebyl zrovna nejšťastnější víkend. Dva pokoje byly zatím neobsazené, tudíž prázdné, a v tom třetím někdo byl. Takže použili připravenou výmluvu a rozhodli se raději penzion opustit. Aby nevyšli úplně na prázdno, sebrali na chodbě volně odložený notebook a šli na vlak. Podobně jako zloději jsou ale na letní sezónu připravení i policisté. Jeden takový připravený se o jejich činu dozvěděl a ač ve svém osobním volnu vydal se po jejich stopě. Našel je na nádraží a zavolal kolegy z výjezdovky. Ti si pak povedenou dvojici vyzvedli ve vlaku, který ještě ani nestačil opustit stanici, a převezli ji na svou, tedy policejní stanici. Někomu zkrátka letní sezóna skončí dřív, než pořádně začala.

0: počasí.
1: Tak počasí, předpověď počasí předznamenala Céline Dion. Pokud máte tuto kanadskou zpěvačku rádi, tak vězte, že dnes je o ní pořad na ČT Art po 22. hodině. Jmenuje se Zrození hvězdy, ale pojďme už zpět k počasí. Neděle bude převážně skoro jasná až polojasná v Libereckém kraji, ale přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupají ke 22 stupňům, na horách k 17 stupňům. Povane slabý jihovýchodní vítr a teď ráno budou rozptylové podmínky mírně nepříznivé až přechodně nepříznivé, ale přes den budou dobré. No a pojďme se podívat ještě do historie počasí. Tak nejtepleji bylo v roce 1834. Tehdy meteorologové naměřili 28,9 stupňů Celsia. A naopak nejchladněji bylo hned od 4 roky později v roce 1838. Teplota byla 0,8 stupňů Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme stále dobré ráno.
2: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu, vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuálního dění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, je neděle 10. května a my máme pro řidiče nemilou zprávu. Pokud se pohybujete v Jablonci nad Nisou, tak počítejte s tím, že je tam úplně uzavřená ulice Pasecká v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, včetně křižovatky Pasecká Jitřní. Důvodem téhle uzavírky jsou stavební práce na rekonstrukci plynovodu a obnově kanalizace i vodovodů, včetně přípojek. Uzavírka potrvá do konce července a objízdná trasa vede obousměrně ulicemi Podzimní, Vysoká, Skelná, Sluneční a Jitřní. Tak na to dávejte opravdu pozor. Naopak ještě jednu zprávu, která také není úplně příznivá, máme pro obyvatele Lomnice nad Popelkou. Tamní Česká pošta bude zítra, tedy 11. května, mimořádně otevřená pouze od 10 do 11 a od 13 do 17 hodin. Tak i s tím počítejte. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, blíží se 9:00 a to znamená, že 4 minuty po ní už tady bude Kultura pod Ještědem. Dnešním hostem bude dcera známého filmového a televizního herce Václava Lohnického, kterého můžete znát třeba jako Hujera z filmu Marečku, podejte mi pero. Michaela Lohnická bude hovořit s Tomášem Benešem, který si s ním bude povídat o divadelním angažmá v divadle FX Šaldy. Pak vás Tomáš pozve na 2-denní festival poezie do Lomnice nad Popelkou a chystá i další rozhlasovou četbu Karpatské hry od Miloslava Neverlého. Tak to je nabídka na další minuty. Nejprve uslyšíte samozřejmě aktuální zprávy s Miroslavem Holubcem. No a nezapomeňte si do diáře napsat příští sobotu 16. května od 10 do 16 hodin se otevřou dveře vám všem. No a Jana Fričová se těší na možné setkání.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Stavba vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy se blíží ke konci. Na podání elektronického daňového přiznání zbývají poslední dny. Festival Anifilm dnes vyhlásí vítěze krátkých filmů a animací. Dnes bude až polojasno, později více oblačnosti a teploty až 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Město Chrastava získalo z fondu Turův dalších 6 milionů korun na prodloužení vodovodu v Horním Vítkově. K projektu se na začátku nepřipojilo několik domů, jejichž majitelé si to v průběhu výstavby rozmysleli. Kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole obyvatelům hrozí ztráta vody ve studnách. Vodovod o délce 5,5 kilometrů se tak prodlouží o dalších 300 metrů. Podle starosty Chrastavy Michala Canova ze Starostů pro Liberecký kraj se stavba blíží ke konci.
4: Je kompletně hotový ten hlavní řad, ale co se týká těch domovních vodovodů, tak to se různě dokončuje. Přípojky do těch domů a podobně. A já jsem velmi spokojen, že teda ty lidi tu vodu budou mít po celém Vítkově, ale hlavně jsem rád, že se prakticky všichni připojili.
3: Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 000 korun. V Liberci dnes končí šestidenní mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Program posledního dne nabídne například vyhlášení vítězných krátkých filmů a animací. Kromě toho návštěvníky čeká promítání večerníčků animátora Jana Klose, který na festivalu letos obdržel ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu.
5: Na 25. ročníku festivalu mohli návštěvníci vidět více než 500 animovaných filmů, počítačových her i videoklipů. Mezi nimi byla třeba česká premiéra snímku Farma zvířat.
6: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
5: Do poloviny července bude k vidění taky výstava o filmu Vlkochodci v Galerii Lázně. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahu po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy.
2: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Když se řekne herec Václav Lohnický, naskočí vám třeba filmové role Smrťák z Dařbojána a Pandrholy nebo Hujer z Marečku Podejte mi pero. Jeho dcera Michála Lohnická za námi přijela z Prahy. Už po písničce bude naším vzácným hostem. V další části pořadu vás třeba pozveme na dvoudenní festival poezie Dolomnice nad Popelkou a po půle nabídneme další díl rozhlasového čtení Karpatské hry od Miloslava Neverlého. Začíná další vydání Kultury pod Ještědem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Tomáš Beneš. Začínáme.
2: Kultura pod Ještědem.

0: Narodila se v Praze, velkou část profesního života strávila v libereckém Šaldově divadle. Její tatínek byl herec Václav Lohnický a maminka Zora Jiráková. Srdečně mezi námi ve studiu Českého rozhlasu Liberec zdravím a vítám paní Michaelu Lohnickou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká byla cesta z Prahy? První otázka.
1: Řekla bych zarůbaná, protože tam to chvíli úplně stálo všechno. Já jsem se děsila, že přijedu pozdě. Ale dopadlo to dobře.
0: Přijela jste v pořádku, jsme za to rádi. Vy jste spjatá s naším krajem, k divadlu se ještě dostaneme, ale je pravdou, že jste vystudovala střední sklářskou školu v Železném Brodě se zaměřením na bižuterii a tavenou plastiku? Je to tak?
1: Částečně. Nevystudovala. Studovala jsem tam a pak přišel pan Oldřich Daněk, který mě nabídnul roli ve filmu a já jsem byla šťastná. No a tu školu jsem nedodělala.
0: Takže jste víceméně korálky, nikdy jste se tím nezaobírala možná?
1: Ale zaobírala jsem se tím, ale nemám to absolvovaný.
0: Jo.
1: A navíc mě bavila ta tavená plastika, ty korálky míň. Ale bylo to hezký, taky hezký období a Železný Brod je překrásný město, respektive byl tenkrát. Dneska je to tak trošku zkažený těma panelákama.
0: Žijete v Praze, ale s Libercem jste spjatá. Kolik let jste u nás žila ve městě pod Ještědem?
1: 34.
0: No to je pěkná dávka.
1: Že jo.
0: No. Vy relaxujete určitě i na své chalupě. My jsme si tady mezi písničkou povídali, že máte chalupindu nedaleko zámku Sichrova. Je to tak? Tam jezdíte ráda?
1: Je.
0: Pěstujete tam něco hezkého?
1: Já nejsem úplně zahradník, to zelené ručičky mi nebyly dány, ale moje dcera se do zahrady vysloveně zamilovala a je to tam moc pěkný a moc rádi jsme tam všichni, vždycky celá rodina.
0: Obecná otázka, co máte tady na Liberecku ráda? Napadne vás něco, já nevím, Ještěd, Jizerské hory?
1: Mě napadlo město Liberec, protože já jsem sem přišla z Pardubic, hrála jsem v Pardubickém divadle. A to byl diametrální rozdíl, protože Pardubice jsou poklidné, východočeské městečko. A ten Liberec měl pro mě úžasný kouzlo. Když jsem sem přišla, tak jsem říkala, tady je to, prostě tady se žije, tady je to takový. No, zamilovala jsem se. A divadlo krásný a lidi úžasný. Prostě vlastně jsem tu byla velice šťastná.
0: Jaké to byly roky, vzpomenete?
1: Ano, 92 jsem nastupovala a 2024 v prosinci jsem odehrála poslední představení.
0: A vy jste i šéfovala?
1: Ano, chvíli. Nerada.
0: Vy jste spjatá dokonce, prozradila jste i s Hradeckým rozhlasem, pověste.
1: No jo, to já jsem dělala v tom Hradeckém rádiu skoro celou dobu, co jsem byla v těch Pardubicích, protože dělali jsme četby na pokračování, rozhlasové hry a moderovala jsem, tehdy se tomu tak neříkalo, ale moderovala jsem pořad na nedělní vlně Hradce Králové, který vysílala Praha. V neděli dopoledne od 10 hodin, jednou za měsíc.
0: Užívala jste si to?
1: Strašně. Strašně, protože jsem měla možnost si to průvodní slovo buď psát sama, anebo si ho aspoň upravit. Bylo tam pár zajímavých osobností a pár zajímavých reportáží, co nosili redaktorky většinou. A bylo to prostě taky něco jiného, něco, když děláte to divadlo pořád, tak na chvilku z toho vypadnout je osvěžující.
0: Vy jste v dubnu mimochodem oslavila krásné kulaté narozeniny, přejeme dodatečně všechno nejlepší. Jak se bavíte ve svém volném čase?
1: Já šiju patchwork. A to teda musím říct, že to je koníček naprosto úžasný. Trošku mě u toho bolí záda, protože je člověk schrbený u šicího stroje, ale mám, nevím, asi je to talent, mám smysl pro barvy a strašně mě baví vymýšlet ty vzory, jak to dá dohromady a ladit barvy. A většinou to teda snažím se, ale většinou říkají lidi, kteří ode mě něco mají, že to dopadlo dobře. Taky bych mohla říct, že Polovina Liberce má moje vánoční ubrusy.
2: Krásné.
1: Ano. I deky, přehozy teda, patchworkový kvilty. Tak jako památka po mně tady zůstane.
0: Naším milým hostem kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec je herečka Michála Lohnická. Po písničce budeme pokračovat.
3: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod ještědem.

0: Naším milým a dovolím si říct i speciálním hostem je herečka Michaela Lohnická, která k nám zavítala z daleké Prahy do libereckého studia. Jsme za to rádi a pojďme pokračovat v našem milém rozhovoru. Vy jste velkou část svého hereckého života strávila tady v Liberci, vy jste spjatá s libereckou Činohrou, do níž jste přišla, jak už bylo řečeno, po několika letem angažmá v Pardubicích roku 1992. V následujících letech jste byla dokonce v Liberci i šéfkou. Obecně, jaká to byla tady léta v libereckém Šaldově divadle? Jak na to vzpomínáte?
1: A to je těžká otázka. Rozhodně zajímavá, protože jsem nastoupil Pavel Hrvánek jako ředitel do divadla. On uměl hrozně natchnout lidi, uměl si vydobít třeba i peníze u radnice, uměl s nimi jednat a uměl oslovit herce, takže tady vlastně přišlo několik nových lidí, jistě, že pár zase odešlo, ale řekla bych, že konsolidoval soubor, aspoň já jsem to takhle viděla.
0: Na jaké herecké kolegy třeba vzpomínáte z těch let 90. přelom milénia?
1: No, na všechny, kteří ještě neumřeli. Ne, dělám si legraci. Já jsem nejvíc samozřejmě jsem hrála s Martinem Poláchem, který taky přišel z Pardubic, my jsme se znali tam odtud. A já jsem ho vlastně znala od doby, kdy byl v Kočárku. A kolegyně Markétu Talerovou, no vlastně všechny, kteří tam jsou, ještě jenom ty mladý už neznám. Štěpánku Prýmkovou, moc lidí, prostě vlastně skoro všechny, s kterýma jsem hrála, s kterýma jsme se snažili dělat to divadlo, protože s nima bylo dobře.
0: Na jaká představení vzpomínáte ráda? Co se vám hezky hrálo?
1: No, třeba Racek v Kačerově režii, kde mým partnerem byl Lexa Piško.
0: Svého času také ředitel divadla?
1: Šéf Činohry.
0: Šéf Činohry.
1: On to přebral po mně, já jsem se toho chtěla zbavit, on to vzal. Víte, co jsem měla ráda a to by mě bývalo v Pardubicích nepotkalo. Já jsem tady měla možnost spolupracovat s operou. I s baletem dokonce. A to, ty muzikály a tyhle věci prostě pro mě byly taky strašně osvěžující, i když v Pardubicích byl orchestr a zpívalo se, ale dělali jsme spíš operety. A tady jsem prostě vystupovala v několika muzikálech, My Fair Lady, na tu se hodně vzpomíná. A s baletem to bylo nádherný, na to vzpomínám strašně ráda. To se jmenovalo Salieri, otazník, Mozart, vykřičník. Režíroval to Petr Skála. A bylo to taneční představení, kde jsme Vlastík Harapes a já. On dělal jako Salieriho a já jsem dělala Konstanc. A vlastně jsme komentovali průběh toho děje a bylo to úžasný. Strašně mě to bavilo a já miluju Mozartovu muziku. Takže jsem tam vždycky seděla celá nadšená. Pak mě vyvezli na takovém vozíčku, já jsem tam něco řekla, zase mě vezli zpátky. A když se na konci hrálo Requiem, tak vždycky prostě mě šel mráz po zádech. Milovala jsem to představení.
0: Já se vás nemohu nezeptat, když už jste tady, na vzpomínky z dětství. Jaký byl váš tatínek Václav Lohnický, kterého všichni známe z televize? Jaká byla vaše maminka?
1: Tatínek byl pracovitý, takže já jsem si ho moc neužila. A oni se s mámou rozvedli, když jsem byla v první třídě, takže já jsem pak toho tátu vídala spíš méně než, než více. Tak jsem někdy na něj chodila do kina. Že jo? A maminka byla vynikající herečka, mimořádná v Plzeňském divadle. A potom měla dojednáno, že půjde na Vinohrady. A to bylo v roce 67-68. Ona mezi tím byla v divadle Jiřího Volkra, dětském. No a potom v 68. roce vyhodili ředitele, který ji chtěl vzít. Vlastně se tam vyměnilo úplně všecko. No a ona zůstala vlastně až do konce teda svého pracovního života u těch Volkrů, což si myslím, že byla velká škoda, protože ty vinohrady by jí bývaly slušely. No ale jinak dětství bylo zajímavé, protože když nebyly chůvy, to vůbec se nenosilo tehdy, takže já jsem trávívala takový čas třeba s Věrou Caltovou, což byla fotografka Plzeňského divadla, tak jsem byla u ní, koukala jsem, jak dělá fotky, proháněla jsem se na prvním balkoně po chodbách, na generálky jsem seděla taky na prvním balkoně a když už nebylo jako zbytí, tak při představení jsem seděla naklíněná povědkám. Takže když se mě někdo ptal, jestli budu taky herečka, tak já jsem velmi rezolutně říkala, že ne, že já budu něco jiného. No a potom všem říkám, já jsem se vlastně do toho divadla narodila.
0: Naším vzácným milým hostem je herečka Michaela Lohnická, která dorazila za námi do Liberce z Prahy. My vám pro tuto chvíli poděkujeme, popřejeme, ať jste fit, ať jste zdravá, stále vitální, usměvavá a třeba opět někdy, ať už na viděnou nebo naslyšenou. Díky moc za návštěvu.
1: No, děkuju. Já děkuju. Nashledanou.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V Českém rozhlase Liberec vás nalákáme na zajímavou výstavu do muzea. Ložnice, školní třídy i porodnice v protileteckém krytu můžou na fotografiích vidět návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Výstava polské fotografky Aleksandry Kosovské ukazuje, jak se proměnil každodenní život válkou zasažených Ukrajinců. Fotky ukazují třeba provizorní postele z dřevěných palet i dětskou malbu vojáka na zdi krytu. Jdeme se tam společně podívat a vy se inspirujte.
2: Vidíme vlastně jako lůžka, která jsou používána v podstatě jako nemocnice v bojových podmínkách. A původně v těch skrýších, jak se to dá nazvat, ukrytech, to bylo myšlené tak, že se tam ty lidé třeba během bombardování nebo během útoku, alertu jenom přesunou, ale někde je prostě potřeba nějaká neodkladná operace a ta operace se v těchto podmínkách odehrává. Tohle je konkrétně porodnice, gynekologický sál.
3: S kurátorkou výstavy Místa úkrytu Alenou Čechovou stojíme ve fotografické galerii FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Soubor dokumentuje především proměnu sklepů, suterénu i technických chodeb v protiletecké kryty. Některé z nich proto připomínají provizorní ložnice nebo školní třídy.
2: Těch školních tříd je tady vícero. Ta kapacita je třeba 30 míst, nebo prostě tolik míst, kolik se udělá míst k sezení, proto se ty místa k sezení, aspoň podle autorky, dělají v podstatě ze všeho. Takže všechny nábytek, co se najde, se jako nějakým způsobem upraví, poskládá, aby tam byly teda jakoby stoly a většinou to jsou jenom židle. Když je ve třídě třeba 50 dětí, tak to funguje tak, že 30 chodí do školy, 20 je týden doma a pak se prostřídají, takže chodí vlastně do školy jakoby na směny.
3: Výstava Místa úkrytu vznikla jako připomínka výročí anexe Krymu v roce 2014. Její autorka Aleksandra Kosovská, původem z Polska, se dlouhodobě zaměřuje na projekty ve střední a východní Evropě. Svůj záměr autorka představila na vernisáži výstavy.
4: Klasy mají přidělené svoje místa.
5: Zatímco na začátku to probíhalo všechno živelně a když byl poplach, tak se ty děti, ti žáci do krytů přesouvali dost nekoordinovaně. Tak teď už tam má každá třída vyznačenou nějakou sekci, cedulky nebo kartičky, aby věděli, kde má kdo být. Ještě bych chtěla upozornit na ty kryty pod nemocnicí.

0: vás budeme zvát na zajímavý festival poezie, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. května tohoto roku v Lomnici nad Popelkou. Program je bohatý a vstupné dobrovolné. Akce je velmi vhodná jak pro děti, tak i dospělé. Podrobnosti připojí jedna z organizátorek, Milada Burešová. Vítejte po telefonu, dobrý den.
1: Hezký den, děkuju.
0: Povězte nám více o vašem dvoudenním festivalu. O čem konkrétně bude?
1: Tak festival jsme pojmenovali Festival poezie, ale je to nejenom poezie, oba dva dny budou plné autorských čtení básníků, ale tak i živějších slam vystoupení a pak tam budou i hudební koncerty a úplně různorodý doprovodný program, něco se bude týkat poezie, něco bude prostě jenom zábava pro děti a dospělé.
0: Tak pojďme konkrétně k pátečnímu programu.
1: V pátek jako headlinera považujeme Valdovi Matušky, to je kapela z Turnova, která vystoupí v 8:30 večer a budeme začínat už ve 3 hodiny v pátek. Začneme těmi básníky, takže autorské čtení různých lidí tady z toho kraje, třeba Svatava Bezpalcová nebo Artko Koudí, básnířka, a potom tam bude Barbora Klárová, která nás bude učit zpívat a hrát na pilu. A po Barboře Klárové v 6:30 klavírní recitál Martiny Bártové a v 8 hodin, ještě než Valdovi Matušky nazvučí, tak bude legendární vystoupení, které se jmenuje WTF IDK BAT OMG, a tam budou holky z našeho spolku malovat vlasama obraz.
0: Velmi
1: a ten
0: zajímavé.
1: Budeme potom dražit na nějakou pěknou věc.
0: Povězte, jaký bude sobotní program 16. května?
1: V sobotu začneme už ráno, aby jsme to všechno stihli. Budeme začínat například jogovou rozcvičkou s Christinou Dubrovinou z Lomnice. A potom tam bude zároveň i program pro děti, aby ty rodiče mohli cvičit, tak děti budou mít hlídání, u kterého bude taky někdo číst. A potom budou navazovat další autorská čtení básníků z Libereckého kraje. A třeba ve 3 hodiny bude slamerka, která se jmenuje Peřinka a básník Tim Postovit, a ve 4 hodiny Slam Poetry Show Katuna a Matěj z kapely Matěj, to jsou docela známí čeští slameři. A největší tahák podle mě ve 7:15 Svojost, básnířka, kterou si myslím, že lidi znají, ve 7:45 autorské čtení Petra Vidry, večer kapela Kaleidoskok v 8:30 a v 10 večer Kosa, to je Black

0: metal.
1: To zní všechno velmi dobře. My jsme říkali dvoudenní festival Lomnice ano. nad Popelkou, tak kde přesně proběhne festival a za každého počasí?
0: Jo, bude to určitě za každého počasí, takže to bude vevnitř, většina programu bude vevnitř na zámku v Lomnici nad Popelkou, to je hned vedle Husova náměstí ten zámek. A potom nějaké drobnosti, třeba to barvení vlasama bude venku, aby jsme neušpinili zámek, anebo třeba skákací hrady pro děti, tam budou celé dva dny v kuse za dobrovolný příspěvek, tak ty budou venku.
1: A co jsme nezmínili závěrem, co byste ještě doplnila?
0: To, co mně připadá určitě nejdůležitější, je prostě, že se tam opravdu dá vydržet od rána do večera, ať jste dospělý dítě, introvert, extrovert, bude tam opravdu jako zábava, podle mě každý si tam něco najde.
1: Tak zavítejte i vy na dvoudenní festival poezie do Lomnice nad Popelkou. My jsme mluvili s hlavní organizátorkou paní Miladou Burešovou. Díky za váš čas a na viděnou v Lomnici. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji moc a těším se.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: A před námi se teď společně otevírá rozhlasové zpracování díla Miloslava Neverlého. Kniha, která je dobrodružstvím i básní, knihou putování i vnitřní cesty. Vypráví o lidech z dalekých hor, ale i o těch, kteří jsou nám nejblíž. Karpatské hry spojují prvky beletrie, cestopisu i tichého rozjímání o lidské duši. Silné a podmaněvé obrazy rumunských hor a údolí se prolínají s hravými i hlubokými zastaveními, jež vedou k větší svobodě, radosti i vnímavosti k okolnímu světu. Miloslav Neverlý zde vystupuje jako nenápadný a přitom jedinečný průvodce. Karpatské hry jsou vlastně inspirací pro každý den. Text interpretuje Ivan Řezáč, pořad připravila Gabriela Albrechtová, zvuková režie Roman Špála a režie se ujala Irena Žantovská. Tak vám popřejeme příjemný poslech 4. dílu.
1: Hra na jitřní radost. Sluneční jitro je planoucí meč. Tisíce výrazů by mělo mít pro svou krásu. Jeho úder tě přivede do ráje. Nad planiny hor se sneslo slunce. Jitřní plameňák letí, tiché a zářící. Probudil ses, narodil ses. Začal nový den. V něm se odehraje všechno. Jsi-li na cestách, spí za jasných nocí pod širým nebem. Jen tak se správně probudíš, dřív, než vyjde slunce. Otevřeš oči a venku ještě bledý úsvit. Spací pytel těžkne vlhkem. Ležíš v něm pevně uzavřen, oblit vlastním teplem. V travách je dosud noční chlad a nebesa dávají rosu. Pohneš nohou a tělem proběhne mráz. Lépe se nehýbat, tiše spočívat. Jen oči hledí k nebi dosud bledému. A náhle prožiješ stejnou vteřinu štěstí jako eskimáci, když spatří na sklonku polární noci vysoko na obloze zářivě bílého ptáka. Prvního osamělého ptáka, který se po zimě vrací a letí z jihu na sever. V eskimácké zemi je dosud tma a mráz a slunce ještě pod obzorem, ale spod něj již vysílá paprsek světla, měsíce nespatřený, týdny očekávaný a ozařuje jim ze spodu hruď letícího ptáka. První paprsek v temnotách. Bílý arktický pták tiše vesluje vzduchem. Netuší, jaké zářící poselství nese, ale dole pod ním severní lidé jásají, křičí, jásají, řvou štěstím, slunce, život a teplo se vracejí. I ty, bratříčku, vidíš, jak nad severovýchodním obzorem vyvstane na bledém nebi zelenavý mrak. Mráček. Plyne osamoceně oblohou, široko, daleko sám, slunce dosud nevidět. Hle, záda jitřního mraku jsou dosud tmavá, ale hruď již zářivá. Ten, jemuž ukazuje a vyrovnává nebeskou stezku, jej již ozařuje spod obzoru svým jasem. Vzchází nový den, v němž se odehraje všechno. Také zemřít můžeš, noci se nedočkat. I spánek je krátká smrt, ale nyní nový den. Když slunce vyjde, zmizí mrak v jasu, rozplyne se. Ležíš stále uzavřen ve spacím pytli, jen chřípí, vdechuje vzduch stále vonější, a oči hledí do dosud neoslepující záře. Usmíváš se štěstím. Probudil ses. Nádherný pocit. Celý svět ti v tu jitřní chvíli patří. Nejkrásnější její síly na planinách sám. Ulehni na spací pytel nahý. Bezměrná úleva. Slunce zpívá, hedvábný vzduch ovívá, první přítelkyně mouchy na tebe usedají. Neodháněj je. Zpívají ti, olizují tě, skýtáš jim rozkoš. Větřík, vítr se zvedá, bratřík, větřík, vlahý, ale mouchy přesto odlétají. Nádherný neevropský pocit ležet nahý na pastvinách, vydán nebi. O mnoho nás připravují hadry, šaty, oděvy. A nejsi-li na planinách sám, když jitro vyhrává na letní slunovrátek. Tím lépe, probudíš-li se vedle dívky se zářícíma očima a hebkým hryběcím chřípím. Možná, že právě ona ti za takového jitra rozžehne nad hlavou milostnou lampu. Růžové světlo, které zazáří jen několikrát za život. Někdy jen na vteřinu, někomu jednou, jinému nikdy. Ale stojí za to trmácet se kvůli němu světem. Navždy si ho pamatuješ. Vesmír tehdy vytahuje kotvu. Nekonečná vteřinová plavba. Mrazení v zádech, slzy štěstí. Tiché zvonění v hlavě, šumění, vyzvánění, růžové světlo při zavřených víčkách. Úplnost, plnost všeho. Dotkneš se lehce dívky a přejde ta chvíle. Svět tone v růžovém světle. Loď blaženosti se houpá na slunečních vodách. Také milovat se je nejkrásnější ráno. Nejčistší. S dívkou s mořskýma očima. Na planinách vydání dychtivému slunci. Jako divocí koně. Hřívy vlají, ržání, křiky se tam tratí. Snad to není hřích. Nebyl jsem to já, kdo vdechl dívkám divokou vůni a dal jim horkou pokožku. Jediný je i ten, který sídlí v dívkách a který sídlí ve slunci. Za takových milostných jiter, kdy slunce tkví v modři jako planoucí hřeb, si myslívám, že je lepší se milovat jen jednou. Jedenkrát v životě s divokou jižní princeznou a za trest zemřít, než tisíckrát objímat lenivého lemura. Že krásnější je jediný zářící rok života než 50 matných let. Že jediný planoucí den vydá za 10 000 tmavých. O dnešek se starej bratříčku, zítřek se postará sám o sebe. Ale nevždycky si to myslívám. Vždyť nevždycky září horké slunce nad planinami. Nejen ve slunci pod širým nebem dalekých cest je možno prožít nádherné jitro, můj životem omrzelý bratříčku. I doma, za listopadových vichrů a kalných chladen, vzchází nový den. Většina lidí kupodivu nenávidí jitra, nenávidí probuzení, znovuzrození. Netřeští radostí, ale plouží se sklesle domem a zrůdně se bojí nového dne. Starci bez naděje. Vědí asi, jak den skončí, proto nenávidí jitra. A stačí málo, aby i jejich jitro zezlátlo a den byl stříbrný. Stačí udělat 3 věci. Zaspívat děkovnou píseň, vykoupat se ve studené vodě, zacvičit si, divoce zatancovat. 3 urážlivě snadné věci a změní se svět. Ale marné psaní, vím, že to neskusíš, že se nezměníš, životem omrzelý bratříčku. Rodna, Pěnišníkové hory. Pod nimi na pomezí Marmarošských hor si jako na Podkarpatské Rusy. Cesty vysypané říčními valouny, dřevěné štíty vesnic se táhnou údolími desítky kilometrů. Domy bez komínů a staleté dřevěné kostely baňaté, v nich stojí velikonoční svíce staré 500 let. Prašné výhně, kozy i ovce mají splývavou srst a pastevci v láptích a krpcích nosí neuvěřitelné klobouky, starozákonně voní ovcemi. Nahoře, na 2300 metrů vysokých hřebenech Rodnejských Alp jsou krásné říše. Trávy, zelené hřbety, miliony červených rododendronů nízkých a něžných. 2x denně bouřky, mlhy i slunce. Líbilo se mi v Rodnejských horách. Jdeš hřebenem dny k jihovýchodu a všude jen trávy. Lesy jsou až hluboko pod tebou. Občas jezírka, jezera, stáda. Po skalách posedávají podhorní pěvušky, mají divoce svištivý let. Opuštěné hřebeny. Na celých horách je jediná chata, Puzdrele, utopená ve šťovících dávných salaší. Kolem ní rý strakatí vepři s drátem v rypáku. Bez něj by ryli mnohem víc. Jen nemnoho turistů potkáš na hřebenech Rodnejských hor. Občas kam si táhne tlupa dohola ostříhaných rumunských poutníčků s pecnem chleba přivázaným provazem k zádům, pytlovitým vakem a dekou smotanou za krkem. Poslednímu v průvodu se vzadu na ruksaku houpá petrolejová lucerna. Správní a skromní lidé jedí většinou jen rajčata, slaninu a kaškaval. Pod vysokou horou Ineu leží jezero Velká Lala, ledovcové vody. Pod ním poslední rodnejský nocleh v opuštěné lovecké chatě při nesmírné bouřce. Krademe v ní ohnilé brambory pamatující loňskou jelení říji. Topíme smrkovými čarověníky, jediným dřevem, které po liáku hoří. Pod chatou burácí rozvodněná řeka Lala. Občina Máre, Klášterní hory. Až na samý východ Karpat je nutno dojít. Tři občiny, horské hřbety tam leží vedle sebe a z nich Velká je nejvýchodnější, nejklášternější. Na úpatí hor vysokých jen 1200 metrů stojí již půl tisíciletí malované klášterní kostely. Hluboko v Moldávii, starém multánském knížectví, odpočívají mezi lesy pod náhrobními kameny pravoslavných klášterů dávno zemřeli hrdinové, vládci, vojvodové, knížata Moldávie. Všechno je tam prosté, neokázalé, kolem lesy čisté řeky. Vejdeš do kostela a ze stěn na tebe zhlížejí tisíce svědců i hříšníků namalovaných barvami, které neblednou a nehynou. Zešeřelý a uzavřený svět. Svědci i hříšníci jsou namalováni i na venkovních stěnách kostelů. Modře svítí pod modrým moldavským nebem. Svědci mají tmavé zářící zraky a vousy utkané do velebných vánoček. Hříšníci a ti, co svědcům hlavy usekávají, mají malé a špičaté nosy. Zlým tureckým vojákům vypíchali na zdech dávní poutníci oči. Nebyli jediní, kdo ryli do starých obrazů. Od roku 1775, kdy severní Moldávii vysoudila na Cařihradské portě a ruském carovi Marie Terezie a pod jménem Bukovina ji připojila ke své říši, přicházeli k lesním klášterům i rakouští poutníci a ozdobnými písmeny barbarsky ryli svá jména do barevných zdí. Dodnes jich tam jsou tisíce. Letopočty v klášterech jsou zvláštní. Počítané od stvoření světa, kdy rok 1981 je již rokem 5741. Zavítáš-li do těch krajů, bratříčku, choď od kláštera ke klášteru pěšky přes hory. Je to tak nejlepší. Z kláštera Putna do Sučavice půjdeš několik hodin. Přejdeš horský hřbet s čistými jedlinami, z nichž od zelených řek svítí obrovské kolotočníky. Cesta se ti na hřebeni téměř ztratí. Z houštiny vyletují jeřábci, nejmenší kuřátko letí až naposled. Mohutné šedé buky Bukoviny. Ze Sučavice do Moldavice musíš přejít hlavní hřeben Velké občiny. Z východu stoupají lesy až na hřeben, na západních svazích se stromy střídají s trávou. Nezapomeň, nejkrásnější je sestupovat ke klášterům z hor.
0: Takový byl čtvrtý díl Karpatské hry z autorského pera Miloslava Neverlého. Děkujeme. A před námi už je poslední pátý díl, další neděli po 9:30 v Kultuře pod Ještědem.

A ještě dva tipy na závěr dnešního pořadu. Český rozhlas Liberec vás zve na den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny. Nahlédnete společně s námi do zákulisí vysílání, projdete si studia s komentovanou prohlídkou, setkáte se s moderátory i dalšími členy týmu. Připraven je také pestrý doprovodný program, hudební a taneční vystoupení, hosté i zábava pro děti, včetně kreativního koutku. Zaspívají třeba Pavel Vítek, kapela Pohromadě na Přehradě. K pohodové atmosféře jistě přispěje i energické vystoupení jabloneckého gospelového sboru Gospel je tu. Tak se těšíme na viděnou. No a druhý tip, pozvánka, festival základních uměleckých škol ZUŠ Open letos slaví 10 let. Během níž propojuje tisíce žáků a pedagogů ZUŠ napříč celou Českou republikou a je oslavou kreativity, talentu a radosti z umění. Představuje široké veřejnosti nejen výsledky jednotlivých škol, ale i vzájemné spolupráce a také projekty vytvořené ve spolupráci s profesionálními umělci i dalšími kulturními institucemi. Mimochodem, žáci ze základní školy a základní umělecké školy Jabloňová v Liberci, také ZUŠ Česká Lípa, Turnov a Jablonec, budou kraj reprezentovat 13. května na benefičním koncertu nadačního fondu Magdaleny Kožené Rytíři talentu, který se uskuteční na Pražském hradě a bude vysílán v přímém přenosu Českou televizí. A ZUŠ kraje se zapojí rovněž do závěrečného slavnostního programu, který proběhne na Den dětí, tedy 1. června, a to ve Valčtenské zahradě Senátu parlamentu České republiky. Budeme se těšit. A to už je pro tuto chvíli vše. Mějte se krásně, od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Tomáš Beneš, ať se vám všem jenom daří a opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Rekonstrukce plynovodu v Turnově způsobí další dopravní omezení. Technická univerzita vydělává na zakázkách pro průmysl. V Česku se příští týden ochladí a bude deštivo. Dnes bude až polojasno, později více oblačnosti a teploty až 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Další dopravní omezení začne od zítřka v Turnově na sídlišti Výšinka. Důvodem jsou opravy plynovodu. Úplná uzavírka tam začne ve středu, kdy stavbaři zahájí frézování, dodává mluvčí radnice Marcela Jandová.
2: Od pondělí 11. května se začne frézovat v ulici Výšinka, a to v úseku od křižovatky s ulicí Jana Palacha po křižovatku s ulicí Perlová. Je potom potřeba počítat s úplnou uzavírkou. Ta se rovněž dotkne autobusových linek.
0: Autobusy na sídlišti budou jezdit podle výlukových jízdních řádů. Zastávka Turnov-Granátová bude dočasně zrušená. Práce na opravě plynovodu potrvají do konce července. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovaci při Technické univerzitě v Liberci získal loni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky, kde zatím o nejvyšší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Mimo jiné jsou v tom zakázky za výzkum a vývoj pro obranný průmysl, říká ředitel ústavu Miroslav Černík.
3: A tam 3D tisk hodně, jsou to i zakázky pod NDA, to znamená, nemůžeme o nich příliš mluvit, týkají se defense. Pak je tady hodně zakázek z IT, což je automobilový průmysl, nejen Škodovka, ale i ostatní, a aplikací nanomateriálů v přírodních vědách k sanaci čištění vod.
0: V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. Španělské úřady začaly s evakuací 150 pasažérů výletní lodi, na které se začal šířit hantavirus. Plavidlo v noci zakotvilo u Kanárských ostrovů. Podle španělského ministerstva zdravotnictví na palubě lodi provádí zdravotníci kontroly. Cestující pak čeká evakuace na pevninu v menších člunech. Loď jako první opouštějí španělští občané. Další lidé budou moci vstoupit na pevninu až po přistavení evakuačních letadel. Varianta viru, která se rozšířila na palubě lodi, je přenosná i mezi lidmi. Na následky onemocnění zemřeli 3 lidé a u dalších 3 cestujících testy nákazu potvrdili.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat, večer až na zataženo. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme, skoro studiu. Tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak? Říkám to dobře.
1: Je to tak? Teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuší meruňková marmeláda a nahoře šlahačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
4: Mouřenín v košili to byl.
3: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
4: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
3: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
4: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
3: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
4: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
3: Piškot, čím se začíná?
4: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
3: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
4: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
3: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
4: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
3: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
4: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem. Naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
3: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
4: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
3: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
4: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
3: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
4: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádobě a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
3: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
4: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
3: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
4: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
3: V jedné souvislé vrstvě.
4: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
3: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
4: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
3: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
4: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
3: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
4: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
3: Uhum. Co tomu říkáš ty?
4: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
3: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
4: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
3: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
4: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
3: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
4: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační. Ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden

0: Problém jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
0: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
2: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vodě, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď mi kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo, že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladí se na to ani nedostane.
2: Naladí se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Je 11 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Skoro polovina malých dětí tráví u mobilu alespoň hodinu denně. Na hlavní pláži Máchova jezera bude venkovní posilovna. V Desné u Rýdlovy vily vznikne replika historické sklářské pece. Dnes bude až polojasno, později více oblačnosti a teploty až 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Hlubec. Hezké dopoledne. Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukazuje tu průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. U Máchova jezera na Českolipsku začala stavba venkovní posilovny. Radnice města Doxy chce nové sportoviště na hlavní pláži dokončit do začátku letních prázdnin. Současně s posilovnou město staví i hřiště pro děti, říká nezávislý starosta Dox Roman Fajbík.
6: Konkrétně se tedy na dětském hřišti objeví takzvaný cliff rider se skluzavkou nebo trojitá akční věž s vysutou lanovou dráhou a další tematické 2D a 3D prvky, které budou zakomponované v litém tartanu.
4: Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně ji pokryje výtěžek ze sympozia.
7: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Česká turistka utrpěla vážná zranění poté, co jí v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotenmann.
5: Sport.
4: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řeší nedohrané sobotní derby mezi Slavií a Spartou. To v závěru narušili fanoušci, kteří vtrhli na trávník stadionu v Edenu, napadli 3 hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru spartianských příznivců. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub do odvolání uzavře tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Po zápase se Tvrdík soupeři omluvil a zároveň oznámil, že klub zahájí audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na tribuně Sever.
5: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku převážně skoro jasno až polojasno, přes den bude oblačnosti postupně přibývat, večer až na zataženo. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 1/10 u Lažan na Turnovsku je kvůli opravám vozovky uzavřený pravý jízdní pruh. Omezení potrvá do 14 hodin.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Setkání u mikrofonu nabídne dnes volejbalové povídání. Hráčky liberecké Dukly si zahráli finále extraligy a přestože v něm prohráli s brněnskými Šilmami 2-3 na utkání, určitě nemají důvod ke smutku. Jsem moc rád, že mým hostem je kapitánka týmu Lucie Kolářová. Díky za tvůj čas věnovaný našemu rozhovoru a povídání pro Český rozhlas Liberec.
9: Já děkuji moc krát za pozvání.
8: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech. Na otázky a odpovědi dojde už za pár minut.

0: S Lucí Kolářovou, kapitánkou volejbalové Dukly Liberec, budeme povídat hlavně o právě skončené sezóně. K ní se dostaneme, ale po pořádku. Jaké rodinné předpoklady jsi měla pro sport? Byl právě sport u tebe od dětství na denním pořádku?
1: No, je určitě. Já pocházím z velmi sportovní rodiny, protože vlastně tatínek byl taky extraligový volejbalista, zahrál se i ve Francii, byl v reprezentaci, mamka dělala rádiově orientační běhy i na reprezentační úrovni a jak všichni asi o mě vědí, tak mám bráchu Ondru Koláře, který je dlouholetým brankářem Slavie Praha.
0: Dokážeš říct, čím tě právě ten volejbal oslovil, kdo tě pro něj definitivně získal?
1: A to je těžký, protože vlastně já jsem v začátku dělal atletiku, ve které se mi dařilo a do toho jsem tancovala, vlastně jsem mi vyhrála mistrovství světa ve street dance tenkrát, ale pak jsem za toho začala dělat ve 12 volejbal a byla dětská olympiáda, já jsem se musela rozhodnout vlastně, kterému sportu dám přednost, protože se mi křížily atletické disciplíny s volejbalovými zápasy a já jsem dala přednost volejbalu, takže myslím si, že v takových těch 12-13 letech už jsem se definitivně rozhodla pro volejbal.
0: Povídej, street dance a světová šampionka.
1: Je to tak, pokud se nemýlím, už je to dávno, mě bylo asi nějakých 10-11 let, pak jsem vlastně s tím sekla. Vyhrála mistrovství světa a sekla jsem s tím, ale bylo to ve street dance, bylo nás podle mě, myslím, tak 25 holek a vyhráli jsme. Tenkrát v Ostravě to bylo mistrovství světa, takže to byl velký úspěch. Bylo to pod skupinou Takt Liberec.
0: Měříš podle dostupných informací 170 cm. Není to přeci jen málo na volejbal?
1: No, já myslím, že mi ještě trošku přidali. Já říkám vždycky, že mám 169,5, tak to asi zaokrouhlili nahoru. Ale je to určitě málo a hlavně v naší rodině je to zvláštní, protože já pocházím z velké rodiny, vysoké rodiny. U nás jsou sami velikáni, brácha 195, taťka 195, takže u nás jsou všichni velicí, ale já jsem asi po babičkách.
0: Co si vybavíš z těch volejbalových začátků? Jak moc bolel volejbal dítko školou povinné?
1: Tak já si myslím, že mě to moc nebolo. Já jsem byla vždycky hyperaktivní, takže naši rodiče to se mnou měli těžký, házeli mě na všechny sporty a začátky byly krásné. Já jsem začínala na Technické univerzitě v Liberci ještě pod trenérem Václavíkem a Blankou Kvíčalovou a to bylo krásné. Ono většinou jezdí na ty turnaje a spát s holkama tam někde na těch hotelech nebo spíš ubytovnách tenkrát, tak to byl hrozný zážitek a já na to vzpomínám krásně.
0: Nastupuješ na místě libera. Umělá inteligence uvádí, že se jedná o specializovanou hráčku defenzivě, nastupující v odlišné barvě dresu a zaměřuje se hlavně na obranu a přihrávku. Je to přesné, je to vystihující?
1: Tak já si myslím, že tady ta umělá inteligence se vůbec nesekla. Je to určitě tak, já vlastně schytávám rány a snažím se pomoct holkám z týmu většinou prvním dotykem.
0: Když schytáváš ty první rány, hodně to bolí?
1: A už ne, to si člověk zvykne, ale začátku většinou, když přijdete po letní přípravě, kde se většinou běhá, jezdí na kole v posilovně, tak ty dva týdny většinou ještě než nemáte obouchaný ruce, tak modřiny jsou, ale pak už v postupem sezóny ne.
0: S Lucí Kolářovou si povídáme o libereckém volejbale a budeme v tom setkání u mikrofonu pokračovat také po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Kolářová, kapitánka libereckých volejbalistek, je hostem našeho rozhovoru při setkání u mikrofonu. Vlastně nikde jinde než v Liberci si zatím nehrála. Jakými kluby si ale právě tady prošla? Nebyla to přeci jen Dukla?
1: Ne. Já jsem začínala, jak už jsem říkala, v Technické univerzitě. Měli jsme zázemí na Harcově, takže tam jsem začínala a jak říkáte, já jsem odchovanec Liberce. Ne úplně Dukly, protože jsem začínala na Techničce, ale pak už jsem vlastně přešla jen pod Duklu Liberec, protože zde se nacházely extraligové týmy.
0: Není žádným tajemstvím, že ženský extraligový celek Dukly vznikl v roce 2017 a hned patřil k těm nejlepším. Ty si dostávala šanci jako 17-letá dorostenka. Jak si to vnímala, jak těžké třeba bylo pro tebe tenkrát se prosadit?
1: Tak bylo to velmi těžké. Já jsem vlastně už tu první sezonu, co tady započala ženská extraliga, trénovala s holkama aspoň večerní tréninky. Sezonu na to už jsem se připojila, bych řekla, stabilně, ale těžké to bylo. Já jsem tady před sebou měla Verču Dostálevou, kde všichni vědí, že je reprezentační libero a prosadit se přes ní bylo těžké, ale postupem času jsem dostávala víc a víc šancí, takže bylo to těžké, ale já bych vlastně asi, to byla obrovská škola, já jsem se od ní toho spoustu naučila, ať už na přihrávce v poli, nebo i chování v zápase, takže ono na jednu stranu těžké se přes ní prosadit, ale zase škola to byla skvělá.
0: Jaká to tehdy byla Dukla, jak si vnímala ty začátky ženského týmu v extralize a třeba jak se měnily postupem času ty ambice, které tým měl?
1: Tak já si myslím, že na Dukle jsou vždycky ty ambice největší, každý rok je tady vlastně ambice titul nebo určitě medaile, takže to se nemění, ale ono, když už jsem pak postupem byla stabilně v základní sestavě, tak spíš v mojí hlavě to byly větší tlaky, že já vždycky chci být každý rok lepší a lepší a myslím si, že se to zatím celkem daří.
0: V jakých podmínkách se tehdy hráli a působili jako profesionálky, nebo jak to je a jak to je dnes třeba?
1: Tak máme tady hodně holek i studentek, ale my jsme profesionální tým, takže každá holka vlastně, co tady je v týmu, má profesionální smlouvu, takže tenhle tým je opravdu profesionální a celkově, co se týče zázemí, my tady máme na vysoké úrovni, bych řekla, ty podmínky, takže si myslím, že zázemí nebo podmínky, nebo takhle se to už nemění. Tady fakt opravdu každý rok máme apelováno titul nebo medaily.
0: Nechci se ptát na konkrétní částky, ale dá se volejbalem v Čechách uživit?
1: Já si myslím, že jo, ale jsou to tak 2-3 týmy v ženské extralize, kde opravdu se dá tím volejbalem uživit i hezky, takže zbytek bohužel extraligy na tom není tak dobře, jako bohužel fotbal nebo hokej, ale furt si myslím, že co se týče ženského sportu je volejbal, co se týče penězí, asi na výši.
0: Jak vlastně vypadá takový den volejbalistky, když není zápas, jak moc se trénuje, jak čas trávíš tady v hale, co třeba nějaká rehabilitace, posilovna případně?
1: To tady máme zázemí opravdu skvělý. Většinou máme tréninky dvakrát denně nebo jednou denně. Co se týče posilovny, tak máme dvě, vlastně tři i se zázemím Horní Dukly. Regeneraci tady máme, můžeme každý den poprosit masérku nebo fyzioterapeuty, starají se o nás. Já musím říct, že já jsem tuhle péči hodně letos využila, protože jsem se vlastně, myslím, že ve třetím zápase ošklivě zranila, měla jsem zlomenou kostku na nártu, takže já jsem využila opravdu fyzio péči na 100% a jmenovitě bych chtěla poděkovat Káji Hendrichovi, která se mě ujala a byla se mnou denodenně, ne-li dvakrát denně.
0: Na to zranění se zeptám i v další části rozhovoru, nicméně čím se pro tebe ten volejbal vlastně stal? Něčím, co nemůže v tom životě chybět?
1: Určitě, pro mě to není jenom práce, pro mě je to zábava a já bych každému přála, aby se mohl živit něčím, co tak strašně baví a naplňuje. A našla jsem spoustu kamarádek ve volejbale a já už můžu říct, že je to mojí nedílnou částí.
0: Volejbal je kolektivním sportem, jak moc důležitá je v něm dobrá parta. A ty tady v Liberci, dokážete se potkat třeba i mimo palubovku?
1: Určitě, ono většinou v ženských složkách je to složitější. Občas mi taťka říká, že obdivuje trenéra, že to s těma 14 babama dokáže zvládnout. Ale my se stýkáme hodně i pomimo. Máme tady skvělou partu, jak říkal trenér, my jsme vlastně nejmladší tým, co byl v té vrchní čtyřce, takže i to, že jsme takhle mladší a máme, jak bych to řekla, prostě máme stejné záliby, máme většinou stejný smysl pro humor. Dneska to sešlo letos, že máme opravdu super partu a četli jsme hodně komentáří, že je to vidět na nás, že jdeme do těch zápasů srdcem a rveme se po každém balonu a to by, kdyby jsme neměli takovouhle partu, tak by to nešlo.
0: Lucie Kolářová, kapitánka volejbalového týmu Dukly Liberec, zůstane hostem setkání u mikrofonu také po písničce.

0: Volejbalové setkání u mikrofonu má své pokračování ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Na mé otázky dál odpovídá kapitánka volejbalistek liberecké Dukly Lucie Kolářová. Samozřejmě v dalším bloku se dostaneme k nedávno skončené sezóně, ale aktuálně si služebně nejstarší hráčkou a zároveň kapitánkou. Jak to vnímáš, že si služebně nejstarší?
1: Tak asi bych to neslužebně nejstarší, ale řekla bych takovým patriotem. To zní líp. Ale jo, vnímám, já už tady vlastně znám hrozně moc lidí okolo. Já se tady cítím jako doma, jsem v Liberci doma a na Dukle to je takový můj druhý domov. Já se nechystám nějak se vypařit rychle, kdybych jednou šla do zahraničí nebo do jiného českého týmu, tak bych si určitě chtěla nechat vrátka pootevřeny, protože Liberec je můj domov a já se sem vždycky hrozně ráda budu vracet.
0: Jak se mění ta tvoje pozice v tom týmu? Protože když jsi přišla jako 17-letá dorostenka, tak předpokládám, že člověk možná se schovává někde v rohu. A teď už jsi kapitánka, musíš si vzít slovo, musíš vlastně ten tým vést, tak říkajíc. Tak jak se mění ta tvoje pozice? Jak to vnímáš?
1: Tak já se začátku pamatuju, že jsem sem přišla a koho prvního jsem potkala, byla Laura Hlubcová, řekla jsem jí dobrý den, tak si mě nezala stranu, jestli jsem se nezbláznila. Ale postupem času ono získáte i to sebevědomí, ale byla jsem tady jako dvojka, jak jsem říkala, za Verčou Dostálovou, bylo to těžký, ale oni o mě všichni vědí, že já jsem takový blázen, šáša, takže já jsem to měla jednodušší, protože si holky dělali srandu ze mě a z nich a myslím si, že jsem vždycky zapadla dobře a postupem času jsem získávala tu stabilnější pozici i na hřišti a to už můžou posoudit holky, jestli jsem lídr i v šatně nebo lídr i na hřišti, ale já doufám, že jo a jak říkám, já jsem takový blázen, takže si myslím, že holky to jsou mnou aspoň veselý.
0: Umíš si vzít slovo také v kabině, když se týmu nedaří?
1: To umím určitě, nejsem ještě tak až tak rázná, to si myslím, že časem přijde, ale rozhodně jsem první, kdo si většinou vezme slovo v šatně a řekne, že nemáme skládat hlavy, i teď ve finále to tak bylo. Mám tady holky okolo sebe, které mi pomáhají, třeba Luca Šulcová, to jí říkám, takový můj nepsaný asistent, takže tam mi hodně pomáhá, ale jo, umím si vzít slovo určitě.
0: Zmínila si fanoušky, jaké fanoušky má liberecká Dukla? Z vlastní zkušenosti vím, že jsou hodně slyšet.
1: Jsou hodně slyšet, mají hodně hlasité bubny, oni za náma opravdu i jezdějí. Teď na finále byl vypravený autobus a já musím říct, že jmenovitě Petr Košek to tady drží, to je náš fanoušek číslo jedna. My jsme strašně rádi, že za náma jezdějí a už to není jenom tady, že by byly chlapi Dukly, ale už jsou tady i holky a můžu říct, že jsem opravdu vděčná, že nám připravili takové podmínky pro finále playoff.
0: Už můžeme zmínit největší úspěchy. Ten první přišel v roce 2021 v případě premiérového titulu, byl ale řekněme s hořkou covidovou příchutí. Slavili jste ho vůbec po vítězství v základní části?
1: Já si ten moment pamatuju, no to bylo, jak říkáte, covidová sezóna a nebylo to úplně příjemný, protože jsme se vlastně sešli v naší VIP místnosti a trenér nám pustil, ještě trenér Libor Gálík, písničku We Are The Champions a řekl, oznámil nám, že jsme mistři, takže ono vlastně tady to slavení. Ano, byly to velké oslavy, ale nebylo to se vší grácí na hřišti, když tam jsou ty šampaňský, vystříknou ty konfety, předávají vám pohár na palubovce, je to něco určitě jiného, já bych to chtěla zažít, letos jsme byli blízko. Hrozně blízko, proto jsme to i obrečeli, ale je to určitě něco jiného.
0: Zmíním, že v hale Dukly natáčíme také náš rozhovor a že to je vlastně po setkání, které bylo na konci sezóny, vlastně jen den po skončení té finálové série. Vrátím se ale k tomu roku 2021. Na druhou stranu byl to moment, který vás mohl patřičně namotivovat k tomu, že jste si řekli, že další titul už chcete slavit se vší parádou a po playoff.
1: Určitě jo, jak jsme říkali s holkama, že my jsme dostali opravdu pohár jenom tak, že přijel pan Pakosta a předal nám ho tady u nás v hale, bez fanoušků, bez našich rodin, což není prostě nikomu příjemné. Ano, máte titul, ale není to se vší tou parádou, takže my jsme byli určitě dobře motivovaní, aby jsme v dalších letech to získali. Bohužel se nám to nepodařilo na extraligové scéně, ale pohárová už jo, takže my už jsme si zkusili aspoň český pohár vzít takhle do ruky před fanouškama a já si myslím, že to nejde ani moc slovy popsat. Každý sportovec ví, že když si vezme ten pohár ještě v roli kapitána, že si ho převezme první, tak to nejde ani popsat slovy, jaká to je krása.
0: Za Lucí Kolářovou, kapitánkou volejbalistek liberecké Dukly, se vrátíme znovu po písničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si o volejbale s kapitánkou liberecké Dukly Lucí Kolářovou a vy posloucháte Český rozhlas Liberec a Setkání u mikrofonu. Jaké byly ty další liberecké sezóny? Bylo zase někdy blízko, pokud pomineme ještě tu letošní sezónu, zase k titulu?
1: A blízko asi jo, ale teď si úplně přesně nepamatuju, kdo nás vždycky vyřadil, ale nejblíž jsme určitě byli letos. Letos to byl fakt kousíček a asi nás to bude mrzet ještě dlouho.
0: Pojďme tedy po stopách té letošní sezóny. Co jste si před jejím začátkem říkali? Jak moc jste si věřili?
1: Tak my jsme věděli, že nám se tým vůbec nemění a už minulý rok byla ta sezóna skvělá. Přišla nám vlastně jenom slovenská univerzálka, lomeno smečařka Sima Jelinková, která nám hrozně pomohla. Začlenila se velmi rychle a myslím si, že bylo vidět, že je to velmi dobrá hráčka, která nám pomohla, ale bohužel prostě to nevyšlo a pro mě to teď ještě bude chvilku bolavý.
0: Už se zmíním o jedné věci, o které byla řeč, proto by přišla komplikace listopadové zranění. Můžeme ještě jednou zrekapitulovat, co se vlastně událo a jaká byla diagnóza v případě toho zranění?
1: Bylo to vlastně na Lvicích, myslím, že to byl dokonce první set a já jsem si nešikovně, byla to nešikovná srážka právě se zmiňovanou Simonou Jelinkovou, kde já jsem zkoušela jí odstoupit a ona si naběhla na pipe, nešikovně mi škobrtla o nohu a mě prostě ten kotník šel do opravdu nepřirozené polohy, takže se mi tam ulomila kůstka. A právě tady prošla sypča, která by zlomila nohu.
0: Tady byla řeč o tom zranění, Simona Jelinková. Jedna odpověď od vás. Jaké to bylo tedy? Jak jste vnímala to zranění, které jste způsobila vlastní kapitánce?
2: Bylo to příšerné. No, asi toľko. Bylo to strašné, jakože fakt taká bezmoc a i bylo to hrozně nepříjemné, lebo jsem věděla, že vlastně ta Luca tvorí takéto jadro a takú tu prostě motorovou myš toho týmu, která ho vženie vpred. Takto, já jsem stále dúfala, že to nebude tak vážné, ale v momente, keď mi povedala, že je to zlomené, tak aj vo mne to celkom pohlo a ja

0: sezóny, nebo na co myslí, nebo naopak je tam to, že si říká, ne, tohle to musím dát dohromady, tuhle sezonu musím dohrát.
1: Ano, v první moment to vlastně, já jsem si říkala, to byla hrozná bolest, já si pamatuju, že jsem tam i docela křičela, nebylo tam moc lidí, takže to bylo to asi nepříjemné pro moje spoluhráčky, pro trenéra, pro všechny i pro rodiče, co tam byli, ale když jsem se na to zkoušela postavit, tak ono to vlastně šlo a nebyla to až taková bolest, takže já jsem doufala, že to bude jen výron, ale nestihla jsem to zmínit, ale já mám bráchu v Praze, který vlastně žije, má okolo sebe spoustu doktorů, hlavně slavistických, takže oni se na mě vlastně hned vrhli a šla jsem na rentgen a bohužel se ukázalo, že jsem měla zlomeninu talu, pokud to správně říkám, což je nártní kost, kousíček za nártem u kotníku. A bylo to na 3 měsíce a každý sportovec ví, že pokud přijde zranění v sezóně, je to to nejhorší, co může potkat, protože vlastně nevíte najednou co. Vy jste zvyklí, že ráno stanete, půjdete na trénink, dáte oběd, jdete znovu na trénink a najednou nic. Jste sám doma, je to hrozně nepříjemný, je to takový depresivní až skoro, ale musím říct, že opět poděkovat mým spoluhráčkám a můžu říct kamarádkám do života, který se mnou trávili skoro každý den, snažili se mě navštěvovat, říkat mi, co bylo na tréninku, hecovat mě, ať se vrátím ještě rychlejc, a je pravda, že já jsem se vrátila rychlejc, i co mi pomohla naše fyzioterapeutka Kája Hendrichová, takže Dukla udělala maximum, abych se vrátila co nejdřív, i trenér se mi snažil naznačit, teď jsem aspoň na tréninkách, abych těm holkám pomohla mentálně, emočně. Pak mě začal brát i na zápasy, když, jak jsem říkala, já jsem trošku ADHD, takže se bála, abych si nezlomila ještě druhou nohu na těch berlích. Ale jsem strašně ráda, jak to dopadlo, že jsem se vrátila. A jak říkala Sima, je možné, že jsem se vrátila ještě větší formě.
0: S kapitánkou libereckých volejbalistek Lucí Kulářovou se opět budeme bavit po písničce při setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Dukly. Jak chutná extraligové stříbro?
1: Chutná, chutná, ale zlato samozřejmě by chutnalo ještě líp. Byli jsme letos opravdu nejblíž, hlavně po tom, co přivedli Šelmy, asi možná historickou otočku, kdy prohrávali v sérii 2-0, otočili to na 3-2 na svoji stranu. Takže stříbro chutná, ale myslím si, že chutnat bude víc za pár dní, protože teď je to ještě moc čerstvý a my jsme si opravdu pomýšleli na zlato.
0: Kdo šel vlastně do té finálové série jako favorit? Předpokládám, že brněnské Šelmy, které nakonec vítězily 3-2.
1: Určitě byly velkým favoritem. My jsme měli v tomhle tom, já říkám, že jsme měli takovou lehčí formu, protože my jsme šli do té série jako opravdu velký outsider a nikdo to od nás nečekal. Vyhráli jsme 1-0 už v Brně v rondu. Začalo se říkat, že jsme měli štěstí a že jsme předvedli nadlidské výkony. Já si to úplně nemyslím, protože jsme to doma potvrdili, že hrajeme opravdu ve formě a nám se to hrozně sešlo, že každá hráčka, co byla na hřišti mimo, měla takovou životní formu, až bych skoro řekla, ale potom už ty síly začaly ubejvat a Šelmy na nás asi našli nějaký recept, nevím ještě ani jaký, ale překlopili to na svoji stranu a nás to teď bolí.
0: Vedli jste 2-0 na zápasy, upřímně věřili jste, že už je ten titul hodně blízko?
1: Věřili jsme, že je blízko. Říkali jsme si, že na Šelmách, když jsme prohráli, že to ještě nic neděje, vlastně ten třetí zápas. Čtvrtý zápas jsme hráli doma, tam jsme opravdu věřili, že doma je přetlačíme, ještě když jsme to se dokázali vrátit do zápasu, do tiebreaku a říkali jsme si, že máme, jestli jich nechci dotknout, ale doufám, že víc sil, jsme mladší družstvo a doufali jsme, že to přetlačíme znova, protože doma vlastně ten druhý zápas se nám to povedlo. Tady si myslím, že jsme ten titul ztratili, že jsme nevyhráli doma ten tiebreak.
0: Obyčejné pocity, jaké člověk zažívá, když skončil ten poslední zápas a bylo jasné, že na ten vrchol se nedosáhlo.
1: Nejhorší pro mě bylo vlastně předávání poháru. Já si pamatuju, že jsem si sedla na reklamní banner, ten svítící. Sledovala jsem na té velké kostce v rondu, jak jim předávají titul jenom my. Tekly slzy, když jsem se to snažila držet. Bylo to opravdu nepříjemné, to k tomu sportu patří. Porážky i výhry a já doufám, že jim to vrátíme příští rok.
0: Zápasy v Brně se hrály v hokejové aréně, padaly rekordy v návštěvnosti. Tuším 4,5 tisíce diváků na ten poslední zápas. Jaká kulisa tady provázela do finále?
1: Já jsem asi lepší kulisu na klubové scéně nezažila. V tom Brně, obzvlášť ten poslední zápas, to ty diváci je fakt hnali. Já jsem věděla, že když nám spadnul nějaký balon, který byl v dlouhé rozehře, tak ta hala, to byl neskutečný rachot. Jo? Takže vlastně já jsem říkala, že to mají dvojnásobný body, protože to bolí ještě třikrát víc. Ale bylo to, ta atmosféra byla krásná. Ale na druhou stranu v Liberci ten první zápas, když jsme hráli, tady přišlo přes 1000 lidí, takže to bylo něco neskutečného. Ta hala zase hnala hrozně nás a myslím si, že to i Šelmy pocítili, jaké to je být v roli neúplně oblíbeného u fanoušků, takže jsme hrozně rádi, že i v Liberci došlo k takovému historickému okamžiku.
0: Jaká vůbec byla ta finálová série? Osobně se přiznám, že jsem viděl jediný zápas, ten váš domácí a vítězný. Byla to celkově ta nejlepší možná propagace ženského volejbalu?
1: Já si myslím, že určitě. Já jsem hrozně ráda, že ženskému volejbalu bylo vůbec umožněno hrát v hokejové hale. Bylo to krásný. Ta atmosféra byla neskutečná, ať už v Brně nebo v Liberci. Samozřejmě v Brně ta kulisa byla nebo pro fanoušky ještě větší, protože mohlo přijít okolo 5000 fanoušků a já bych to každému přála zažít. Fakt je to něco neskutečného, kdy ty lidi stojí, fandějí, skandujou a pro mě to je zážitek asi na celý život zatím.
0: Když budeme hodnotit tu sezónu, tak můžeme říct, že z pohledu Dukly byla nadmíru úspěšná.
1: Já bych to asi úplně netvrdila. My jsme si pomýšleli i na pohárové umístění. Bohužel se nám to nepodařilo. Prostě my jsme padli zaslouženě, vyhrál Prostějov. My jsme se tam nepotkali úplně s formou v Budějovicích, když jsme tam hráli ten pohár. Ale na konci sezóny jsme se potkali s formou a druhé místo si myslím, že je skvělý. Ale jak říkám, my jsme byli kousíček od toho zlata, takže teď je to ještě bolestivé.
0: Říká Lucie Kolářová a nás za pár okamžiků čeká poslední díl povídání Setkání u mikrofonu.

0: Setkání u mikrofonu dnes míří do finále na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Si povídám s kapitánkou volejbalistek liberecké Dukly Lucí Kolářovou. Jaká byla cesta z Brna? Slavilo se stříbro nebo ne?
1: Chvilku se všetně plakalo, ale cesta busem už byla veselá. My jsme s sebou měli mikrofon, takže my jsme s holkama zpívali celou cestu, což tímto se omlouvám našemu řidiči, asi to s náma neměl úplně jednoduchý. Ale pilo se, slavilo se, přece jenom je to konec sezóny a my tu placku jsme domů dovezli, takže určitě cesta byla veselá.
0: Mimochodem, u děvčat, jak se slaví, co se pije?
1: My jsme takový, já to řeknu, trošku čuňáci, jo, protože my jsme pili šampaňský, byli tam proseka, gin tonic, i tvrdší griotka a tam se to míchalo, takže já jsem vůbec ráda, že jsme se dneska sešli všechny tady na tomhle zakončení Dukly, protože ještě včera bych tomu nevěřila, že se tady potkáme.
0: Kolik hodin jsi spala?
1: Hodně. Přijeli jsme okolo druhý, myslím, že druhá čtvrt na tři, takhle nějak. Takže já jsem usnula jsem rychle, pak jsem se probudila, vlastně jsem napsala, že budu schopná tohoto rozhovoru a usla jsem znova. Takže spalo se hodně, ale myslím si, že ještě na to bude dost času, hlavně je to teď oslavit pořádně.
0: Mimochodem jste jako volejbalistky v Liberci populární, potkávají vás lidi na ulici, poznávají vás?
1: Někde jo, ale není to určitě ještě tak velký téma, jako je fotbal, hokej, to si myslím, že ty kluci to mají mnohem těžší, co se týče veřejnosti. Nás tolik ne, my jsme tady takový, ještě bych řekla, trošku domovský klub, ale byla bych ráda, kdyby se to rozrůstalo dál, protože si myslím, že ty výsledky máme a ten sport hrajeme opravdu dobře.
0: Váš bratr Ondřej, a o tom už byla řeč, chytá fotbal ve Slavii. Jak moc si navzájem fandíte, jak jeden druhého pozbuzujete?
1: Hrozně moc. Já musím říct, že brácha opravdu jezdili na ty moje zápasy a hrozně mám spolu vážně krásný vztah, takže já jsem hrozně ráda, že ho vidím. Vidím hlediště, že teď s manželkou Jančou a synem Sebíkem. Pro mě je to nejjezdčí zážitek, když se na mě přijede podívat moje rodina. Já je občas ještě očkuju v hledišti, jestli se koukají pořádně a koukají. I Sebík hrozně fandí, takže pro mě je to nejlepší, co mi vlastně umožňuje ten volejbal, protože se můžu předvíst před svojí rodinou. A i když brácha je sportovec par excellence, tak musím říct, že uznává hrozně i mě a on miluje volejbal, takže se na mě chodí rád dívat.
0: No a malý Sebík má hodnou tetu?
1: Já si myslím, že má nejhodnější tetu. Teta je trošku blázen, takže Sebík tetu miluje. A Sebík hlavně miluje volejbal. Moje švagrová mi před každým zápasem posílá hlasovku, kde mi Sebík říká teto do toho Dukla, Dukla. My ho trošku začínáme podezřívat, že miluje víc Duklu než Slávy. Takže já jsem hrozně ráda, jaký máme vztahy v rodině a opravdu fandí mi maximálně.
0: Teď tedy tečka za tou těžkou náročnou sezónou. Co volejbalová budoucnost? Jak o ní přemýšlíš? Předpokládám, že ještě další sezona bude v barvách Dukly nebo ne?
1: Je to tak, já mám ještě podepsán na rok, budu v Dukle a poté uvidíme, kam mě vítr zavane. Nebránila bych se cizině určitě, ale na Dukle já to tady mám strašně ráda, vytváří mi super podmínky, a takže uvidíme.
0: Když mluvíš o zahraničí, tak jaká ta země je pro volejbalistky zemí zaslíbenou? Kam bys třeba ráda namířila své kroky?
1: Myslím si, že stále zemí zaslíbenou Itálie, teď se rozrůstá i vlastně profesionální liga v Americe. Polsko má taky super týmy, Německo, tady toho je opravdu hodně, ale řekla bych, že top úroveň je Itálie a Turecko.
0: Jaký hlas nebo ohlas má vlastně česká extraliga? Jak je těžké se právě třeba do těch vyvolených zemí dostat?
1: Tak já si myslím, že vzhledem k úspěchům české reprezentace volejbalové, tak si myslím, že teď ty vrátka jsou otevřený mnohem víc. Pro jak můžete vidět, tak spousta holek v národním týmu už obléká barvy dresů, ať už Itálie, v Turecku, v Řecku, v Americe, všude. Takže já si myslím, že teď ty vrátka jsou opravdu otevřenější. Já mám bohužel smůlu, že mám takový specifický post libera, kde většinou radši do toho týmu se berou cizinky na smeč, na účko, na blok a libero je až takový ten poslední post, který si vezmete cizinku. Ale myslím si, že kdyby se to podařilo v národním týmu nějaký opět výsledek a já bych si třeba něco zahrála, tak ty dveře budou otevřenější.
0: No a za jak reálné je vidět tě třeba v zahraničí? Přemýšlíš o tom?
1: Je klidně možný, že za rok. Příští rok ještě budu v Dukle a ten rok na to je klidně možné, že zkusím i zahraniční angažma.
0: Budeme moc držet palce, tuli kapitánka stříbrných volejbalistek liberecké Dukly Lucie Kolářová. Gratulace ke druhému místu a poděkování za tvůj čas věnovaný bezprostředně po skončení sezóny našemu povídání pro posluchače Českého rozhlasu Liberec. Díky za to.
1: Děkuji taky moc krát.
0: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď kousek blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stan Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla, havraní. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stavba vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy se blíží ke konci. O část městské zeleně v Jablonci nad Nisou pečují sami obyvatelé. Navzdory ohlášenému třídennímu příměří se na Ukrajině dál bojuje. Rusové útočí i na civilní cíle daleko od fronty. A odpoledne bude slunečné, k večeru se zatáhne a teploty budou mezi 19 až 22 stupni. Nedělní polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Město Chrastava získalo z fondu Turův dalších 6 milionů korun na prodloužení vodovodu v Horním Vítkově. K projektu se na začátku nepřipojilo několik domů, jejichž obyvatelé si to v průběhu výstavby rozmysleli. Kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole obyvatelům hrozí ztráta vody ve studnách. Vodovod o délce 5,5 kilometru se tak prodlouží o dalších 300 metrů. Podle starosty Chrastavy Michála Cenova ze starostů pro Liberecký kraj se stavba blíží ke konci.
3: Je kompletně hotový ten hlavní řad, ale co se týká těch domovních vodovodů, tak to se různě dokončuje. Přípojky do těch domů a podobně. A já jsem velmi spokojen, že teda ty lidi tu vodu budou mít po celém Vítkově, ale hlavně jsem rád, že se prakticky všichni připojili.
2: Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města můžou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Zámek v Zákopech na Českolipsku dnes poprvé ukazuje obrazy zkonfiskované v Německu po konci druhé světové války. 15 vystavovaných maleb patřilo přímo do sbírky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podle kastelána Vladimíra Trégla jde převážně o realistická díla zobrazující dělníky nebo krajinomalby. Všechny 4 dnešní mimořádné prohlídky jsou vyprodané. 27 dronů vyslalo Rusko na Ukrajinu během druhého dne třídenního příměří vyhlášeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ukrajinských úřadů v Záporožské oblasti zemřel při ruském úderu jeden člověk a další jsou zranění. Klid zbraní nepanuje ani na frontě, kde se bojuje celou dobu. Ruský prezident obvinil Kyjev, že odmítá zorganizovat výměnu 1 000 vězňů, kterou také oznámil americký prezident.
1: Počasí.
2: A odpoledne čekejme skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost, večer až na zataženo. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 17 a 21 stupni. Vítr fouká slabý jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, na horách odpoledne bude mírný, rostylové podmínky jsou hlášeny dobré a bio je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v Jablonci nad Nisou je uzavřena silnice druhé třídy číslo 287 a ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké poledne, neděle je jako malovaná a tím dělá ještě hezčí atmosféru dnešnímu dní matek. Nějakou tu krásnou květinu, sladký dortík nebo dobrou čokoládu můžete ještě doplnit něčím, co se k tomu skvěle hodí a je opravdu originální, písničkou. Tak toho využijte a napište nebo zavolejte, těšíme se na vás.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.

Doktor Dam Didam od Václava Neckáře otevřel polední písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Něco mi v podvědomí říká, že dnes se budeme hrát hlavně jedné skupině. Myslím, že i vy máte, milí posluchači, jasno, protože podle posledního sčítání lidí jsou v Česku až 4 miliony matek. Pokud jim tedy chcete nechat u nás zahrát, můžete napsat na e-mail s adresou zahrajte.liberec@rozhlas.cz a můžete nám také zavolat, a to na telefonní číslo 22 155 37 22. I tady budeme plnit vaše hudební přání. No a tady už je od nás britská čtveřice Spice Girls a jejich song O mámě. Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.

0: svých rádích máte naladěný Český rozhlas Liberec. Hrajeme vám na přání na telefonu, proto vítáme paní Evu Sturnová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písnička bude pro všechny, co si necháváme zahrát, i vám pro potěšení a pro radost, a přeji všem pěknou neděli, vám také pěkné vysílání.
0: Děkujeme za přání. Neděle bude jako malovaná, jak už jsem dnes říkal, teploty až k 22 stupňům Celsia a bude svítit slunce. Tak si užijte také v Turnově, paní Evo, a zase někdy zavolejte, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naschledanou.

0: Je 12:45 a telefon Českého rozhlasu Liberec je doslova v obležení. Na číslo 22 155 37 22 se dovolala paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Honzo. Tak jak se v úvodu říkal, dneska mají svátek všechny maminky a ne všichni mají to štěstí, že maminky ještě žijí, takže bychom to poslali i těm maminkám, který už jsou v nebi. A vybrali jsme písničku od Michala Davida Máma. A všem přeju hezký den a už se na vás těším příští týden.
0: No to je pravda, příští týden v sobotu se uvidíme, tak předpokládám, že u nás nebudete poprvé. Pokolikáte už?
1: To bych nepočítala, nevím.
0: Hodněkrát.
1: Když mi to vyšlo, no, já si ještě pamatuju, když to byl Český rozhlas Sever.
0: Tak se vás, na vás budeme těšit i u nás v Českém rozhlase Liberec v Modré 1048 příští sobotu. Tak doražte nejen vy, paní Šárko, ale vy všichni ostatní, co posloucháte. A děkujeme za váš výběr písničky. Michal David a máma připraven. Přejeme hezké odpoledne a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec pokračujeme na vlně přání všem maminkám. Dnes je totiž jejich den, vždy druhou květnovou neděli podle amerického vzoru. A krátkou zprávu nám napsal pan Tomáš. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku k dnešnímu svátku matek od Lucie Bílé. A napsat nebo zavolat můžete i vy ostatní. Telefon 22 155 37 22. E-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Na přání hrajeme do 13. hodiny.
1: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu, vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuálního dění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí

0: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Liberec a jako poděkování vám hrajeme písničky na přání. Na telefonu paní Marie, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všichni, co poslouchají.
0: Jakou máte náladu?
1: Jo, já bych řekla, že normální.
0: Slyším, že hezkou, tak my vám ji určitě ještě zlepšíme. Jakou písničkou?
1: No, dlouho nezazněla písnička Dáme autu trochu pít od Hany Zagorový a bude jako obvykle pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: Je připravena, tak vás pěkně zdravíme, užijte si nedělní odpoledne a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Tak jo, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Jsme přesně v polovině písniček na přání a tak už na telefonu s číslem 22 155 37 22. Vítám paní Ivu Zharachová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Honziku. Já vás tam všechny zdravím, všechny posluchače, přeju krásný den. A moc bych vás chtěla poprosit o písničku od Jiřího Vykrenta Slunečnice. A chtěla bych to poslat svojí rodině, přátelům, kamarádům, známým, za dárky, za kytičky, dcery, že jsem dostala k svátku matek kytičky, všem bych chtěla poděkovat, co jsem dostala k narozeninám a jsem taková nějaká na měko.
0: No tomu rozumím, ale jak slyším, za vámi krásně zpívají ptáci, tak to máte krásný narozeninový den a my se k tomu přání od všech vašich příbuzných a známých připojujeme. Přejeme vám jen to nejlepší. Hodně zdraví, ať jste zdravá, ať je vám dobře na světě. A tady máte ještě něco od nás. Takovou malou narozeninovou fanfáru. Tak vás, paní Ivo, pěkně zdravíme do Harachova. Užijte si narozeninové odpoledne, předpokládám, že budete mít určitě něco dobrého. Chlebíčky?
1: No samozřejmě, chlebíčky pro sousedy a večer budeme grilovat.
0: S čím budou chlebíčky? Pojďte mi udělat trochu chuť.
1: No, dělala jsem ta snad nejvíc na odbyt salámovou pomazánku a ozdobím to pořádně a to mají všichni rádi.
0: No úplně to tady vidíme před sebou. Takhle ta veka, na tom ta pomazánka, vajíčko, šunka, okurka. Dáváte třeba i papriku kyselou?
1: Dávám, já mám svoji nakládanou, takže dávám nakládanou.
0: Tak já už vám pustím tu písničku, jinak se tady rozplynu chutí. Tak se mějte hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naschledanou.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsme ve druhé polovině písniček na přání a po vlnách Českého rozhlasu Liberec už zdravíme paní Jaroslavu, která se k nám jako další dovolala. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Krásný odpoledne, děkuji za vítání. Já bych chtěla nechat zahrát všem maminkám, babičkám, prababičkám a hodně zdravíčka, štěstíčka a prostě jsou to naše miláčci, protože každá babička i prababička vlastně byla maminkou, takže těmhle těm všem přeju všechno nej k svátku a bylo by to pro všechny lidičky, které se necháváme zavolat. A vám taky, Honziku, když jste žena, ale budiš, no.
0: Děkujeme za váš výběr, společně jsme vybrali Petra Kotvalda a jednu jeho hýbavou, Mumuland. Tak si zatancujte i vy, zaspívejte si a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Víte, že jo, naslyšenou.
2: Český rozhlas.

0: To byl Mumuland podle výběru paní Jaroslavy Zerichnova a další písničku budeme hrát po vlnách Českého rozhlasu Liberec do Semil. Prosím o zahrání písničky naší úžasné mamince, babičce a prababičce Věře ze Semil na Letné. Celá rodina jí přeje hodně zdraví, dobrou náladu a spoustu důvodů k radosti. E-mail odeslal pan Petr a stejně přejeme i my z Českého rozhlasu Liberec.
1: Měl jsem hlídat.

0: Hej Teto, hráli jsme paní Věře Dosemil a komu dalšímu budeme hrát a kdo vybírá? Tak na to se teď zeptáme. Tady je Český rozhlas Liberec, kdo je na druhém konci telefonu?
1: Dobrý den, Honzo, tady je Jarča Svidlantu. No víte, Honzo, já mám neteř Lenku, která bude mít úterý narozeniny na Pankráce. Ona je na ten mrazík první, Pankrácovej. Takže bude to pro ní taky písnička a i pro vás, pro všechny i pro vás do rozhlasu, Honzo. A chtěla bych to poslat Lence Dornemanovi do Oříše u Friedlandu tady, u Bůlovky. A takže bych to chtěla za celou rodinu i popřát všechno nejlepší, hlavně o ně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru. Ale víte co, Honzo, to je nejlepší, že ona je na to mrazík první, Pankrácovej.
0: No a nechci vás strašit, nebo všechny okolo, co poslouchají, ale Pankrác, Servác a Bonifác mají letos podle meteorologu vít a má mrznout a na horách, na hřebenech má dokonce napadnout poprašek sněhu. No tak se budeme nakonec modlit, aby to nebylo tak hrozné, jak teď meteorologové říkají. 45 československých zpěváků je připraveno, my vás pěkně zdravíme do Friedlandu, užijte si nedělní odpoledne a zase někdy zavolejte, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
2: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, se víš, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na frekvencích Českého rozhlasu Liberec jste slyšeli doslova výkvět našeho hudebního světa. To bylo 45 československých zpěváků s nejhezčím dárkem, který chtěla zahrát paní Jaroslava z Friedlandu. A koukám ještě do e-mailu, kde je vzkaz od paní Sylvie. Moje maminka vybrala dnešní písničku a ve vzpomínce na svoji maminku, mou babičku, moje maminka Jaroslava vybrala píseň Máma od Marie Rotrové a bude i všem dalším maminkám a jejich dětem. Posílají Jaroslava a Sylvie z Prahy.

Marie Rotrová a její dík všem mámám. Je 2. květnová neděle, den matek, hodiny ukazují 12.53 a to už je nejvyšší čas rozloučit se s písničkami na přání a dát prostor dalším zprávám a výletům. Tak vás zavedeme třeba na Vysočinu, na zámek Brtnice, prozkoumáme také petřkovické Lurdy u Starého Jičína, zavítáme společně také k hradu Zéberk na západě Čech a ten vám, milí posluchači, vřele doporučuji, protože má skvělou výstavu o našem dřívějším životě. No a život našich předků můžete vidět i na Výsecké rychtě v Kravařích, kam vás také zavedeme. Výlety hned po zprávách ve 13 hodin. Tady je od nás velký návrat do 90. let. Chlapecká čtveřice Lunetic zpívá také o mámě. Tak hezké odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie v Liberci vydělal loni na zakázkách pro průmysl 71 milionů korun. Liberec i letos přispěje plaveckým klubům na dojíždění na tréninky. Loď, na které se rozšířila hantavirus, zakotvila v přístavu na ostrově Tenerife. A odpoledne čekejme slunečné, k večeru se zatáhne a teploty vystoupí maximálně na 22 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová, přeji hezké odpoledne. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci získal loni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky. Jde zatím o nejvyšší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Mimo jiné jsou v tom zakázky za výzkum a vývoj pro obranný průmysl, říká ředitel ústavu Miloslav Černík.
2: A tam 3D tisk hodně, jsou to i zakázky pod NDA, to znamená, nemůžeme o nich příliš mluvit, týkají se defense. Pak je tady hodně zakázek z IT, což je automobilový průmysl, nejen Škodovka, ale i ostatní, a aplikací nanomateriálů v přírodních vědách k sanaci čištění vod.
0: Dva liberecké plavecké kluby dostanou i letos příspěvek od města na dojíždění na tréninky, informoval o tom primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj. Kluby musí kvůli rekonstrukci plaveckého bazénu trénovat v jiných městech. Sportovní plavecký klub Slavia od města dostane zhruba 1 milion korun. Dalších asi 300 tisíc získá Aquaklub Liberec. V Liberci dnes končí šestidenní mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Program posledního dne nabídne například vyhlášení vítězných krátkých filmů a animací. Kromě toho návštěvníky čeká promítání večerníčku animátora Jana Klose, který na festivalu letos obdržel ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu.
3: Na 25. ročníku festivalu mohli návštěvníci vidět více než 500 animovaných filmů, počítačových her i videoklipů. Mezi nimi byla třeba česká premiéra snímku Farma zvířat.
4: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
3: Do poloviny července bude k vidění taky výstava o filmu Vlkochodci v Galerii Lázně. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Výletní loď HM Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Granada na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Cestující budou moci lodi opustit, ale až po přistavení evakuačních letadel. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující. U dalších 6 lidí se potvrdila nákaza.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji skoro jasné až polojasné. Postupně čekejme přibývání oblačnosti, k večeru bude až zataženo. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, na horách je odpoledne hlášen mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pozor se aktuálně, dávejte v ulici Smetanova v Jablonci nad Nisou. Tam se srazila 2 osobní auta, na místě policejní hlídka a úsekem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto, a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině. Ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seberk na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře, kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, vzácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, Houso Virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: A funguje, můžeme se podívat dovnitř.
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od české parketárny Březina Uplas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotní chvíli tak jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázku vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu, na délku měří 18 metrů, na šířku 12, je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti, za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí, Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naší milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dovudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcená a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by mu si mohl připomenout i tady u nás. Jo? A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 kilometru. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Séberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několika kilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je ekofarma Séberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Séberk Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubenů.

dřevěných staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A v Rtyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko, Rtyně v Podkrkonoší, Bčko, Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoli PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tedy poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 01 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je Výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na Výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře, v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, z které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem, než je Výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpoložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal. Prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Kamenickém Šenově na Českolipsku bude 2 roky rozkopaná Palackého ulice. V Desné u Hřídlovy Vily vznikne replika historické sklářské pece. Při pádu z vlaku zemřel v noci na dnešek mladík. Podle policie cestoval mezi vagóny. A zítřek bude deštivý, místy s bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká 2letá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
2: Pracovat se bude přibližně na 0,5 kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Hřídlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně ji pokryje výtěžek ze sympózia.
3: Stavbaři v zahradě Hřídlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Hřídla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Jeden matek, lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy 2. květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jerpsivová. Odsud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Po pádu z vlaku zemřel v noci Uříčan nedaleko Prahy mladík, nejspíš cestoval mezi vagóny. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli mladiství nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Uhříněvsí a Říčany. Zhruba po 2,5 hodinách správa železnic provoz na úseku obnovila.
1: Počasí.
0: A v noci bude zataženo, k ránu nás čeká déšť nebo přehánky, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty nám v noci poklesnou na 12 až 9 stupňů. V pondělí čekejme velkou oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami. Denní teploty mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. A vítr slabý jihozápadní během dne se změní na mírný severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Na horách bude odpoledne až čerstvý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Ostašovská v Liberci je kvůli rekonstrukci vodovodního řadu uzavřena, objížďka je značena a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Z Českého rozhlasu Liberec vás se zdravíme do 2. květnové neděle a jak tak koukáme z okna, je jako malovaná, slunce nám svítí, teploty velmi příjemné. Vydrží takové počasí nejen dnes, ale i v dalších dnech? To bude jedna z otázek do Českého hydrometeorologického ústavu, kam po 14:15 zavoláme. Předpověď počasí ale předběhne v našem pohodovém odpoledni velká zajímavost z Českolipska. Zámek v Zákupech vystavuje dlouho skrytou sbírku obrazů německého realismu, která patřila Adolfu Hitlerovi. A dřívější vedení zámku kvůli tomu považovalo za nevhodné dekády uložená plátna veřejně ukazovat. Za chvíli se proto spojíme s naším redaktorem a ten nám řekne víc. Tak určitě poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče.
1: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Karel Gott a minimálně za mě jeden z jeho nejhitů Lady Carnival na vlnách Českého rozhlasu Liberec. A v naší odpolední cestě po kraji míříme na Česko-Lipsko. Za 81 let od konce druhé světové války je studovala jen hrstka badatelů a historiků umění. Dnes může na zámku v Zákupech sbírku plátna s konfiskovanou Němcům poprvé vidět veřejnost. Díla německého realismu by sama o sobě nebyla nijak kontroverzní, patřila ale přímo německému vůdci Adolfu Hitlerovi. Ve vysílání zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který se jedné z mimořádných prohlídek účastnil. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, byl jsem hned u té dnešní první prohlídky a lidé, které to ještě čeká, se musí připravit také na zhruba hodinový nesouvisející, ale zajímavý výklad o zakladatelce zdejšího hospodářského dvora Aně Františce Marii Toskánské a o předmětech ze skonfiskovaných zámků, které se sem dostaly po druhé světové válce. Takzvaná Hitlerova sbírka je nainstalovaná v poslední místnosti, jde o 13 pláten zobrazující horníky, dřevorubce, série 4 obrazů zobrazující denní doby a podobné realistické věci. Je tam také německá válečná ponorka. 14. obraz je portrét Hitlerovy dvorní režisérky Leny Riefenstahlové. Reakce lidí byly různé. Někomu obrazy přišly temné a zajímavé vlastně jménem původního majitele, ale jiným se líbily nejen proto, kdo je vlastnil, ale třeba zpracováním a tématy.
0: Jiří, víš, proč jsou obrazy vystavené poprvé až teď?
1: Obrazy se do zákup dostávaly postupně. Hitler je koupil na velkoněmeckých výstavách v Mnichově a chystal je pro připravované Führer Museum v Linci. Na konci války byly uložené v klášteře ve Vyšším Brodě, pár desítek kilometrů od Lince. Někdy od konce 50. let se pak jako konfiskát přesunuli na Sichrov, do Ústí nad Labem a také sem do zákup. Předchůdci současného kastelána Vladimíra Trégla k jejich vystavení neměli vůli a vlastně ani prostory po loňském dokončení opravy zdejšího hospodářského dvora nebo její části, už ale vhodná místnost vznikla, tak si správa zámku řekla, že nastal už i ten vhodný čas.
0: A co s nimi bude po dnešních mimořádných prohlídkách?
1: Zůstanou viset na zdech oné 11. místnosti prohlídkového okruhu hospodářský dvůr. Ono nebylo vůbec jednoduché je tam dostat. Většina pláten má přes 2 metry na výšku a je tam také například malba ženy na dubové desce, která váží přes 150 kg. Z depozitáře sem plátno nesli, nebo neplátno, obraz nesli 4 muži a měli s tím dost problémy. Pravidelné prohlídky tam ale nebudou. Místnost bude podobně jako dnes se otvírat jen při mimořádných příležitostech.
0: Říká náš redaktor Jiří Jelínek, který se nám přihlásil ze zámku Zákupy, kde je k vidění sbírka obrazu Adolfa Hitlera. Tak díky za podrobnosti a hezký zbytek neděle.
1: Pěkný den.
0: A za chvíli v pohodovém odpoledni předpověď počasí a milovníky tepla asi nepotěšíme.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na svých rádích máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme rádi a díky, že posloucháte. No jsme před vstupem do týdne, kterému už po staletí dominují ledoví muži. Přijdou i letos, tak nejen na to se teď zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A ve 14 hodin na přesně 21 minut je na telefonu Českého rozhlasu Liberec meteoroložka Jana Ehertová. Dobré odpoledne. Venku je teď velmi příjemně, vydrží nám takové počasí i po zbytek neděle?
1: Tak příjemně zůstane stále, ono bude stále teplo, akorát, že už teďko se nasouvá taková ta oblačnost taky těch vyšších pater, tak to je jediné, co se bude měnit, ale budeme mít i přes tu průsvětnou oblačnost stále teplé počasí.
0: Když se tedy nasouvá oblačnost, tak předpokládám, že bude poměrně teplá noc nebo nebude chladné ráno.
1: Nebude chladné ráno, očekáváme, že ty teploty se nám udrží někde kolem 11-12 stupňů Celsia, takže to rozhodně bude pozitivní. Ten teplý vzduch ještě v těch zítřejších ranních hodinách bude dominovat, takže budeme mít zítra ráno teplo.
0: Tak to jste určitě potěšila zahrádkáře. Jak bude zítra přes den? Potěšíte také nějakým tím deštěm?
1: Deštěm ano, ale spíše se bude jednat o takový ty konvektivní srážky, to znamená, že sice občasný déšť, ale taky přehánky, a ty přehánky spíše budou dominovat potom v těch odpoledních hodinách, takže tam, kde se trefí, tak tam určitě můžeme potěšit, aspoň se nám naplní sudy. Mohla by se vytvořit i bouřka, takže tam už by asi to těšení bylo méně, jelikož, jak víme, tak v bouřkách jsou ty srážky intenzivnějšího charakteru. Každopádně to všechno bude souviset s přechodem velmi výrazné studené fronty, která vlastně bude přecházet v pondělí večer, z pondělí na úterý, takže proto zítra zataženo a se srážkami, ale teploty stále sice příjemné do 20 stupňů Celsia.
0: A když jste mluvila o plnění sudu na zahradách, kolik by mohlo napadnout srážek?
1: Tak očekáváme, že by se mohlo zítra v Libereckém kraji objevit od 2 do 10 mm. Samozřejmě v bouřkách nebo v intenzivnějších přehánkách těch milimetrů může být více, kolem třeba 15-20 až. Ale to opravdu bude spíše jenom lokálního charakteru.
0: Od úterý jsou v kalendáři ledoví muži. Jak jsem tak pozorně poslouchal vaši předpověď, vy jste říkala, že přijde výrazná studená fronta, takže to tedy vypadá, že opravdu přijdou.
1: Přijdou akorát úplně přesně se trefí, zkrátka letos jim to opravdu vyšlo nebo vyjde jim to. To ochlazení očekáváme od severozápadu právě za tou studenou frontou, kdy se může i na horách objevit buď srážky smíšeného nebo i sněhového charakteru. Samozřejmě máme už teplou zem, tak nám ten sníh v těch horských oblastech nevydrží. Každopádně ale, aby s tím se počítalo, že ten sníh se opravdu objevovat může a bude se jednat zejména teda o úterní den, kdy ranní teploty očekáváme v rozmezí od 6 do 3, tam, kde nebude foukat vítr, tak tam k 1 stupni Celsia, ale přes ten den ty teploty, ten skok udělají opravdu se šup dolů a očekáváme, že se v Libereckém kraji budou pohybovat pouze od 6 do 10 stupňů Celsia.
0: Jano, umíte říct, která rána v příštím týdnu budou nejchladnější?
1: Nejchladnější ráno očekáváme každopádně ve středu, kdyby v Libereckém kraji mělo zůstat méně oblačnosti za tou frontou. Oblačnost se nám zkrátka po úterních srážkách protrhá. Je pravdou, že se nám můžou objevovat mlhy, každopádně jestliže zůstane delší dobu jasná noc, tak ta teplota bude klesat i ve 2 metrech k bodu mrazu, což znamená +3 až -1 stupeň Celsia.
0: Tak pokud ještě nemáte rajčata zasázená ve skleníku, tak rozhodně odnést domů. No a pokud už máte, tak třeba nějakou svíčku nebo něco podobného. To byla meteoroložka Jana Ehertová. Díky za váš čas a naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
0: To byla tedy předpověď počasí a máme pro vás připravený další díl zánovní rubriky Co v učebnicích nebylo. S ní vám nabídneme zajímavosti spojené s pražským orlojem. Teď ale další hudba, Smoky, Miraj nebo kapela Kex. Přejeme hezký poslech a klidné odpoledne.
2: Český rozhlas Liberec.

0: kapela Kex s námi zpívala Víš, že tě mám rád. Je 7 minut po půl třetí, zdraví vás Český rozhlas Liberec a zajímavou zprávu pro vás máme z Hrádku nad Nisou. O další zápis do České knihy rekordů v počtu dětí a velikosti dětské hasičské hudební fontány se včera postrali zdejší malí hasiči. Nebudu vás, milí posluchači, napínat, rekord opravdu padl. Napočítáno bylo 473 dětí z hasičských sborů a spolků. To je téměř pětkrát víc než dosavadní zapsaný rekord. A pokud chcete vědět víc, klikněte si k nám na web liberec.rozhlas.cz. Podrobnosti najdete také na našem Facebooku nebo Instagramu. A za chvíli od nás od Českého rozhlasu Liberec rubrika Co v učebnicích nebylo.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Petr Spálený, když dozrálo víno. A v příštím týdnu vás, milí posluchači, čekají na železnici několikeré výluky. Čekejte ji třeba z trati z Turnova do Mladé Boleslavy, také z Doxe do Mladé Boleslavy. Další bude opět z Liberce do Hrádku nad Nisou a Žitavy. No a místo vlakem pojedete v pondělí a v úterý také náhradním autobusem mezi Železným Brodem a Starou Pakou. Podrobnosti a výlukové jízdní řády najdete na webu iidol.cz, tak se tam pro jistotu podívejte. A teď už míříme k naší zánovní rubrice Co v učebnicích nebylo.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hečepeč, rambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Meteoroložka Jana Ehertová nám před půl hodinou řekla, že se zítra večer zásadně ochladí a ledoví muži opravdu letos dostojí svému jménu. Nevím, jak vy, milí posluchači, jak jste spokojení s květnovým počasím. Obecně tedy rozhodně podle moudrosti našich předků a pranostik platí, že studený květen je dobrý pro přírodu a zemědělce, ale za mě by to chtělo víc deště. Tak možná si proto také vzpomenete na klasická rčení jako studený máj ve stodole ráj, nebo když se v máji blízká, sedlák si výská. Zkrátka pro hospodáře byl právě máj klíčový, určoval, kolik bude chleba, sena a taky vína. Vědí děti, kde vlastně víno roste? To se pokusila zjistit naše redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je viná réva?
2: Já vím, zelený kuličky.
1: Jenom zelené mohou být?
2: Já. I fialový.
3: Je trošku takový do modra.
2: I červený.
1: A kde to víno roste?
2: To roste na keři a někdy třeba i na stromech. Na víňáku, takovým stromu, kde roste víno, to jsou takový semínka, jako, který jako, až bude jako třeba 11. pátek, tak oni se zvětšejí. A jak se pak takhle rozdělají, tak v nich vyteče jako ta šťáva a budete mít víno.
1: A co je vinice?
2: Jo, to je takový keř, kde rostou vína ve skleničkách.
4: A můžou tam být nějaký pečky, když je můžou jíst.
1: Pije rodiče víno.
2: Jo.
5: A i můj táta pije víno.
6: I moje mamka pije víno.
1: A mohou víno děti?
2: Ne.
1: Počkej, ale proč ne?
7: Tak nás bude špatně.
8: Protože to je alkohol. Protože je i hnusný pro děti.
0: Tak tolik vědí děti o víně a také o tom, že ho nemají pít. Za chvíli další zprávy a po 15. hodině vás zavedeme na jednu velmi zajímavou výstavu do Vysokého nad Jizerou a vypravíme se také k Jablonecké přehradě, kde se běhalo. Proč? I to se od nás dozvíte v další hodině pohodového odpoledne. S vámi je dál Český rozhlas Liberec a teď je Xindl X, Alonka Oldová.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě jsou starostové. Stavba vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy se blíží ke konci. Fotbalisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou po nedohraném derby ve Slávii skončí, řekl to šéf klubu Jaroslav Tvrdík. A v pondělí čekejme deštivo, místy bouřky a teploty mezi 17 až 20 stupni. Zprávy připravila a hezké odpoledne přeje Lída Jroutová. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Město Chrastava získalo z fondu Turův dalších 6 milionů korun na prodloužení vodovodu v Horním Vítkově. K projektu se na začátku nepřipojilo několik domů, jejichž majitelé si to v průběhu výstavby rozmysleli. Kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole obyvatelům hrozí ztráta vody ve studnách. Vodovod v délce 5,5 kilometru se tak prodlouží o dalších 300 metrů. Podle starosty Chrastavy Michala Canova ze starostů pro Liberecký kraj se stavba blíží ke konci.
6: Je kompletně hotový ten hlavní řad, ale co se týká těch domovních vodovodů, tak to se různě dokončuje. Přípojky do těch domů a podobně. A já jsem velmi spokojen, že teda ty lidi tu vodu budou mít po celém Mítkově, ale hlavně jsem rád, že se prakticky všichni připojili.
5: V jabloneckých mateřských školách zbývají po zápisech volná místa. Mohly tak přijmout všechny tříleté děti, které musí zapsat ze zákona. Teď budou dobírat i dvouleté děti. Podle mluvčí magistrátu Anny Fričové přišlo letos k zápisu téměř 400 dětí. Volná místa zbývají ve školkách i v Liberci. I ty budou postupně přijímat další dvouleté děti. Vybírat je budou podle měsíce narození, říká primátorův náměstek Ivan Langer za starosty pro Liberecký kraj.
7: My to dávkujeme postupně, nabíráme děti, které dosáhnou 3 let do konce kalendářního roku, a ty, které zestárnou na 3 roky od ledna dál, tak ty ještě musí počkat a budou se vřazovat postupně, tak abychom ten celý systém úplně nezahltili.
5: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. To je 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžete daňové přiznání podat až do 1. července. Sport. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého s Douděrou vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který vnikl na trávník a plel spartianského golmana Surovčíka pivem, už držel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Počasí. A zítra bude velká oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: A jsou to ještě informace pro řidiče. Kvůli výměně kanalizace a vodovody v Liberci uzavřena frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jsou 4 minuty po 15. a ve slunečné neděli pokračuje naše pohodové odpoledne, tak aby bylo opravdu pohodové, zahrajeme vám řadu nestárnoucích písniček a přidáme zajímavé informace. Vyběhneme si třeba k Jablonecké přehradě, která se už po čtvrté stala jedním z mála oficiálních českých dějišť charitativního běhu. Za akcí se ohlédneme v další reportáži a zavedeme vás také na zajímavou výstavu o Vysocké nemocnici. My z Českého rozhlasu Liberec jsme se na ní už byli podívat, mluvili jsme jak s autorkou výstavy, tak i s primářkou nemocnice a všechno vám to rádi řekneme. Teď už ale po špičkách přichází Petr Novák a my vás pěkně zdravíme a přejeme hezké odpoledne.
4: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: 10 minut po 15. vás do celého kraje a na všechna místa, kde posloucháte Zdravý Český rozhlas Liberec. A já si myslím, že jsme se potkali ve správný čas a na správné stanici, protože tím se od nás dozvíte, že už po čtvrté se letos u Jablonecké přehrady sešly stovky běžců, aby se zúčastnili akce Wings for Life. Výtěžek ze startovného bude využitý na výzkum poranění míchy. A kromě běžných amatérských běžců se zapojilo i několik slavných sportovců. U přehrady proto natáčel i náš reportér Patrik Fischer.
1: 3, 2, 1,
2: Tak hlavní organizátorkou Jabloneckého Wings for Life je Hedvika Mikešová.
3: Wings for Life je celosvětový formát běhu, kdy ve stejný čas a ve stejný den vystartují vlastně závodníci po celém světě. Co mám teďka informace, je jich kolem 400 tisíc a vlastně veškeré startovné, které závodníci platí, jde na charitativní účely, na nadaci výzkumu poranění míchy.
2: Celosvětově jste říkala zhruba 400 tisíc závodníků, kolik jich dorazilo sem do Jablonce, protože jak se tady rozlížím, úplně málo jich není.
3: Do Jablonce nám dorazil rekordní počet závodníků, museli jsme dokonce stopnout registraci, protože už jsme neměli startovní čísla a medaile, ale spoustu závodníků přichází ještě i bez registrace, nezáleží vlastně na medaile, je pro ně důležitý ten účel, pro který tady běžíme a ta atmosféra, která tady každý rok panuje.
2: Jedním z hlavních ambasadorů celého Wings for Life je i taky český biker a především forkrosová legenda Tomáš Slavík.
4: Pro mě globálně běhat pro ty, co nemůžu, tak vždycky to byla taková jako mise, která prostě má mnohem vyšší význam než to, co jako děláme na těch kolech. Bohužel mám mezi svýma kamarádama pár lidí, kteří bohužel prostě jsou na vozíčku, ať ze sportu nebo z nějakého úrazu nebo autonehody. A jednou z nich je zrovna Anička Slancová, která je prostě naše závodnice, která vyhrála GBC Forecross Revelations, který pořádám. A ona vlastně byla ten impuls, kvůli kterému jsem to udělal. A vlastně od prvního ročníku tady s ní běhám, tlačím ji a letos tomu nebude jinak.
2: Anička Slancová skutečně bych dorazila.
5: Pro mě je to už tady takový jako rodinný zázemí a je to taková tradice se tady po každý sejít a tím, že je to spojený ještě s mým nějakým osobním příběhem, tak je to úplně neskutečná akce. Vždycky jsem ráda, že tady potkám strašně moc známých tváří.
2: Dalším z ambasadorů Jabloneckého Wings for Life se taky stal olympijský medailista a mistr světa Vavřinec Hradílek.
6: Je to prostě takový hodně netradiční charitativní závod. Jo. Mně se vlastně na tom strašně líbí, že člověk fakt jako může na pohodu uběhnout klidně půlmaraton, protože ten cíl prostě není vidět, je někde jako za váma a pomalu se přibližuje a není to vlastně tak demotivující, že člověk si říká, no tak když už nebudu moc, tak prostě mě to doběhne. Tady to je takový jako hezký a vždycky je super atmosféra mezi těma lidma, takže to mě na tom baví.
2: Wings for Life ale nejsou jenom o slavných sportovcích, ale i o těch běžných běžcích, které my úplně neznáme.
7: Jsem místní a běhám je tady furt, když ta příležitost je a ještě člověk podpoří dobrou věc, no tak proč to neudělat, jo? A hlavně tam je kamarádi, kteří určitě běhají víc než já, takže musím přeběhnout.
2: Nejlepší běžci zaběhnou i maraton a je velmi pravděpodobné, že ve chvíli, kdy posloucháte tuto reportáž, tak někteří z nich stále ještě běží.
0: To byl od Jablonecké přehrady náš reportér Patrik Fischer a natáčel o charitativním běhu Wings for Life. A za chvíli od Českého rozhlasu Liberec další zajímavé informace. Zavedeme vás do Vysokého nad Jizerou na výstavu o zdejší nemocnici. Počkejte si.
8: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl vlastní svět Marka Ztraceného, rodáka ze Šumavy a několikanásobného držitele Zlatého slavíka. A my z Českého rozhlasu Liberec se teď nevypravíme na Šumavu, ale pod jiné hory. Ve vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou totiž otevřeli tento týden výstavu nazvanou jednoduše Vysocká nemocnice. Dokumenty, fotografie, historické nástroje i mobiliář přibližují zejména 50-letou činnost Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, což je obor s pověstí špičkové medicíny u nás i ve světě. Na vernisáži v podkroví galerie muzea se sešly desítky návštěvníků.
1: Kateřina Cajthamlová, autorka výstavy.
2: Vycházeli jsme z toho, že je to historická výstava, takže jsme našli staré nástroje nebo laboratorní sklo, který se dřív využívalo. Potom samozřejmě máme tu i novější nástroje. Je to i nahlédnutí do té současné medicíny.
1: To znamená, že od stavby samé i od toho původního sanatoria je ta historie?
2: Ano. Nemocnice byla založena už roku 1899 jako všeobecná. V 50. letech se z ní stala státní léčebna kostní tuberkulózy, která tu byla až do roku 72 a shodou okolností se scháněly prostory pro rozjíždějící se obor chirurgie ruky, takže se tady začal budovat tenhle ten ústav a v roce 75 byl zprovozněn.
1: Budete se mnou jistě souhlasit, že Vysocká nemocnice je absolutně výjimečné zařízení.
2: Je to tak, známe to i z ohlasů pacientů. Tu pověst, kterou má, si určitě zaslouží.
1: Pro mě stále ještě primáška, i když v záloze, paní doktorka Šmorancová Alena, tady je historie. Ale co ta současnost a budoucnost?
3: Jsem strašně spokojená, protože chirurgie ruky udělala obrovský skok. My jsme vlastně zakládající členové České společnosti chirurgie ruky. A když si představím, jaké možnosti jsme měli tenkrát a jaký máme teď, například bychom si před lety nedokázali ani představit, že by Česká republika byla organizátor Evropského kongresu a ten bude příští rok a Vysoký nad Jizerou se na něm bude velmi podílet, protože dva lékaři jsme členové výboru té společnosti, takže já vidím optimisticky i současnost, i budoucnost. Nemocnice se buduje a jdeme dopředu.
1: Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na cestě a na vlnách Českého rozhlasu Liberec byl s námi Vaby Daněk. Na cestu se můžete vypravit i do Desné. Tady totiž zítra začíná sympózium Desná 2026. Až do příští soboty jsou tady na zahradě Riedlovy vily připravené filmy, besedy se sklářskými mistry i ukázky práce dřevosochařů. Podrobný program najdete na webu Desné www.město-desna.cz. Teď jsou 2 minuty po půl čtvrté a možná jste si někdy říkali, co já bych za to dal, kdybych si mohl zahrát ve filmu nebo v televizi. Za pár minut uslyšíte vyprávění Jany Hlaváčové o muži, který se k takovému jednomu natáčení jen omylem připletl.

0: Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, jsme rádi, že vám děláme v nedělním odpolední společníka. A abychom byli společníkem naprosto dokonalým, vykouzlíme vám teď úsměv na tváři. Manželé v životě, kolegové v práci. Jana Hlaváčová a Luděk Munzar se potkávali také před kamerou a možná si je společně vybavíte i v televizní povídce, na kterou před lety přišla řeč v našem zábavném pořadu. Když Jana Hlaváčová vyprávěla veselé historky z natáčení, vzpomněla si i na jedno neobvyklou situaci.
1: To se stalo, když jsme točili Bakaláře, já nevím, jestli jste to viděli, on se to dost opakovalo s tím zipem, jak rupne a jak tam jim ty špagety, s Luďkem jsem to zrovna točila a tam je scéna na nádraží, kdy si kupuje lístek, aby jela domů. No a to nádraží se řeklo, bude se točit v noci, no a samozřejmě, když se točí v noci, tak se všichni snaží, jsou při věci soustředěný víc ještě než obvykle, aby to bylo rychle hotové, šlo se domů vyspat, že? No a tak tam sedíme na nádraží, nás líčili a tam takhle seděli dvě řady komparzů, to jsou lidi, kteří zaplnějí obraz, že přecházejí a kupují ve frontě a tak dále, ve upokladny a tak dále. No a ten masker přišel, takhle si je posadil ten komparz do dvou řad, měl bedinku a teď je líčil tělkou, tvářičky červený, pusinku, očička, že jo, pudrem přepudrovat jednoho po druhým, až jim měl všechny hotový, přišel asistent a povídá, prosím, komparz na scénu. 39 lidí se zvedlo, odešlo na scénu a jeden člověk zůstal sedět a takhle zvíral. Tupě před sebe. A ten asistent povídá, prosím vás, nezdržujte, tak víte, že všichni spěcháme, buďte tak laskáv. Ticho. A zíral před sebe za s tím tupým výrazem. Tak on po třetí říká, chlape, nezlobte se, ale už mě neštvete, teda jste hluchý nebo co. Po třetí a naposled říkám, komparz na scénu. Zase šílená pauza a pak ten chlap povídá, já nejsem komparz, já jedu do Kolína. A teď počkejte, to není konec. A teď ten František Havlíček, který to líčil, a on je hrozně dlouhý, on musí mít takových 190, ten Havlíček, jo, takový vazon. Tam stál s tou bedinkou a teď se zakoukal na toho chlapa, který vypadal hora, jo, taková prostě hora tam seděla. Tak se roztřás a říká, jestli vstane a praští, tak je po mně. A říká, promiňte, ale člověče, proč jste se nebránil? Proč jste mi to neřekl jako, teď já bych si nedovolil na vás sáhnout, kdybyste řekl, že to... A on povídá, co pak můžu vědět, jestli nevyšlo nějaký nový nařízení? V tomhle státě je možný všecko.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Keby bolo niečo.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď kousek blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Liberec. Jak nám v minulé hodině řekla meteoroložka Jana Ehertová, v novém týdnu nás čeká citelné ochlazení. O změnu počasí se postará zítřejší přechod studené fronty a nejchladnější má být úterý s maximem jen okolo 10 stupňů. Už od 800 metrů budou srážky sněhové, tak třeba se vám ještě budou hodit lyže.
1: Co pak je to? Sky? Dnes je rozdělovali na lesní správě. Hrabě je objednal až z Norska. Chodí tam na nich lesníci zakládat zvěře do krmelců i v největších sněhách.
0: A na pozoru by se měli mít i zahrádkáři. Ve středu ráno se totiž čekají četné přízemní mrazíky. Mrznout má i ve výšce okolo 2 metrů nad zemí. A nás teď čeká rubrika Jana Křemena, jak je to doopravdy.
2: Tvrdí se o nás, že jsme národ ateistů. Nechodíme do kostela a už skoro nikdo se faráři nespovídá ze svých hříchů. A také velice často o sobě tvrdíme, že v Boha nemůžeme věřit, protože ho nikdo nikdy neviděl. Tak to jsme my, tedy většina naší společnosti. Zda Bůh je či není, tak o tom skutečně nemám žádné důkazy a také vás nebudu přesvědčovat o tom, zda existuje či neexistuje. Konečně to je věc každého člověka, jak to vidí. Každopádně platí, že Poláci věří daleko více než my, stejně jako Italové, Belgičané či dokonce Francouzi. Pravdou ale také je, že i když jsme ti ateisté, tak se v Bohu obracíme velice často a ani si to neuvědomujeme. Velice často například říkáme pro Boha, komu jsem co udělal, nebo také máme odpověď na otázku, na kterou neznáme odpověď, Pán Bůh ví. A když je nám hodně ouvej, tak velmi často poznamenáme, Pane Bože, proč mě trestáš? V našem slovníku se Bůh objevuje poměrně často. Proč? Protože je nám přirozené, že hledáme někoho, kdo za všechno může, anebo kdo nám s tím pomůže. Je to okamžik, chvilka, kterou potřebujeme, abychom se na ten svůj problém dokázali podívat z jiného úhlu, což nám najednou otevírá novou perspektivu a my také nalezneme novou cestu, jak si s danou věcí poradit, jak se s ní popasovat, jak ji vyřešit, či se s ní smířit. A pokud tedy budu ošklivě upřímný, tak vlastně chceme věřit. Ano, nepřiznáme to. Ve své podstatě je to pro nás jenom slovo. Nadpřirozené, kouzelné, léčivé, ale také obvinující. Je to pro většinu z nás jenom slovo, které používáme tak nějak mimo děk, když se nám nedaří. A používáme jej, i když se nám daří. Bohu vyčítáme, ale také mu děkujeme. Proč? Tak to skutečně nevím. I já se považuji za ateistu, ale zrovna minulý týden jsem si uvědomil, že to slovo Bůh jsem za uplynulý týden použil celkem 3x. Proč zrovna tohle slovo, tak to nevím, ale je to tak. Je to ve své podstatě pro mě záhada a určitě nejen pro mne. Odpověď pro vás tentokrát nemám, ale třeba ji máte vy a já si ji od vás velice rád poslechnu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Koukám se na hodiny, ukazují 15:53 přesně, za chvíli od nás další zprávy a ve Hvězdných návratech se už za pár minut potkáme se šlechtičnou mezi českými herečkami. S dámou, která se potkala s Gerardem Philippem, uměla francouzsky a že bude herečkou, věděla už odmala. Uslyšíte příběh Ireny Kačírkové. Máme připravené ukázky z televize, rozhlasu i filmu, tak poslouchejte. S vámi Český rozhlas Liberec, přejeme hezkou neděli.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Rekonstrukce plynovodu na sídlišti Výšinka v Turnově způsobí další dopravní omezení. Olivie a neviditelné zemětřesení je nejlepším snímkem Anifilmu pro děti a mládež. Šéfem delegace na summitu NATO má být podle ministra zahraničí premiér. A zítřek bude deštivý, místy s bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Další dopravní omezení začne od zítřka v Turnově na sídlišti Výšinka. Důvodem jsou opravy plynovodu. Úplná uzavírka tam začne ve středu, kdy stavbaři zahájí frézování, dodává mluvčí radnice Marcela Jandová.
2: Od pondělí 11. května se začne frézovat v ulici Výšinka, a to v úseku od křižovatky s ulicí Jana Palacha po křižovatku s ulicí Perlová. Je potom potřeba počítat s úplnou uzavírkou. Ta se rovněž dotkne autobusových linek.
0: Autobusy na sídlišti budou jezdit podle výlukových jízdních řádů. Zastávka Turnov Granátová bude dočasně zrušená. Práce na opravě plynovodu potrvají do konce července. U Máchova jezera na Českolipsku začala stavba venkovní posilovny. Radnice města Doxy chce nové sportoviště na hlavní pláži dokončit do začátku letních prázdnin. Současně s posilovnou město staví i hřiště pro děti, informoval nezávislý starosta Dox Roman Fajbík. Španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii nejlepší celovečerní film pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých kategoriích pořadatelé předali v Kulturním centru Lidové sady v Liberci. Letošní 25. ročník má téma mýtu a legend, nabídl přes 500 snímků. Program přehlídky končí dnes v projekci vítězných filmů v Grand Hotelu Zlatý lev. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
3: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Sport. Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek. Počasí. A v pondělí čekejme velkou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami a teplotami mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Troskovicích na Semelsku se srazilo osobní auto s motocyklistou. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
5: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, výborně, že ten profesor skutečně přijel.
4: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
6: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
4: Ale já teď nebudu, díky.
6: Tu máš.
4: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
5: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, Miloč.
4: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku. Víc nebudu zdržovat.
5: Ale naposled.
4: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
5: Už to mám.
4: Tak výborně.
5: Ale tohle není všechno.
4: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
5: Víš, co tě čeká?
4: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
5: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru, z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který ji předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají lísky na dnešek. Ale... Víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, jo, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát v pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte normálně, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No, tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste. To si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni. Voráček a Panta z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, s Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to sebeste a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: A co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí. Přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježíš, pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
4: ukažte, dělá. Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršanama věděla rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pan Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
9: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
9: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
9: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
9: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
9: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdybyste mi celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prima společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
9: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
9: Ne.
1: Dobrou noc.
9: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režii něj vedl Antonín Moskalik.
10: Dobré jítro, madam.
11: Děkuju.
10: Ano.
11: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
10: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
11: Tak viděl jste ho nebo ne?
10: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
11: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
10: Ne, madam, nic.
11: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
10: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
11: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
12: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madam.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž?
13: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
4: a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
5: a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: těch slepičích fór, jo, jak jsou to... Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: pořád? Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
2: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
2: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
2: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
2: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
2: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
2: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
2: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
2: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše, sama si pro
2: si
1: sebe.
2: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že se mi ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
2: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
2: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
2: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně Popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A Popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. Agátu, ne, detektivky nečetli. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim

0: bývalo být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byli moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
1: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění.
4: Stejně naklonění.
6: Na trojku Sambucus Nigra.
5: Ano, má to něco společného s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus Nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
7: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
8: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: To je ztracený.
4: Tak prosím.
7: Ta štěrka je krásná. Já
6: co
7: se nejdřív myslím, že je to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
7: Špagát.
4: A nebo Nejnižší taroková karta.
6: Hrajete karty? Karta.
5: Ne, Karel, ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta vědnička.
6: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
7: To je lidový vypraveč. Na
6: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si ne, toho.
7: To se smí přidržet.
5: Pardon, já ještě dám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
7: Já myslím, že úplně správně to roztříhaný lidový vypraveč.
6: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Trojka. Ke kartě. Máte pravdu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No to jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Udavuji sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Hedu kvůli vám, paní Ajšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťouraje, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okamžu, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že
2: no, to bylo... No, tak to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vercha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
2: buditelský
1: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpus, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50. let?
2: Děkuji,
1: děkuji. Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: A že vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. Ano. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
5: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
6: Co se dobrého vkusu vtýče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejči jsou se mnou ve styku. Oni mi oznamují své zinspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
6: Nevím, Ramáky se tež si úplně. Se vám všetel, nespí?
1: Ano, opravdu, já jsem
6: nadšená. Já ztrácím čas, tak aby mi mě neužijte.
1: Čnůstkami.
6: Nikom se neužičkami. A já vám, madam, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, mo. A že vás, madam, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
6: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
6: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
6: Leblou, váš odanistitel, dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
6: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
6: Mádám, nedopřejte se mu snouben, jsem to
1: nyní. Už jste příliš námi.
6: No já pláhnu po vás, nemohu
1: to dalšit. Třeba se buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
6: Prosím, prominuty, prominuty.
1: Už zase, dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
6: Snad se mi sevrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
6: Merci.
1: Je, vy jste příliš vychytrali.
6: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. roky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. O část městské zeleně v Jablonci nad Nisou pečují sami obyvatele. Kvůli nehodě kamiony bude v noci 3 hodiny uzavřena dálnice D1 ve středních Čechách. A pondělí čekejme deštivé místy s bouřkami a teplotami mezi 17 až 20 stupni. Zprávy připravila a hezké nedělní odpoledne přeje Lída Jroutová. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kde lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
2: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatele města můžou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
3: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové jamky pro disc golf. Informovalo o tom město na svém webu. Doposud mělo hřiště 9 jamek v oblasti Špičáku, nově jich je 12. 3 nové přibyly v části areálu nad veřejným ohništěm. Loni na podzim město také nechalo vyměnit všechny koše na hřišti. Mapu a veškeré informace k rozšíření hřiště najdou lidé na informační ceduli u cesty k areálu. Mapky i karty na skóre jsou k dispozici v bistru u oválu. Tam si lidé můžou půjčit taky disky. Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 hodin ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Odstředek. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na svém Facebooku. Silničáři totiž budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38,5 kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov.
1: Počasí.
0: A zítra bude v libereckém kraji velká oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Na horách naměříme 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr slabý jihozápadní, během dne se změní na mírný severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou. Objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám hezkou neděli a zdravíme vás na všechna místa, kde právě posloucháte. Je neděle 10. května a to je u nás v Česku Den matek, slavíme ho podle amerického vzoru. Třeba na Blízkém východě nebo v Anglii to mají ale jinak a slaví ho jindy. Tak pokud jste přeci jen zapomněli, můžete to teď s naší pomocí, s pomocí Českého rozhlasu Liberec, napravit a nechat u nás zahrát hezkou písničku. Hrajeme až do 18. hodiny, tak toho využijte.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.

Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a díky, že posloucháte i 8 minut po 17. hodině, kdy vám dospívala Hana Zagorová. A to je také čas, kdy nám můžete zavolat nebo napsat, protože vám hrajeme na přání. Náš e-mail je zahrajte.liberec@rozhlas.cz a telefon 22 155 37 22. Tak napište nebo zavolejte, těšíme se na vás. Teď už od nás Dan Bárta a skupina JAR, Jsem pohodlný, tak buďte i vy, je totiž neděle 10. května, tak na to máte, milí posluchači, určitě nárok.

pije, potichu dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže.

0: Mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

A Dan Bárta vám u nás zpíval i proto, že až skončí písničky na přání, přijde k mikrofonu Alena Zárybnická se svými zálety a právě jejím hostem bude zpěvák, textař, také fotograf a milovník přírody, hlavně tedy vážek Dan Bárta. Narodil se v Karlových Varech a představte si, milí posluchači, že v roce 2019 absolvoval bakalářské studium aplikované ekologie na Báňské univerzitě. A tam se také během studia mimo jiné podílel na vývoji aplikace Lovec vážek. Dana Bártu teď ale střídá na vlnách Českého rozhlasu Liberec Miroš Birka a jeho Tajný sen. Sní.

0: Je 17:45 na vlnách Českého rozhlasu Liberec, vám hrajeme na přání a na telefonu s číslem 22 155 37 22, to je naše číslo, je paní Marie. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: Jakou písničku jste vybrala?
1: Od Jakuba Smolíka Je mou vinou a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: Předpokládám, že byste mi řekla, že jsme ji už dlouho nehráli, proto jste si na ní vzpomněla.
1: Já si myslím, že ne.
0: Tak ještě, že vás máme, vy jste naše taková druhá hudební dramaturgině. Vy vždycky víte, co chcete zahrát, jak se to přesně jmenuje a kdo to zpívá. A to je fajn spolupráce. Tak vás pěkně zdravíme, mějte se hezky a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jakub Smolík zpíval podle výběru paní Marie o vině a kdo a o čem nám bude zpívat dál, tak to už nám řekne pan Jirka, kterého vítám na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne a také vám, pane Honzo, já vás moc zdravím do Liberce.
0: Vy máte dobrou náladu, je to na vás slyšet.
1: Jo, protože je dneska doopravdy nádherně, sluníčko svítí, no prostě jaro už je doopravdy u nás v plném proudu, i když jsem koukal, že příští týden se má opět trošku ochladit, no a já si myslím, že nic se neděje, dokud nejsou ty tropy třicítky, tak je fajn a je krásně.
0: Pane Jirko, já bych vás jenom trochu opravil, ono se ne trochu ochladí, ale hodně ochladí, v úterý prý může být jenom okolo 10 stupňů, na horách nad 800 metry může dokonce i sněžit a může se vytvořit i lehká sněhová pokrývka. Tak uvidíme, co z toho nakonec bude. A ledoví muži opravdu asi zaúřadují přesně na den, možná bych řekl přesně na hodinu. Tak my vám k tomu zahrajeme nějakou hezkou písničku. Jakou jste si vybral?
1: Ano, já bych vás hrozně rád poprosil. Nedávno jsem slyšel písničku od Hany Horecké, Houslový král. A ta písnička se mně hrozně líbila, taková rytmická, takže já jsem moc rád, že ji máte i u vás v hudebním archivu. No já písničku věnuju samozřejmě hlavně dneska všem maminkám, který mají svůj den, takže ještě pár hodin si ten svůj den náležitě užívejte. Samozřejmě písničku věnuju i naší partě, se kterou jsme včera šli každoroční pochod Babička, opět krásných 25 kilometrů, počasí přál, bylo pod mrakem do 15 stupňů, takže jsme si to překrásně užili. A samozřejmě vám všem do Českého rozhlasu Liberec, co já se máme zkrátka dobře.
0: Tak děkujeme za váš výběr a vám, vašemu grilovacímu královi, který jste pro nás, posíláme houslového krále. Naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou, děkuju.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Hey, kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

sestra, ta se v něm viděla a po jeho houslích šílela. Řekla ti učí, co mu to udělá, ten hezký houslový král. Tak všechno ji naučil ten, co jí sváděl, co byl na půl Kain a na půl Abel. Vypadala jak anděl, hrála jako ďábel, hrála jak houslový

0: Je neděle 10. května a ve stínu dne matek má svátek Blažena. Jméno je to slovanské varianty jména Beáta. Nevím jak vy, ale znám Blaženu jen tu jednu jedinou, a to tu filmovou.
1: Pace, co venku za davy?
2: Kde jsi byla?
1: No za vencou přece.
0: Tak to byla legendární facka. Možná si říkáte, že byste Blaženu nevyměnili ani za nějakou inženýrku.
3: Paní inženýrka, to je něco. Auto má stuzexu, peněz jako šlupek. Aspoň konečně budeme moc přistavět.
4: Si nevyšli. Když vy přistavíte, tak my to požene voštok. Když vy břízolit, tak my kachličky. A když vy inženýrku, tak my...
0: Tak abyste nekoukali a pokud jste na Blaženu náhodou zapomněli, můžete ji nechat zahrát u nás v Českém rozhlase Liberec. Telefon 22 155 37 22, e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Teď od nás Couple of Ways.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

liberec@rozhlas.cz nebo zavolat i na náš telefon s číslem 22 155 37 22. A představte si, že malí hasiči v Hrádku nad Nisou jsou zapsáni do České knihy rekordů. V čem se jim to povedlo? V počtu dětí a velikosti dětské hasičské hudební fontány. Napočítáno jich bylo 473, a to z různých hasičských sborů a spolků. To je téměř pětkrát víc než dosavadní zapsaný rekord. Pokud chcete vědět víc, milí posluchači, klikněte si k nám na web liberec.rozhlas.cz. Podrobnosti máme také na našem Facebooku nebo Instagramu. Tak jim pojďme k tomu velkému úspěchu a rekordu zahrát. S vámi je dál Český rozhlas Liberec.

0: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu, vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuální hodění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

rodák z Texasu, který ale celý život prožil v LA. Barry White se svým podmanivým a nezapomenitelným hlasem v Českém rozhlase Liberec. Je 6:15, prodloužený víkend ve svém závěru, tak pokud vyrážíte zítra za povinnostmi, pozor na výluky na železnici. A bude jich opravdu hodně. Od zítřka s nimi po celý týden počítejte mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Další pak čekejte také na trase Doxy Mladá Boleslav nebo mezi Libercem, Hrádkem nad Nisou a Žitavou. A v pondělí a v úterý vás vlak nesveze ani mezi Železným Brodem a Starou Pakou. I tady pojede náhradní autobus. Podrobnosti najdete na webu iidol.cz.

To byl Sir a také držitel mnoha cen Grammy, Oscar nebo Zlatý Globus Elton John. Hodiny u nás ve studiu ukazují 17.53, to už je tedy čas rozloučit se s písničkami na přání a dát prostor dalším zprávám a také Aleně Zárybnické. Ta se k mikrofonu Českého rozhlasu Liberec pozvala zpěváka a milovníka vážek Dana Bártu. Zálety začínají hned po zprávách 18 hodin. Jan Holub se loučí, přeji vám klidný zbytek neděle a naslyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě jsou starostové. Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie v Liberci vydělal loni na zakázkách pro průmysl 71 milionů korun. Fotbalové Slavii hrozí za výtržnosti v derby se Spartou uzavření stadionu i odebrání bodů. A zítřek bude deštivý, místy s bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidný podvečer. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci získal loni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky. Jde zatím o nejvyšší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Mimo jiné jsou v tomto zakázky za výzkum a vývoj pro obranný průmysl, říká ředitel ústavu Miroslav Černík.
3: A tam 3D tisk hodně, jsou to i zakázky pod NDA, to znamená, nemůžeme o nich příliš mluvit, týkají se defense. Pak je tady hodně zakázek z IT, což je automobilový průmysl, nejen Škodovka, ale i ostatní, a aplikací nanomateriálů v přírodních vědách k sanaci čištění vod.
2: Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně ji pokryje výtěžek ze sympózia.
4: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Irán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu odpověď na nejnovější návrh o ukončení války. Uvedla to iránská státní agentura IRNA. Jaká iránská odpověď je ale neuvedla? Dosavadní jednání ztroskotala na sporech o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti platí mezi Iránem a Spojenými státy příměří. Obě strany se ale stěžují na jeho porušování. Sport. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se v sobotu večer nedohrál poté, co v závěru vtrhli domácí fanoušci na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slávistům hrozí kontumace utkání, odebrání bodů, uzavření stadionu i pokuta 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner říká, z čeho bude při rozhodování vycházet.
5: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení. Počasí.
2: A v pondělí čekejme velkou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami a teplotami mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kvůli stavebním pracím je uzavřena ulice Berkova v České Lípě. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Patří bez pochyby mezi nejúspěšnější držitele andělů v historii české hudby. Spojuje špičkovou techniku, autenticitu a kvalitu. Umí za to vzít, ale i naslouchat. Respektován je hudebními kritiky, ale třeba i biology. Jedno ze šídel nese jeho jméno. Dan Bárta, autor několika knih a taky televizního cyklu Krajina podle Dana Bárty. Jsem ráda, že jste na vlnách Českého rozhlasu.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Pochází z Karlových Varů, po studiu rentgenologie pracoval v plzeňské nemocnici krátkou dobu, vystudoval aplikovanou ekologii. Mýlím se, když řeknu, Dane, že neumíte žít bez muziky, a to i navzdory tomu, že s věkem jste o trochu tiší ze zdravotních důvodů, než jste býval. Dobrý den.
1: Dobrý den. No, mě by se bez muziky žilo asi špatně, ale to neznamená, že si od ní neumím rád odpočnout.
0: Co anebo koho byste si teď dal pod rentgen?
1: Asi předevčírem jsem se nad tím zasek, kolik bych asi tak potřeboval času, kdyby se situace vyvinula tak, že bych se tím rentgenem musel začít znova živit. To znamená, že bych musel přijít do nějaký nemocnice, prokázat se nějakým papírem, který bych musel někde sehnat, že jsem to kdysi dávno absolvoval, tuhle tu školu. A jak dlouho by mi to trvalo, než bych do toho vplul, přičem jsem přemýšlel o tom, že ty polohy těch kloubů a kostí a orgánů při tom snímkování budou pravděpodobně stejný, tak ty bych si musel vybavit, ale celá ta technologie se změnila, což je vlastně výhoda, protože bych nemusel běhat s žádným ustalovačem a vývojkou v tmavý komoře a dělá se to celý na kompu. Takže jsem sám sobě dal takových třeba 14 dní, 3 neděle. Takže co se rentgenu týče, tak jsem někde tady. No, ale jinak, že bych teda vyloženě potřeboval někoho propálit, nevím.
0: Dane, nevím, jestli mám říkat přírodovědec, hudebník, ale každopádně člověk, který si umí poradit ve spletitém světě, a teď myslím pro mě spletitém světě tónů a hmyzu najednou. Hledáte v tom nějakou paralelu, nebo se to vylučuje?
1: To já úplně nevím, ale já bych vám to klidně brďo vrátil, protože vy taky sedíte na dvou židlích. To znamená, že jste na jednu stranu moderátorka a novinářka, a na druhou stranu meteoroložka. A nemáte tu meteorologii jen tak, jakože vyprávíte o mracích, protože vám to řekl pan režisér, ale protože to máte za sebou jako v objemu nějakých znalostí, tak jestli máte chuť moderovat, když koukáte na Ciri, anebo přemýšlíte, co si Cyrus myslí o vašem moderování, je to vlastně jako ta otázka je obtížně uchopitelná, skoro se to jako nepotkává.
0: Je to soulad, který tam musí nastat.
1: No a nebo jedno vykrývá druhý, že jo, že vlastně skrz to druhý člověk odpočívá od toho prvního a většinou tam těch paralel moc není, protože jinak by to splynulo v jedno a u vás je to mluvení o počasí a u mě zpívání o zvířatech, což není úplně takový zábavný, takže já jsem se té interdisciplinarity
0: nepodal.
1: Nedosáhl jsem ji ještě.
0: Jo, ano, no. Tak ono se na to dá dívat s různými úhly pohledu, zase nedosáhl anebo nepodal v tom pesimističtějším ohledu na svět. Dan Barta, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je Dan Bárta. Je Váška hrdinkou nějaké vaší skladby?
1: Myslím, že ne. Myslím, že určitě ne. Myslím, že jsem se o ní asi dvakrát nebo třikrát otřel, ale jako rozhodně to není v tom smyslu, jako, že bych skutečně mapoval její obyčejný život. To vlastně ne. Přírodovědu mám jinudy než tu muziku. Myslím, že ty části mozku, které se tím zabývají, úplně nespolupracují.
0: Vlastně jsem se nikdy nepídila potom, a protože já jsem v přírodovědě tedy hodně špatná, jaký sluch mají Vášky?
1: Já se obávám, že skoro žádný, protože to vlastně nepotřebuju. Když si vlastně tu Vášku vybavíte, když si vybavíte její schopnosti, její způsob vztahování se ke světu a její způsob jako žití a aktivity, tak Váška s ohledem na to, že to je živočich, který má rád světlo a který je velmi aktivní, lítá a lítá ve dne v plném slunci, a podíváte se na tu její hlavu, tak tam skoro 60, 70, možná 90% té hlavy jsou oči. To znamená, že Váška především na hmyz jako velmi dobře vidí, používá ty oči na všechno možný. A myslím si, že i vzhledem k tomu, že ta frekvence kmitání jejich křídel při letu není nijak závratná. Ona je prostě velmi obratný letec, ale nedosahuje té rychlosti tím, že by vibrovala strašnou rychlostí. Tak vlastně jako v letu žádný zvuky moc nevydává. Oni sami jsou predátoři a orientují se zrakem, to znamená, že oni vlastně útočí na ty svoje kořisti podobně jako v ptačí říši sokol nebo tak, a i u toho sokola ta paralela tam je, že ten vidí naprosto skvěle, ale nevím, do jaký míry slyší nebo do jaký míry potřebuje slyšet a nebo poslouchat nějak. Myslím, že ten potřebuje spíš vidět a dokázat vyvinout tu obratnou rychlost tak, aby tu oběť uchvátil. A myslím si, že v tom měřítku jsou Vášky vlastně draví ptáci hmyzího světa v tom metaforickém nebo analogickém tvaru.
0: Kolik druhů Vášek na světě je? Bez pochyby jsou nějaké ještě nepojmenované.
1: No, to znamená, že se to neví. Já myslím, že v současné době jich popsáno třeba řekněme, teď ani nevím, jestli 5700 anebo 7500, ale ono to vlastně v podstatě fakt jako není moc důležitý. To podstatné číslo je, že vlastně se ani neví, jaký je ten poměr mezi těma popsanýma a nepopsanýma, s tím, že ještě stále pořád existuje spoustu starého naloveného materiálu v depozitářích všech možných muzeí, který ještě není popsaný, to znamená ani revidovaný, ani udělaný pořádně. S ohledem na to, že ty Vášky nejsou skupinou živočichů, která by byla nějak jako brutálně pestrá nebo složitě identifikovatelné, jako jsou nějaký pakomáři nebo chvostoskoci nebo nějaký půdní roztoči nebo nevím já co. A je to v rámci toho hmyzu i v poměrně vysokém ranku, jako že o ty Vášky se ty přírodovědci i amatérští zajímají, protože jsou pestrý, že jsou atraktivní, tak bych si troufal tvrdit, že většina těch druhů Vášek je popsána, ale stále ještě to číslo vlastně známo není. To znamená, myslím, že takhle, popsáno je jich něco pod 6 tisíc a předpokládá se, že jich může být až 7 tisíc, ale je to střelba od boku, protože i další zmatek do toho prostě vznáší molekulární biologie, která dokáže vlastně rozpitvat tu DNA, tam se trošku i stírá už potom ta definice druhu, takže je to takový složitý, ale klidně bych si prostě troufal tvrdit, že 7 tisíc může být uspokojivý číslo pro diváky a posluchače.
0: Pro mě je Váška symbolem lehkosti. Ta lehkost dává obratnost při tom pohybu. Ve větroních nebo ve vrtulníku, no. Létání, kdy Vášku přerovnávat k vrtulníku, tak to bez pochyby tak je, čím lehčí, tím obratnější.
1: No to je ta technická součást toho stroje, té Vášky, je taková, že ona má lítací svaly připojený přímo na křídla, to znamená, že tam nejsou žádný převody, kde by prostě musela jako složitě kladkovat a podobně, takže může jet zrovnou a ještě navíc ty 4 křídla svoje ovládá, nebo ty 2 páry, ovládá každý křídlo zvlášť.
0: To znamená, že může měnit úhel náklonu.
1: Může měnit úhel náklonu, může měnit způsob kmitání, může měnit rovinu toho kmitání a tak dál. A tím pádem ta Váška může současně být jakoby všechny létací stroje najednou, záleží na tom, do jakého modu se přepne. To znamená, že umí střemhlavej let jako nějaký stíhač, řekněme. Určitě umí pomalej, vytrvalej let jako nějaký bombardér. Dokonce má plochu křídel vymyšlenou, takže je dokáže spojit jaksi v jednu plochu, takže může fungovat jako kluzák. A vždycky určitě využívá termiku, protože příroda už je taková, že když se nemusí namáhat, tak se nenamáhá. A stejně tak ta váška může startovat kolmo nahoru, může odletět dozadu, může letět do strany, může se točit na místě, to znamená, že každý to křídlo může používat vlastně jakoby vesla a stejně taky může natáčet jako listy vrtulníku. Takže váška je prostě stíhač, kluzák, bombardér, vrtulník, raketa. Goodbye.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou jsme mluvili o váškách, mluvili jsme o kmitání, vlastně jsme tak trochu mluvili i o frekvencích, čímž bychom se paralelou mohli dostat k muzice, protože každý tón má svoji frekvenci. Je nějaký, který z duše nesnášíte?
2: Nevím, ale mohl bych si to už konečně spočítat, že jsou takový rezonance, který mi teď vyloženě ničej, ale většinou se to motá kolem A, G a tak. Ale to vlastně v podstatě plácám z cesty. Když vlezete do nějaký vykachlíkované místnosti, která je pravouhle vymyšlená, tak jak je našinec zvyklý, tak se tam některé frekvence začnou zdvojovat a točit a to, když člověku se vmačkne do ucha, tak to bolí. Takže tyhle ty frekvence to jsou, ale že bych to měl spočítaný, stačí si dát prostě na záchod koberec anebo tapety anebo si to vyštukovat nějakou ozdobou a hned se to změní.
1: Když vám hlavou běží nějaká melodie, jako co si ji představíte? Nebo jakým způsobem ji zapíšete tak, abyste si ji znova po nějaké době vybavil?
2: Noty, protože neumím, tak si to musím zapamatovat anebo si to nahrát do telefonu. To znamená, že někdy si to zapamatuju a někdy si to nahraju a skoro vždycky to mám tak, že když se opravdu dotknu něčeho zajímavějšího než řekněme takového jako svého vlastního kliše, tak si to radši nahraju, ale většinou si to i zapamatuju. To znamená, že tu nahrávku mám jenom takovou jistotu, kdybych byl jako opravdu za popletu. Takže si to většinou spočítám a nahraju si to v nějakém timu, abych věděl. Ale je fakt, že když na to zapomenu a ty nahrávky jsou starý, tak fakt nevím, jak jsem to myslel. To znamená, že spousta toho jako odpadne jako nějaký balast, což znamená, že vlastně možná, že by bylo daleko nejlepší si to fakt do těch not zapsat, anebo to prostě jít rovnou do nějakého studia zpracovat, ale takový život, abych prostě jenom chodil po světě a okamžitě zaznamenával a komodifikoval svoje perfektní nápady jeden každý, tak takový bezvadný život nežiju a velmi pravděpodobně ani žít už nebudu.
1: Jak dlouhá je doba od toho prvotního, jakkoliv zaznamenaného nápadu do momentu, že si řeknete, tak tohle je hotovo?
2: Když to dělám, tak jako, že si doma nahrávám nějaký demáč, ještě prostě pod to hledám nějakou harmonii, kterou jsem tam předtím slyšel, nebo která by se tam vešla. Když to ještě potřebuju otextovat, ještě se potřebuju přestat bát, abych to pustil kamarádům a kamarádi se potřebují přestat vytahovat a připustit prostě, že tohle je věc, kterou mají jenom zpracovat jako nástroje a že nějaký spolutvůrčí pnutí od nich nečekám, pokud něco nenabídnou tak intenzivně, že mi nic zbývá, k tomu může trvat i roky. Ale zase na druhou stranu, když potom hrajem s triem třeba Roberta Balcena nějaký volnější tvar na koncertě a můj úkol v tu danou chvíli je mít open solo, to znamená, že vlastně si můžu dělat, co chci, jenom v rámci těch mantinelů, který dostanu právě tím rytmem a tou harmonií, tak já se tam můžu pustit na špacír a v tu chvíli vlastně vymýšlím jakoby novou písničku na doprovod tý starý a to znamená, že tam je to vlastně v reálném čase, že pracuju s tím nápadem. Ale kdy některý muzikanti to fakt dělají, takže si nahrávají ty koncerty, nahrávají si ty improvizace a z toho potom zpětně jako vystřihávají nějaký věci, které jsou pro ně zajímavé a znova z toho sestavujou, jakože to najednou použijou jako kostky nějakého lega a znova z toho sestavujou něco, co pro ně dává potom smysl v nějakým delším oblouku a tak dál. Konec konců, když jsme s Mírou Chyškou dělali On My Head, tak on mi pustil ten základ. Já jsem zpíval několik melodií za sebou, prostě jsem to tak jako volně proimprovizovával a Míra Chyška si potom z těch asi 6 nebo 7 jetí vlastně vybral ty fráze, které se mu nejvíc líbí, naskládali za sebe. A já jsem to potom ještě vyčistil, zaspíval jsem to v nějakém kontinu a tak vznikla ta melodie, což se vlastně ukázalo jako docela dobrý způsob s ohledem na to, kolikrát se ta písnička hrála. Ale jako do téhle míry ta spolupráce funguje. S Filipem Jelínkem v Filustratosféře to děláme hodně podobně, že vlastně on udělá nějaký základ a nechá mě do toho zpívat, zahrát to solo a tím pádem já tu melodii udělám jakoby na jeho písničku. Ale kdy to dělám, je tak, že já mám nějakou melodii a dám to Filipovi nebo Robertovi Balcarovi takzvaně zharmonizovat. To znamená, že oni si to přepíšou do not, poslechnou si, jak to je a píšou pod to kila, jako akordy, a je to, vzniká to tímhle způsobem. A dost často je tahle ta spolupráce, pokud vlastně tam je to otevřený pole a ta věc je tak jako na stole a lidi k ní můžou jako různě přistupovat, tak je relativně rychlá. No. Myslím, že když to dělá člověk sám, tak to trvá díl.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Dan Bárta, můj dnešní host v Záletech. Vaše spolupráce s Alžbětou, vaší ženou, která je jazykovou teoretičkou i praktičkou. Změnilo se na tom něco od doby, kdy jsem si i s ní asi o tom povídala, jak vznikají vaše texty a vaše písně, že jsou obě dvě varianty, že buď vznikne vaše melodie a pak její text a že existuje i cesta obrácená. Zůstává to pořád stejně?
2: No tak od té doby, co máme prťata, tak ta spolutvorba jako mírně drhne, ale to neznamená, že by nemohla znova se jako resuscitovat, ale pořád to bude to stejný. To znamená, že jakmile Bětka napíše text, tak já ho mile rád zpracuju jako melodii a vice verza. Takže to normálně děláme, protože to patří k věci jako k lesu strom.
1: Když se teď na i vysílání České televize můžeme přehrát kterýkoliv díl Krajiny Dana Bárty, doporučujete, Dane, začínat jedničkou, tedy Mívalem a Akáty a končit Krajinou s novými cestami, nebo to můžeme vzít na přeskáčku nebo podle tématu, které nás na první pohled přitáhne?
2: No,
1: třeba Bílý tygr?
2: Jak kdo chce?
1: Být autorem námětu a scénáře takové disciplíny, jako je televizní cyklus, je nejenom, že myšlenkově náročné, ale i časově náročné. Dokáže si představit možná jenom maličko, kolik času jste vlastně s přípravou celého cyklu strávil. Navíc ta autorská muzika, která je tam nesmírně důležitá. Dokážeme to nějak sečíst, popsat pro představu našich posluchačů?
2: No, když to vemu, kolik času jsme se Zdeňkem věnovali tomu, se Zdeňkem Suchým, který byl jako spoluautor vlastně i toho námětu, i scénáře a režisér té věci. A vlastně i jako koproducent, tak to byly jako nekonečný týdny a dny, měsíce, to je strašně práce. To když vlastně legračně řešeno si člověk představí nějakou výplatu za nějaký natáčecí den, tak tam to ještě vypadá jako, že to jsou easy money, jo. Ale když si vlastně vemete, že jeden každý natáčecí den znamená 10 u stolu, kdy se prostě, no jasně, že jo, tak z toho najednou jako to není taková legrace, ale ten proces, to, že to je někdy fakt jako porod patama napřed a bez medikace, to

0: No a pak samozřejmě musí člověk diskutovat s nějakým chytrolínem, který si připravuje schvalovací propisovačku a je mazaný jak kolomas a našinec by ho nejradši dekapitoval.
1: Který díl byl s nějakým přívlastkem jakože nejoblíbenějšího anebo nejcitovanějšího u veřejnosti? Který díl diváky překvapil?
0: Tady je vždycky jako ta síla toho prvního dílu, to prostě nikdo nikdy nepřekoná. Jo. A ještě navíc, my jsme začali invazí, začali jsme v zahraničí, začali jsme v Hamburku, začali jsme ve velkým přístavu, který vlastně symbolizuje tu bránu. Ten přístav funguje jako nějaká rána, jako otevřená brána infekce, kdy tam tudy prostě proudí ten biologický materiál do toho vnitrozemí tou děrou. Jo. Ten první díl udělal přesně to antré, že to potom jako spělo samo a to, co jsme tam jako doplňovali z té druhé strany, tak to teprve pomocí nějakých jako odkazů drží při sobě. Mm-hmm. Takže si myslím, že ta jednička asi no.
1: Nad Marta, posloucháte Zálety.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou dnes moc ráda mluvím v záletech a tak nějak se pořád točíme na různých tématech k hudbě samotné. Jsme se vlastně skoro vůbec nedostali, tak to teď při předposlední možnosti našeho rozhovoru zkusím částečně napravit. O které skladbě víte, že mezi lidmi se málo ví, že je vaše?
2: Kéž by takových bylo co nejvíc, ale nemůžu si teďko vlastně žádnou vybavit, kterou bych jako třeba napsal a nespíval, což je jedna mazaná kamufláž, tak ano. Těch taky bohužel moc není. A nebo že bych jí zpíval a někdo mě u toho nepoznal, tak v tom případě klidně brďo můžu říct, že skladeb, o který lidi nevědí, že jsou moje, tak je drtivá většina, protože se většinou nehrajou v žádným médiu. A musel by někdo jít mi naproti do té míry, že si prostě koupí tu desku a pustí si ji doma sám. Takže bohužel ta smutná a zoufalá a beznadějná odpověď do zpěváka těsně před 60 zní, že většina mých skladeb je veřejnosti neznámá.
1: Dobře, akceptuju.
2: To byl dobrý pohled.
1: Akceptuju tuhle formu odpovědi, protože vyloudila úsměv na mojí tváři. S tou 60 bych to ještě nepřeháněla, byť už máme nad 55 a blížíme se oba dva k té 60, ale ještě chvilku k ní máme. Ale každopádně už je po stříbrné svatbě. Turné, které běželo v dubnu na mnoha místech v České republice. Předpokládám, že na léto budou festivaly a na podzim se vrátíte zase do konkrétních míst s konkrétním projektem?
2: No, protože nám to hraní s Kristýnou Mihálovou a s Kubou Šedivým jde a baví nás to a můžeme tam tak jako hezky pěkně dost zajímavým, zábavným a sexy způsobem zrecyklovat ty věci, které jsme už napsali. Tak si zahrajem na Smetanově Litomyšli třeba, kam nás pozvali, což je skvělý. Zahrajeme si takovou šňůr, kterou pojedem v druhý půlce listopadu, na přelomu listopadu prosince, kde ještě dojedem ty věci, které jsme nehráli na podzim 25 a na jaře 26. Mm-hmm. Takže to bude fajn. A je to vlastně, to spojení je skvělý. Já jsem rád, že to můžu zažít, že si můžu zaspívat s člověkem, který má podobný typ, řekněme, hudebního vztahování se ke světu a ještě se prostě něco naučit. Je to fajn. A myslím si, že ta kapela je taky ráda, že nemusí doprovázet jenom mě.
1: A že tedy na pódiu spolu s vámi je i Kristýna Mihalová. Píše se, že patří k nejvýraznějším talentům současné evropské scény. Čeho si na ní nejvíc vážíte při té vzájemné spolupráci? Na jakém principu to funguje?
2: Já mám rád, že má takový starosvětský přístup k tomu, že ctí řemeslo. To je jako, že to nehoní nějakým výrazem anebo nějakou vizuální šokézností anebo těma blbinama, že vlastně je taková v uvozovkách jako spíš myš, jako když je v normálním tvaru. A když vyleze na pódium, tak je zpěvačkou a zpívá tak, jak si myslí, že to má být. To znamená, že zodpovědně přistupuje k rytmu, k té melodii, ty noty, jako vyzobává, žije je nějakým způsobem a snaží se, myslím, že té muzice rozumí. Je fakt jako v tomhle tom je i výborná.
1: Dan Barta, posloucháte Zálety.

0: Dan Bárta, můj dnešní host v Záletech. Nesmí na závěr záletu chybět otázka od umělé inteligence. Nestresujeme se z ní, na druhou stranu dáváme jí prostor nakonec i v meteorologii, aby nám pomohla porovnávat. To je tak jediné, s čím nám zatím meteorologii může pomáhat. A Dana Bárty se umělá inteligence ptá takto. Je nějaká písnička, kterou byste nikdy dobrovolně nezaspíval, ale kdyby přišlo na tu nutnost, na věc, tak byste ji přece jenom dal?
1: No, já se u některých písniček dost kroutím, ať už to je prostě Happy Birthday to you, nebo tak, milá umělá inteligence, děkuju za otázku. Ale do jistý míry by si zpěvák mohl myslet, že třeba takový otázky nejsou, ale nebo takový písničky jako nejsou, ale třeba přijít teďko na sjezd motoristů sobě a zpívat internacionálu nebo ruskou hymnu, to by jsem si radši fakt nechal dát pěstí do obličeje, takže to vždycky to záleží na tom kontextu. A stejně tak některé písničky, protože jsou hloupý, anebo protože jsou sprostý, protože jsou urážlivý a protože prostě už v tom dnešním kontextu jako těžko obstojí jinak, než jako historizující humor, tak tam bych se na tyhle ty k těmhle tenkým ledům radši ani nepřibližoval, natož na ně vstupoval. Ale samozřejmě, kdyby mi někdo nabídl 280 milionů na ruku, tak bych možná zaváhal.
0: A zase byste řekl, že ne.
1: A zase bych, no, nevím. Aby si někdo nemyslel, že jsem nějaký úplně super zásadový chlápek, ale vždycky záleží na kontextu, ale upřímně řečeno, vlastně jsem radši, když si ten playlist můžu udělat sám, protože to je součástí té práce muzikantské a té svobodné tvorby, že si rozhoduju o tom, co budu zpívat, ale když někdo slušně požádá, tak mu slušně zkusím říct, že příště.
0: Moc si přeju, Dané, abyste si playlisty svého nejenom hudebního života dokázal tvořit vždycky tak, aby vám i vašemu okolí dělali radost.
1: Děkuju pěkně.
0: Krásnou neděli vám všem.
1: Taky, mějte se hezky. Žiju.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Rekonstrukce plynovodu na sídlišti Výšinka v Turnově způsobí další dopravní omezení. Liberecká univerzita chce zvýšit počet zahraničních studentů, nabídne víc programů v angličtině. Kvůli nehodě kamionu bude v noci 3 hodiny uzavřena dálnice D1 ve středních Čechách. A v pondělí čekejme deštivo, místy bouřky a teploty mezi 17 až 20 stupni. Zprávy připravila a hezký večer přeje Lída Jiroutová. Další dopravní omezení začne od zítřka v Turnově na sídlišti Výšinka. Důvodem jsou opravy plynovodu. Úplná uzavírka tam začne ve středu, kde stavbaři zahájí frézování, dodává mluvčí radnice Marcela Jandová.
2: Od pondělí 11. května se začne frézovat v ulici Výšinka, a to v úseku od křižovatky s ulicí Jana Palacha po křižovatku s ulicí Perlová. Je potom potřeba počítat s úplnou uzavírkou. Ta se rovněž dotkne autobusových linek.
1: Autobusy na sídlišti budou jezdit podle výlukových jízdních řádů. Zastávka Turnov Granátová bude dočasně zrušená. Práce na opravě plynovodu potrvají do konce července. Technická univerzita v Liberci chce zvýšit počet zahraničních studentů. Těch je dnes na univerzitě zhruba 800, a to jak v řádném studiu, tak na výměnných pobytech. Nejčastěji se zajímají o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství nebo pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ungermana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v anglickém jazyce.
3: Máme tady v současnosti 10% studentů, kteří jsou ze zahraničí. To optimální číslo za mě je, dejme tomu, někde kolem těch 15%. Takže je tady možnost díky tomu, že budeme mít připravené studijní programy, nabírat zahraniční studenty ve větší míře než v současnosti.
1: Radnice v Mimoni na Českolipsku nechala na restauraci na koupališti umístit fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 000 korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, uvedl starosta Petr Král za hnutí ANO. Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostřelek. Ředitelství silnice a dálnice o tom informovalo na svém Facebooku. Silničáři totiž budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38,5 kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov. Počasí. A v noci bude zataženo a k ránu nás čeká déšť nebo přehánky, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Nejnižší noční teploty nám poklesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra bude velká oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami. Odpolední teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý jihozápadní, během dne se změní na mírný severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Na horách bude po celý den čerstvý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavo vedoucí přes Panenskou hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřena. Složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních displází, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andro, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina. To znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIC operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIK operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIK kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem, Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšená i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost, myslím, že se nás, co se pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce, můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scenárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scenaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopovězeno nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené jako v tom souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý, už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad tyhle ty identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, že to mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu a vždycky bylo spojený s nějakou nutností poznávat, že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalájim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 0,5 milionu korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přehánky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petry Janů a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů, a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku, roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojí napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě dětským věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardubický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji. Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to by chtělo nějakou fanfáru, tram, tarada. 60. novinka se jmenuje Into Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce, anebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Kdy zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Laichtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne.

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminulé druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají loďky, skupina Venuše, a zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala, a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity. To byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový single naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter, druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká 12. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
3: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
2: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
4: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
2: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu na západě Čech už s deštěm. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky. Později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona. Hustý provoz je od sjezdu na Divišov. K omezení už Mejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: Slzy bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukr je kolik tady v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetance na trhu tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vorochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukaschul Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: u stolečku, kde si povídáme s hosty. Vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám bivtek, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie

0: už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No, no, no, no, no. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
1: dostali do nálady. No, si no, no.
0: A moje maminka to taky dodržovala, jo, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
2: Naladíš se na to ani nedostane.
1: Naladíš se.
0: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
2: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
0: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rýdla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede. Chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil. Naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. No, že ne,
3: že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: Humor.
3: Co to máš na sobě?
4: No džínsovej oblek, co má bej? Jo, to je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Várubečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo?
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, jen aby. Ale děláš dobře. V našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No, tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: Ale, prosím tě,
6: To snad není.
4: Úředně, rozumím. No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. To. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no. Ona to jde, ona to jde, fakt to měla s matikářem.
3: To určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Mě víš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky půjdu, mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stoláků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známo.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě. Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Klaro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady. Tady máš rekomando s advokátní poradny a dva dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verichý totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čitý, a pak to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně, takhle.
2: Vy máte nápady teda. No.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne. Že ne.
3: No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no. No, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. Je. Ješ. No, ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte. Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Už tady jsou, tadyhle, ukažte, no to ješkovi oči, no jo, no to není ele, ale ero, pro Krista pána tady toho je, já se stydím.
1: Co byste se styděla? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic, tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Koho, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohovi, víte, jak ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No jo, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčikla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

Prosím, prosím, jak libo, snad uhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.

0: Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepitvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
1: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
0: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky anebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, pánstvo! Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
3: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
3: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
3: To je nenahraditelná ztráta.
2: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
0: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
1: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
4: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
1: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
4: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
1: Vy jste mu dala náramek?
4: Náramek po mamince.
1: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
4: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
1: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
4: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
1: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
4: Je nemocná?
1: Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá. Ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
4: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
1: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát. A za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě...
4: Myslíš?
1: No.
4: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
1: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
4: Dobře.
1: Svolení.
4: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.

0: Já to zařídím.
1: Už ať se pryč.
0: Sama.
2: Zařídím sama. Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak začněte.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
2: Všechno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
4: Stačí,
2: to
4: stačí, jsem celá z toho zaklá.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeleny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst...
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti? Mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To sestru. Je.
5: Totiž já jsem mužský.
6: To vidím.
5: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: Aha, to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No, tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent.
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad. No,
6: nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
6: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
6: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
6: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu, tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a vovést a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste, kdybyste
6: co?
5: Třeba vy a já...
6: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
6: No vyloučeno, vyloučeno! To já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
6: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
6: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou? No, skytku, ale to já snad, já nevím, já,
6: no.
5: Já,
6: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
6: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ně režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když na Tálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Tálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendária do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky? Kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. Teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostříkovače ostříkují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak na, v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak shodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gota. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, povězte, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky.
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá. Nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem si tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, víte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení jako zimně, protože to měl motor vzadu, že zátěž, takže paráda.
0: Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli ten, bílého Favorita.
1: Ano, jo. Bílého také, ano, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Motorově přežil auto.
0: No, z těch favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem. Takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výjmout a nosit sebou domů. Jsem nosil rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, já si to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elány a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá. Tvá.

0: Noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Nevíte,
0: dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom rojaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: To, ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli to, jo, 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl, Ostrava Kratky Zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu měl, jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a ono, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že ji měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my jsme měli pak GLS-ku 200, GLS.

0: No, no to jsme to mě tady v baráku bydla, bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka.
1: Tak,
0: no. A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
1: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helene, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu džerbu.
0: Ne, Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
1: Peugeotem už později. No, popište nám tu trasu, prosím vás.
0: Jako do toho Tunisu?
1: No.
0: Já jsem měla prvního manžela Tunisa, nám tady studoval a potom, protože za komoušu, jo, až kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeot kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
1: Jo,
0: no,
1: takhle.
0: Já jsem až na džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka sklopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
1: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete...
0: Já jsem jezdila strašně ráda, ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
1: A dnes už vůbec nesednete?
0: Ne, já mám dceru, no.
1: A ta vás vozí.
0: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený. A to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
1: Výborně. Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh.
0: Já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
1: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy po dálnici.
0: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu za Zajotrstvím paláci, jezdili jsme na kontroly, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
1: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
0: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
1: Ať se vám daří. No. Klidnou noc.
0: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
1: No to moc děkuju. Děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali a potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru. Na Pálavu, to bych se podíval. Hned třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený žigul, si tak matně pamatuju. Moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze Severní Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad. Děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška a pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku, oblíbená barva. Červená. Je dobře vidět. Správně. Paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala: zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50-centimetrová liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal: dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem, auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, to beru škouvité, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: Je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci. Jo. No a jak sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný. V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát jsem mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: Ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000, ještě na to, abych se vyjezdil prostě, abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. Oni ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás už nečekalo. Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte?
0: Jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně, a co garážování? To byl pod střechou, a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž, studená, pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze?
1: Ano. No, jezdím většinou dopravou, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, povězte?
1: Bílý
0: Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se nikdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Tou cestou, tím směrem, prý bych...

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá.
0: Mhm.
1: Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom takže něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla. Takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Mm-hmm. Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení, takže to jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá.
1: Ano.
0: Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí Škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a jede se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí

0: Tak tam kolikrát si dá tu šestku a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál nám to vyplo, přestaly fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha, a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to
1: zažila
0: nás...
1: Zažila jsem na cestách, zažila jsem toho na
0: to
1: cestách.
0: To nás učili,
1: hodně, no.
0: že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: to, se člověk nemusí
1: ne,
0: starat.
1: To jsem si nikdy nedovolila ne. tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl,
1: ano,
0: nebyl tak
1: ano.
0: pozorný, možné, je to možné. No. Dobře, panítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj, ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, no 7-8 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta asi bude, ta bude asi
0: neprojde
1: do
0: technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagen Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. ale teď teda v posledních letech jako už na operák, už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo, možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit, to je jako fajn, no, ale člověk si popletí.
1: Tím Golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A i byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 000. A jinak nic, no.
0: Výborně, dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felici je modrá metalíza a Golf je takový červený, takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale se 120 jenom po Česku a s Felicií, s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, mě 4 lidi, že je 2 synové a manželka, a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub, a ono to skočilo a byli jsme tlumiči. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli?
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje, jo, sousedního, ať se vám daří.
1: Taky, jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

česká Lady Soul, jak si ji přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc. Začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji 1 rok, prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky. To se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika. Dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 170, zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme. Tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drek.

0: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mm-hmm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarázovaný. No a jedenkrát na jezdění jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Uh-huh. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezneš. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, velkoryse jsem začala vyjíždět z toho auta a ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, tak vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách lít a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím, rozumím.
1: Bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začaly dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel takže prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice. Ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, aby na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, se říká, já najedu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova. A tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka, po druhý mě ukradli takový zástěrky za těma zadníma kolama, byly takový gumový zástěrky a pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky. Když je mě dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Tak ať zdraví slouží, jo?
1: No, děkuju vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně.
0: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnici a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil. Tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: Vánoční lince teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto v nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Mm-hmm. A nakonec to už jsem byla sama, Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky, mm-hmm. Popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvíst někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s cestinkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti s radostí vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svíst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak
1: prostě
0: to jede?
1: Pro mě autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali, a teď si dopřejeme nezmary.

0: Tak jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubice na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeot 307 kombi. To se pozná chlapno, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům, někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce, byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu, další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank a teď poslední máme Škoda Favorit Forman z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný na e-mail a příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ráno, do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, to nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidlo, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem přesně, jako jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, Škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, to, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho tak každý udržel, jak to bylo vystříkané rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo.
1: Jo,
0: to si
1: jo.
0: Člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, to byla uhnělá nápravní seda před kolo, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak se vystřídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím se vystřídal Škodovku, pak přijatel a ještě další Škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, a teď zas malinkýho Fiat Asterio, 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: V Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, že když se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, takže, jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: Takže to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem tudum. Tak to bylo to jen. Ale tak oni někteří měli německy, no jak to šlo, no ale... Ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo. No tak nelze se divit, jako za svůj neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém. No.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco. No. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, no. No teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo. Ten je oprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, ale jsem tam tuhle taky jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete, já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle A když jedete podle těch, někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já, jestli jsem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného, ale mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16, to jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách.
0: Jo.
1: Mám mapu Autoatlas, mám na autě.
0: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo? Rostou jako houby po dešti.
1: No, tak rostou, ale zase to nejde tak, že se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou rýnudy, ale je to v pohodě. Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte je, tak je tam zase ten směr. Takže
0: jo, dobře,
1: koukáte,
0: dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo.
0: Ať se daří. Nashledanou.
1: Taky. Nashledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si škodovskou stovku, nedám na škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu. Dneska se to jmenuje...
0: Jinak.
1: Jinak, už ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. Najel jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho, do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád. A tak a cívka, indukční cívka, jak je tam prostě, tak jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem dál.
0: Tady
1: je škodovku 360 tisíc bez problémů. Ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, tady si tam ty nové vložky, kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták. Aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla a tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? A tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehřívalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že? Pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky mě kamarádi ušili takový potah na to, aby na, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a se jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře, no a ta teda

0: tokem kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
1: Ano.
0: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
1: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
0: No, vidíte. A tam hned za tou Šelkou zatočíte doleva a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
1: Dobře.
0: Dám si kafičko.
1: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor. Jakoby nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
0: Musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem za 40. ročník, víte. Pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to. Klidně se zastavte.
1: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
0: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
1: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli. V tomhle případě to nevadí.
0: A to cestování, to by vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
1: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad. Nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím. Mějte se hezky a klidnou noc.
0: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A teď trocha slovenčiny v písničce.

0: Tak nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele z Polabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda 1200.

0: sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehda nebyly nějaký buchví, jaký pino, ale asi na nějaký inzerát, tenhle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. No tak jsme se tam vypravili teda.
1: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
0: Ne, na motorce, na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, tak že si ho vememe, já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. A já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
1: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
0: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Uh-huh. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já, teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, tak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě, při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
1: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
0: Jo.
1: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
0: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo.
1: No to,
0: a teď já jsem tam motala.
1: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
0: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila a prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
1: počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
0: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě...
1: Jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
0: No, nechápu to.
1: Čas vás za sebou neviděl.
0: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky u každý, už jsem teda byla úplně v steky bez sebe, a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený. A teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí s tím autem, co jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
1: Dobře to dopadlo.
0: Cože?
1: Dobře to dopadlo.
0: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním. To už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu. Mm-hmm. My jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120. A protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. A to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny. A to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
1: Je.
0: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizím.
1: To si nedovedu představit.
0: Německa a tak dále. No

0: ale jezdila jsem s tím i já a hodně. Mm-hmm. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, mm-hmm. ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
1: No, rozumím.
0: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka, no a to všechno bylo obráceně.
1: No, tak to jste teda, Kaprňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to no, naučí to, takhle, no.
0: Si tak, nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Mm-hmm. Lepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že mm-hmm. jo, někde, nějaká ta kontrola. No a šli doleva, že jo.
1: Jo.
0: A říká, ukázal, musíte doprava. Mě to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. Mm-hmm. A nakonec jsme skončili u Subar. Protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, mm-hmm. do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá, ty Subaru byly dobrý. No.
1: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
0: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale jo, to nebude jo.
1: Krásně jsem si to užil, ať se daří, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák, ať se vám daří.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuji ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu? Mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Je to... No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířu.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo?
5: Nebo dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jimmy, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šipenice. On má šipenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
7: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
7: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku k přisklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: To jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
2: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
2: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pust toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
2: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
2: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanu.
2: Máš ještě 6 hodin.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Rusy, rytíři ještě z ceny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Vstávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct s tou hadikou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel. Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko.
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec, dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy, přivezu peníze, maminko, hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney. Protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď. Pane, gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal za statečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručí. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitán.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, tyku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem strlony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nesalenci. Kapitán Smolet je provocídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silver. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo by nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014, a Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel,

0: i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra, pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
1: Jsem tady, abych našel zlato a přísahám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu, hoši, zlato nás volá!
0: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
2: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
0: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
3: Tady máš, dávej pozor.
0: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
4: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané! Ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
0: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili tři rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív, než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
0: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
4: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
2: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
6: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem. To teda máme, a?
0: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova,

0: kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
1: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
0: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
2: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
1: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
0: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
1: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
0: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
3: Samé bukáty! Samé bukáty!

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.